texty Jiřího Hubače, textaře Pavla Vrby a hudebního skladatele Jiřího Škorpíka. Muzikál nás zavede do roku 1789, období francouzské revoluce, kdy se dalo do pohybu kolo dějin, které doslova na ruby převrátilo životy obyčejných lidí i osudy králů a královen. V roli Marie Antoinette, Marie Antoinette d'Autriche, čili rakouské, manželky francouzského krále Ludvíka XVI. Se představí Monika Absolonová nebo Iva Marešová a v roli Ludvíka XVI. Krále Francie bude vystupovat Michal Novotný a Roman Vojtek.

Po muzikálové árii, co zbývá nám z muzikálu Antoaneta, královna Francie, podání Moniky Absolonové, se přesuneme z jednoho pražského divadla do druhého. Konkrétně z Hibernie do divadla Kalich. Právě tam na vás totiž čeká přelomový americký muzikál Jonathana Larsona nazvaný Rent, který od premiéry v roce 1996 přepsal dějiny tohoto hudebně divadelního žánru. Pro své hudební kvality i sílu výpovědi je často srovnáván s nejslavnějšími tituly newyorské Broadwaye. Kritika ho dokonce označila za nejlepší původní muzikál od roku 1950. Autentickým jazykem a moderní rockovou hudbou vypráví volně příběh slavné Pucciniho Bohémy. Děj Jonathan Larson přenesl do alternativní čtvrti jižní části newyorského Manhattanu, kde žije parta přátel, kteří se snaží nepromarnit své životy, které mají jen v dočasném pronájmu. V muzikálu Rent se na jedné straně mísí témata jako nebezpečí AIDS, situace lidí bez přístřeší, závislost na drogách. Na straně druhé pak optimismus, umělecké ambice, víra v úspěch a nadějnější život. Muzikál Rent však zdaleka nekončí happy endem. Nad jeho hrdiny totiž nepřetržitě visí Damoklův meč smrti. Avšak naděje, láska, touha a víra v budoucnost, to jsou ty účinné zbraně v každé době a v každé situaci. Já vím, je to otřepaná fráze, ale jak to říct jinak?

Slávy a ocenění své dlouholeté mravenčí práce se tedy nedožil. Samotné autorově smrti spatřovali ostatní spolutvůrci muzikálu, stejně jako herci a zpěváci, nevyslovené poselství, že zítřek nelze nikomu zaručit. Že život se prostě nedá pojistit u žádné pojišťovny a za žádnou cenu. Muzikál Rent nakonec získal ta nejprestižnější ocenění, slavnou Pulitzerovu cenu, cenu divadelních kritiků a 6 výročních divadelních cen Tony, tedy divadelní obdoby filmových Oscarů. Stal se 9. nepřetržitě uváděným dílem v historii muzikálové Broadwaye. V roce 1998 měl premiéru také v londýnském West Endu a od té doby muzikál uvádějí národní produkce doslova na celém světě. Larsonův Rent přinesl nejen na Broadway příjemné rokové osvěžení. Po dlouhých desetiletích přišel konečně titul, se kterým se stotožnilo i mladé publikum. Dílo, které zbořilo propast mezi pop, music a muzikálem. Rent se stal oslavou života a lásky. Mně se to chce říct trochu pateticky. Lásky, která přesahuje hranice rasy, náboženství a sexuální orientace a smrti.

Muzikál Rent dobře znám. Je to totiž nejoblíbenější muzikál mé manželky, která zná všechny árie nazpaměť a mnohokrát mi je doma zpívala. Od března se Pražské divadlo Kalich stalo scénou pražské inscenace muzikálu Rent. V režii amerického režiséra Steva Josephsona a v produkci Miriam Landy se první reprízy zkušebně odehrály formou workshopu během krátkého letního hostování v divadle Na prádle. Tam české nastudování anglické verze získalo respekt kritiky i obec nadšených fanoušků. Rent se hraje v českém překladu textaře, skladatele a herce Milana Malinovského a herce přímo na jevišti doprovází

Házet bude živá kapela a nejen já jsem zvědavý, jak interpreti, kteří sotva se to naučili anglicky, což je teda opravdu nářez, se zhostí české verze. Jsme zvědaví a přejeme hodně úspěchu.

Dozněla muzikálová píseň Čas měř jen láskou z muzikálu Rent a já bych vás teď rád pozval do pražské O2 arény na koncertní vystoupení 3. června, kdy u nás poprvé vystoupí americký zpěvák Justin Timberlake. V jeho velkolepé show s vynikající choreografií, kterou propaguje svá dvě poslední alba, je tolik světel a laserů, že koncert prý může směle soupeřit s legendární zdí skupiny Pink Floyd. Po impozantním startu světového turné letos 33-letého amerického herce, zpěváka a producenta Justina Timberlakea loni v Brooklynu v New York Times napsali, že s vlasy dozadu s česanými a ve značkovém oblečení je Justin Timberlake každým coulem nejen bavič 21. století, ale také skvělý tanečník a zpěvák. Sám jsem zvědavý, jak se touhle bombastickou show a především svými písněmi, odkazujícími na to nejlepší z tvorby Michaela Jacksona a Prince, trefí Justin Timberlake, současný idol teenagerů, pohledný a 1,88 m, vysoký interpret, do našeho středoevropského vkusu.

Justin Timberlake, kterému jeho faninky něžně přezdívají Kudrnáček, a hostující rapper Timbaland dospívali píseň Cry Me a River, Vyplač mi řeku, která Timberlakeovi přinesla hudební cenu Grammy v kategorii Nejlepší mužský popový pěvecký výkon. Když Justin loni vydal dvě alba The 2020 Experience, byl to jeho velký návrat ze světa filmu do světa hudebního. V minulých letech jste ho totiž mohli vidět ve filmech Sociální síť, Zkažená úča, Kamarád taky rád, Vyměřený čas, Zpátky ve hře, Hra na hraně, nebo nejnověji v hudebním retro příběhu bratří Coenů Vnitru Levina Davise. Justin Timberlake byl několikrát vyhlášen nejkrásnějším a nejpřitažlivějším mužem planety a nikdy se netajil tím, že se řídí následujícím heslem. Každý den jedno hříšné tělo. Jeho náručí prošly slávné zpěvačky Britney Spears, Christina Aguilera, Janis Jackson, Kylie Minogue nebo herečka Cameron Diaz. Jsou tomu dva roky, co se Justin Timberlake v Itálii oženil. Po pětileté známosti s americkou herečkou a zpěvačkou Jessicou Biel. Jednu věc Justinovi Timberlakeovi ale přece jenom trochu závidím. Jsou to kvalitní filmové příležitosti, kterých se mu až dosud dostalo.

Justin Timberlake se s námi pro dnešek rozloučil písní Mirrors, zrcadla, kterou věnoval svým prarodičům a své osudové lásce Jessice Biel. A než se ze světa výsostného amerického popu přeneseme do světa opery, zaspívám vám slavnou píseň Estrellita de lejano cielo, hvězdička na dalekém nebi mexického skladatele a klavíristy Manuela Ponceho. Textař Eduard Pergner ji v české verzi nazval Půlnoční návštěvník a vy uslyšíte také klavíristu Rudolfa Rokla, houslového virtuóza Josefa Suka a pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Preislera.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
2: Do Prahy stále častěji přijíždějí velké operní hvězdy současnosti, které jsou na vrcholu uměleckých a životních sil. A mají tedy co nabídnout mexického tenoristu Rolanda Villazona, který s Mozartovým repertoárem vystoupí v Praze 28. března, jsem vám v tomto pořadu představil loni. Letos na konci ledna jsem vás zase upozornil na koncert polského tenoristy Piotra Bečaly, který 22. dubna v Praze zaspívá nejen árie z oper a operet, ale i árii Vidino sladká přesladká z Dvořákovy opery Rusalka. V té začátkem letošního roku zazářil v New Yorkské metropolitní opeře. A 22. prosince se do pražského obecního domu vrátí v rámci svého evropského turné L'amour, láska, peruánský tenorista Juan Diego Flores, aby za doprovodu pražské komorní filharmonie zaspíval nejkrásnější francouzské operní a operetní árie. Nenadarmo se mu přezdívá, podobně jako před lety Lučánovi Pavarotimu, král vysokých C. Při premiéře Donizettiho Dcery pluku v milánské La Scale v roce 2007 se pěvec zasloužil o narušení tradice této scény, kde se zásadně nepřidává. A po nekonečných ovacích zopakoval árii Tonia s jejími 9 vysokými Cčky. Překročil nepsaný zákon, jenž v La Scale platil 74 let. Dirigent Arturo Toscanini totiž kdysi výslovně zakázal opakováním árií narušovat celistvost díla a dlouho si nikdo nedovolil nerespektovat vůli tohoto velikého maestra. Až před 7 roky Juan Diego Flores. Totéž se pak opakovalo v roce 2008 v metropolitní opeře a v roce 2012 v pařížské národní opeře, kde od otevření scény Bastille v roce 1989 zazněl přídavek vůbec poprvé. Tuhle árii jste už v mém rozhlasovém seriálu ale několikrát slyšeli. Proto si teď poslechněte píseň Only Make Believe, jenom předstírání z amerického muzikálu Loď komediantů tak, jak ji Juan Diego Flores naspíval s velšskou nadžánrovou zpěvačkou Catherine Jenkins, mimochodem s majitelkou nejlukrativnější smlouvy v kategorii vážné hudby v dějinách světového gramofonového průmyslu. Za 10 milionů dolarů se tahle zpěvačka uvázala své gramofonové firmě.

Peruánský prezident Alan Garcia v roce 2007 udělil Juanovi Diegovi Florezovi nejvyšší státní vyznamenání, a sice Velký kříž řádu Slunce Peru. O rok dříve obdržel rakouské státní občanství, ale nadále má i peruánské. Se svou vlastí udržuje nadále těsné kontakty a mimo jiné zde založil nadaci na rozvoj hudebního talentu malých dětí a na podporu mládežnických orchestrů a pěveckých sborů. V roce 2010 nahrál Juan Diego Flores album sakrálních písní Santo, svatý. Titulní píseň napsal a je rovněž autorem její instrumentace.

0: Místo svého prvního velkého úspěchu si Juan Diego oblíbil natolik, že si v Pesáru postavil dům, který je pro jeho rodinu hlavním domovem. Florezova vila stojí v přímořském Pesáru jenom kousek od domu, který tu měl Luciano Pavarotti. A je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Hlava mi už nějak neslouží, stěžuje si Morris. Zapomínám, já si už nepamatuju ani karty ve hře, přidává se Teitelboim. Ale Goldbaum, ten má fenomenální paměť. Jak si to zjistil? Potkal jsem ho asi před rokem, hned takhle po ránu a měl výbornou náladu. Čím to je? Říkal jsem si. Tak jsem se ho zeptal, co měl k snídani. Vajíčko, povídal. Asi za půl roku jsme se náhodou zase potkali a protože jsme se tak dráhnou dobu neviděli, povídám. Tak co, jak bylo? A víte, co mi odpověděl? Natvrdo.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Hned na počátku našeho setkání mi inženýr Augustin Merta řekl.
1: Všichni moji vrstevníci potvrdí, že život je, byl a bude boj a umět se čestně probít, aniž by ztratil tvář, to potřebuje celého člověka vyzbrojeného pevnými mravními ideály.

0: Inženýr Augustin Merta vymezuje svůj život daty. První údobí začíná rokem 1914, kdy se v hornickém prostředí Ostravska narodil, a končí rokem 1938. Druhé údobí je vymezeno léty 1939 až 1948, další pak rokem 1948 až 1989 a poslední údobí začíná 17. listopadem 1989 a trvá. Nepředbíhejme však. Začněme údobím druhým, před nímž proběhlo dětství a dospívání v hornické kolonii na Ostravsku.
1: Především jsem zažil jako voják prezenční služby, mobilizaci, obsazení hranic a pak potupné složení zbraní po Mnichovu. Tato tragická událost mě traumatizovala a vyvolala trvalou nenávist vůči nacismu a fašismu všeho druhu. Proto jsem se ihned po demobilizaci zapojil do odbojové skupiny obrany národa na Rodném Ostravsku. Po odhalení a částečné likvidaci skupiny gestapem jsem měl štěstí, že se mi podařilo spolu s manželkou překročit ilegálně hranice přes Alpy v oblasti Feldkirchu v Rakousku. Po krátkém uvěznění ve švýcarském Buxu jsme byli odesláni do Ženevy, kde během války pracovalo středisko československého zahraničního odboje, vedené doktorem Kopeckým. Po kratším pobytu jsem spolu s dalšími 10 československými uprchlíky pokračoval v ilegální cestě do Marseille. Tam se o pokračování naší cesty do zahraniční armády mělo postarat další odbojové středisko. Po delší době čekání se naše skupina dohodla, vydali jsme se na vlastní pěst na další legální přechod přes Pyreneje s cílem dosáhnout na radu francouzských maky anglický konzulát v Barceloně. Nepodařilo se. Trvalý déšť a hlad pomohl k tomu, že jsme byli asi 50 kilometrů od hranic zatčení frankovskou policií Guardia Civil. Po výsleších a vězněních v Cheroně a v pověstném vězení Carcer Modelo v Barceloně, kde jsme byli po 30 namačkání v malých celách pro 4 osoby, nás v poutech převezli do koncentračního tábora Miranda del Ebro v Katalánii. Tam jsem se už setkal s dalšími 60 Čechy. V táboře bylo tehdy asi 3000 mužů různých národností. Během o něch 8 měsíců věznění a marných pokusech o útěk pod hrabáním pod táborovým opevněním jsem zažil mohutnou 8denní hladovku všech vězňů proti Frankově úmyslu vydat nás Němcům. To by bylo znamenalo smrt. Hladovka skončila vítězně. Diktátor ustoupil, protože již nevěřil ve vítězství Hitlera a Mussoliniho a začal hrát na obě strany. Na nátlak spojenců nás na jaře 1943 propustil. Po kratším pobytu v Madridu, kde jsem si našel chvílku k prohlídce slavných Goyových obrazů, jsme odjeli jako vyhoštěnci na Gibraltar. Tam nás k naší veliké radosti britské velení už vybavilo vojenskou uniformou, battle dressem s nášivkou Čekoslovákia. Čekali jsme několik týdnů na připojení k námořnímu konvoji z Alexandrie do Anglie. Zvykali jsme si na zvláštní poměry v britské armádě a ve volných chvílích jsme obdivovali precizní organizaci vojenského života na malém území okolo Gibraltarské skály, která střeží životně důležitou cestu přes Středozemní moře na Britské ostrovy. Po mistrném nočním manévru jsme se připojili k velikému konvoji se dvěma mateřskými loděmi, chránícími několik desítek lodí, které pluly ve tvaru mnoho kilometrů dlouhé šipky. Naše cesta vedla okolo Kanárských ostrovů a pak ve směru na Island, odkud jsme přistáli v Glasgow. Konečně tedy po 15 měsících se mi splnil můj sen a stal jsem se tankistou Československé obrněné brigády ve Velké Británii. Všude, kde jsme byli až do invaze posádkou, se k nám Angličané, Skotové a ostatní obyvatelé chovali velmi pohostinně. Bez vychloubání mohu říci, že my Čechoslováci jsme patřili k nejoblíbenějším spojeneckým vojákům. Patrně díky svému zdvořilému chování, ale především díky našim letcům Heydrichiadě a lidické tragédii. Svědčí o tom velká mramorová deska s poděkováním za záchranu Británie a zejména Londýna v době pověstného německého Blitzkriegu. Tato deska je umístěna ve starobylém Westminsterském opatství v sousedství nejslavnějších osobností této země. Je ostudou totalitního režimu, že k nejkrutěji pronásledovaným zahraničním vojákům patří o něch 10% letců, kteří přežili válku. Protože jsme byli s ženou jedni z posledních, kterým se podařilo ujít do zahraničí ještě před Heydrichiádou, byl jsem určitou dobu přidělen k londýnskému ministerstvu zahraničí, abych mohl podávat informace o obtížné situaci u nás. V té době jsem se seznamoval s často deprimujícím klimatem v naší politické a vojenské emigraci. A byl to vzácný člověk a pravý vlastenec ministr Jan Masaryk, který mi několikrát trpělivě vysvětloval složitou situaci mezi našimi krajany. S humorem jemu vlastním odhaloval všechno nedemokratické a zavánějící bojem o budoucí mocenské pozice. V té době jsem několikrát hovořil v českém i britském vysílání BBC. Když se schylovalo k invazi, navštívil jsem ministra Jana Masaryka a požádal jsem, abych se mohl vrátit ke své vojenské jednotce, protože se mi nějak příčila představa, že bych po tom všem, co jsem doposud prožil, se vrátil do naší rodné země s bílým límečkem a kravatou. Jako podporučík jsem se zúčastnil boju u Dunkerque. Mezi kamarády z našeho prvního praporu, kteří odešli z domova nebo po mobilizační výzvě z různých zemí, z opravdu ryzího vlastenectví, bez kariéristických záměrů, jsem si odnesl jedny z nejkrásnějších zážitků mého života. Se smutkem vzpomínám na ty, kteří se nedožili návratu do rodné země.

období 1945 až 1948 se zdálo, že moje profesní dráha je vytýčena. V této době jsem měl opět to štěstí pracovně se setkávat s ministrem Janem Masarykem, který pro mě stal vysoko svou mravní a politickou velikostí nad tehdejšími osobnostmi veřejného života. Setkat se s Janem Masarykem bylo vždycky požitkem, protože to byl člověk z lidu, jeho slovník byl srdečný, bez příkras, někdy i s použitím výrazů, které jsou nám tolik blízké. Na druhé straně člověk musel obdivovat jeho životní moudrost, státnickou velikost, nepřikrašlování a nezveličování kladu i záporu naší společnosti. Nejbolestnějším zážitkem pro mě bylo, když už jako vyhozený zahraniční voják, běhající po Praze a hledající obživu pro svou rodinu, protože mezi tím už jsme měli dva syny, byla poslední pocta, kterou jsme mu vzdávali v budově ministerstva zahraničí. To bylo, jak už jsem řekl, pro mě zážitkem tragickým, který ve mně posílil celoživotní nechuť a přímo bych řekl nenávist k totalitnímu režimu kteréhokoliv ražení. Únorový převrat. V roce 1948 jsem jako zahraniční voják přežil pouhých 6 dnů. Moje propuštění podepsal Vlado Klementis, tehdy netušící, že ho Stalinova zrůdnost brzy přivede na popraviště. Velice se mě dotklo a bylo osobní urážkou, když akční výbor Prahy 7 mě zbavil bez odůvodnění volebního práva. Po ostrém osobním protestu mě bylo toto právo vráceno. A tak jsem po třetí začal hledat nové profesní uplatnění. Našel jsem je díky náhodě, jak už to v životě bývá, setkáním s krajanem inženýrem Kopcem, který pro vývojový závod povrchových úprav kovu podniku Kovofiniš hledal člověka se znalostí cizích jazyků. Pověřil mě vybudováním útvaru pro patenty a vědecko-technické informace. Jeho požadavek zněl, uděláš ze mě nejlépe informovaného inženýra o korozi a povrchových úpravách v republice. Nikdy od té doby jsem neslyšel lepší pragmatickou definici nového vědního oboru informatiky. Tento obor se stal mým povoláním po dobu takřka 40 let. Začal jsem spolu se skupinou podobně postižených kolegů studovat otázku,

vědních a technických oborů. Uvážíme-li, že dnes celosvětový průměr tohoto opakovaného výzkumu dosahuje 20 až 25%, pak i v našich podmínkách ztráty materiální a zejména mrhání tvůrčí kapacity výzkumníků a vývojářů dosahují miliardových hodnot. Připočteme-li k tomu zaostávání účinné patentové a licenční ochrany našich vynálezů a neefektivního využívání zlepšovacích návrhů, pochopíme, proč došlo k dnešnímu hrozivému zaostání naší vědy a techniky za světovou úrovní. Bohužel naše hlasy nebyly vyslyšeny. Naše upozorňování na nutnost vyšší profesionality manažerů všech úrovní nám v jedné kampani 50. let vyneslo osočení z propagování západních imperialistických ideí. Věc došla tak daleko, že po několik let byl prakticky téměř anulovan dovoz západních vědeckých a odborných časopisů. Snížení prestiže naší vědy a konkurenceschopnosti našich výrobků na světových trzích, které bylo důsledkem, vedlo k oficiálnímu odsouzení tohoto hloupého kroku, za nějž však nikdo nikdy nebyl pohnán k odpovědnosti. Dnes již se i u nás uznává takzvaná druhá gramotnost, spočívající ve schopnosti a dovednosti využívat technik práce s informacemi. Státní program hardwareové a programátorské informatizace k tomu v současné době podstatně přispívá. Bohužel, dosud zaostává objasnění společenského aspektu tvorby, sdělování a využívání informací ve všech společenských činnostech, což se obráží v současné nepříliš vysoké úrovni systémového inženýrství u nás. Již v roce 1975 jsem vypracoval v rámci programu státní informační politiky projekt komplexní výchovy uživatelů odborných informací, který zahrnoval výuku práce s informacemi oba systémy školního i mimoškolního vzdělávání. Bohužel dodnes není projekt realizován v patřičné kvalitě a šíři a začínáme i zde objevovat již dávno objevené.

60. letech došlo u mě k zlomové situaci. Tehdy jsme totiž jako českoslovenští zahraniční vojáci byli aspoň částečně rehabilitovaní. A tak po třech předchozích vyhazovech při různých kampaních jsem byl pozván zabývat se otázkami komunikace vědeckých informací na pracovištích Československé akademie věd. Po tříletém informatickém výzkumu byl prezidiem přijat návrh Střediska vynálezů a vědeckých informací na zlepšení toku vědeckých informací v badatelském výzkumu. Výsledky této teoretické práce z tehdejší doby jsem obhájil v disertační práci na téma společenské aspekty komunikace odborných informací a dosáhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hodnosti kandidáta věd. Když docent Drtina na počátku 60. let modernizoval tehdejší katedru knihovnictví na Filozofické fakultě a přebudoval ji na katedru vědeckých informací a knihovnictví, pozval mě jako externího učitele informatiky. Tuto funkci jsem přijal a vykonával až do loňského roku. Po odchodu do důchodu jsem posledních 12 let působil na této katedře jako interní vědecko-pedagogický pracovník s polovičním úvazkem. V současné době

době jsme spolu s manželkou připravili již jako důchodci anglicko-český slovník informatiky, jehož vydavatelem je Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. Nyní chystáme jeho česko-anglickou verzi. Za 40 let svého informatického působení jsem publikoval přes 150 pojednání doma i v zahraničí. Prosím, aby to nebylo chápáno jako vychloubání. Ale kdo chce být zván na kongresy, výstavy a k účasti na vědeckých radách mezinárodních institucí, musí se prezentovat svými myšlenkami a názory. Byl jsem posledních 15 až 20 letech členem řady poradních orgánů doma v zahraničí. Například v UNESCO UNISYST, což je označení celosvětového systému vědeckých a technických informací, v FID, to jest v Mezinárodní federaci pro dokumentaci a informací, ve Vědecké radě Mezinárodního systému vědecko-technických informací a podobně. Po dobu mého 22-letého působení v Mezinárodní redakční radě časopisu Information Processing and Management se mi podařilo umístit tam okolo 40 příspěvků českých autorů. V zahraničí mám mnoho profesních přátel. Patří k nim profesoři Vickery, Foskit, patří k ním profesor Borko z Kalifornské univerzity, patří k ním ředitel Fifood Edinburghské univerzitní knihovny, patří k ním náš šéfredaktor profesor Fry a mnoho dalších. Přátelství vědeckých pracovníků začíná vždycky na profesionální platformě a většinou se přemění v hluboké přátelství osobní. Tak tomu bylo i v mém případě.

0: Myslím si, že ve své podstatě jsem optimistou. A proto tvrdím, že v mém soukromém životě jsem měl štěstí. Moje první žena, která zemřela v roce 1972, mi darovala dva dobré syny a spolu se mnou vytvářela pro ně, doufám, šťastný domov i v dobách nejhorších. Moje druhá žena, která je mi životní oporou a současně mojí spolupracovnící v oboru, je zároveň přísnou oponentkou. Často se mne ptá, kde beru energii pro některá téměř sisyfovská úsilí v naší práci. Sám nevím, ale myslím si, že je to sokolskou průpravou, skautingem v mládí a celoživotním sportováním. Nyní jsem se naučil i aktivně odpočívat. Snad jako každý Čech mám rád všechny druhy umění, ale zejména hudbu. Ale musím se přiznat, že jen velmi těžko hledám vztah k tomu, co se nám v posledních letech prezentuje v rozhlase a televizi s ohlušujícím třeskem syntetizátoru. To, doplněno bezduchými texty, připomíná Čapkovu vizi mlčích tanců. Avšak pozornost, s jakou naše mládež naslouchá písničkářům i vážné hudbě v poslední době, signalizuje lepší časy i v rozhlase a televizi. Nepotřebujeme cenzuru, avšak potřebujeme erudovanou kritiku, svobodnou, nepodbízivou a neúplatnou. V našem demokratickém diskutování nechť nás ale vede společná vůle a při vší úctě k tříbení názoru, hledejme to, co nás spojuje a rozeznejme včas, co nás rozděluje. Obojí je třeba uvážit. Důležitým tématem naší budoucnosti je umění spolupráce. Po letech jsem si znovu přečetl Chalupného Národní povahu českou a také Masarykovu českou otázku. Oba myslitelé upozorňují na klady, ale i zápory naší národní povahy. Když je zlé, dovedeme se sjednotit a bojovat o své bytí statečně a chytře, bez spoléhání na cizí pomoc. Proto si kladu otázku. Bude však platit i další postřeh, že naše sangvinistické nadšení brzy opadává, že český vzestup je rychlý, příkry, bravurní, ale brzy nastává sestup? Protože žijeme po staletí v opětovných nábězích a depresích, vynikáme v jednotlivých oborech vědy, techniky a umění, ale méně v politice, kde rozhoduje výsledek a ne úmysl nebo program, kde váží ne inspirace, ale obezřetnost a trpělivost. Myslím si, že něco z těchto charakteristik zůstává, avšak mnohé v průběhu 20. století zaznamenalo značný posun. Kladu si otázku, je tento posun k lepšímu nebo k horšímu? Dnes a denně sledujeme všichni počínání naší nové vlády a všeobecný a nesnadný zrod svobodného myšlení a konání. Domnívám se, že zkoumání současného etosu našeho národa je důležitým tématem pro naše filozofii a sociologii. Výsledky tohoto zkoumání by měly být zveřejňovány a diskutovány tak, aby se staly neúprosným zrcadlem nastavovaným v pravou chvíli v době zápasu o nový mravní kodex národa. No a zcela na závěr bych rád řekl s Karlem Čapkem na adresu našich politiků. Je nás dost, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného. Děláme svou práci. Není to politická netečnost, říkáme-li, že chceme mít od politiky pokoj. Znamená to něco velmi vážného. Chceme, aby politika byla v pořádku, aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly, aby nás neponižovala. Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého krejčího nebo zámečníka. Rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek.
1: Hned na počátku našeho setkání mi inženýr Augustin Merta řekl, že umět čestně projít životním bojem si vyžaduje celého člověka vyzbrojeného pevnými mravními ideály. Z jeho životního příběhu jste jistě poznali, že on takovým člověkem vždycky byl.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Kika Rosívalová, Radomír Kolář, Víťa Štajgl a jejich stálý host na kubánskou bednu Kachon, Honza Štajgl, neboli stále nesmírně mladí vodníci, vás v úvodu dnešní dvorany zavedli, jak právě tvrdili, do svého sladkého domova Mohelnice, kde za pouhých 5 dní, přesně ve čtvrtek 27. srpna, vypuknou oslavy 40. narozenin mohelnického dostavníku. Přijede sem doslova záplava naší folkové, trampské a country elity a nebude chybět ani aktuální pětka z blízkého Zábřehu, skupina Madeleine.

Písnička The Lucky One, kterou proslavila Alison Krausová a její autor Robert Lee Castleman za ní v roce 2002 dostal Grammy. Dnes s českým textem Do sklenic a solovém podání Věry Štajglové, která patří stejně jako autorka textu Jana Kajselová k pilířům party Madeleine, o níž se stejně jako o vodníky pečlivě stará kytarista Honza Štajgl. Tady jsou ještě jednou s Honzovou panou Alvem.

Nestárnoucí Colorado z dávných začátků Rangers, kteří letos oslavují kdo ví pokolikáté rovné padesátiny, tentokrát se solovou Ivou Hajnovou a ostřílenými muzikanty, kteří věrně pokračují v jejich tradici v sestavě Mirka Řihoška a příjemně připomínají to nejlepší, s čím se plavci toulali světem. I ti přijedou na Mohelnický dostavník.

Mám radost a jak kdysi dávno zpívával skutečně s radostí Tonda Hájek a dnes připomíná zpívající kytarista Karel Macálka. Ten sice zakotvil v partě Mirka Žihoška, ale přitom je stále věrný brněnskému pozdnímu sběru a přijede s ním v pátek 28. srpna i do Mohelnice.

Pozdní sběr a pilíř jeho koncertní nabídky Jižanský kraj. Koncert téhle folkrockové party je na pořadu v sobotu 29. srpna. Snad bych měl právě teď dodat, že mohelnický dostavník pod obdivuhodně obětovou péčí Pavla Aligátora Nenkovského myslel i na vyznavače moderní trampské písničky. Tu přinesou dvě vystoupení ostravské party Tempody vlak. Docela jistě i tady budou hledat ztracené údolí.

0: Táta na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Oh, well, look a here, mama, what you gonna say?
3: Oh, well, I gotta get up and go to work today.
2: Oh, well, I'll go down and put the coffee on.
3: Oh, well, hurry up, papa, 'cause I should have been.

0: Come on, mama, let's go to work.
1: Jednou ze svých prvních nahrávek, tak trošku rozpustilou písničkou Mámo, vem si kalhotky, stoupila do dnešní dvorany další z elitních černých vokálních skupin 40. let. Rytmem bluesové kombo Five Red Caps vzniklo v roce 1943 v New Yorku jako pokračovatel původně Los Angeleského kvartetu Four Toppers a sklízelo úspěchy především zásluhou svého manažera Joe Davise. Z roku 1945 je právě jeho variace na dětskou říkánku Mary Had a Little Jam.

Mary had a little jam a pak Boogie Woogie sobotní noci Boogie Woogie on a Saturday night neboli dvakrát skupina Five Red Caps z roku 1945. Sestava, kterou od začátku tvořili baritonisté David Patillo a Romain Brown, basisté Doles Dickens a Steve Gibson a tenorista Jimmy Springs, slavila největší gramofonové úspěchy v roce 1948. Písničkou svého manažera Joe Davise dostal jsem lekci, na kterou nezapomenu. I learned a lesson I'll never forget.

Proudy světel prozářila dnešní dvoranu brněnská pětka FT Prim, na níž se v Mohelnici můžete těšit v sobotu 29. srpna večer. Nahrávka je z doslova skvostného alba střípky příběhů, které byste si neměli nechat ujít. Ještě před FT Primem se na pódiu objeví ostřílená pardubická skupina Víti Troníčka Marianne.

pardubická sestava Marien cestou za tebou ze svého posledního a také náramného alba Ze skla. Nebude chybět ani brněnský Kamelot, budějiští Nezmaři, ani jejich krajan Pavel Žalman Lohonka.

0: Pavel Žalman Lohonka a jeho nestárnoucí jdem zpátky do lesu ze sobotní nabídky 40. mohelnického dostavníku. Ve večerní gala přehlídce pak připomenou lokečtí roháči, že od jejich narození uplynulo letos o rovněž už celých 40 let.
1: Pojďte je.

Lokečtí roháči a titulní písnička jejich letošního projektu Pojďte jen dál. Snad ještě v rychlosti dodám, že v neděli dopoledne dorazí do Mohelnice Robert Křesťan s Druhou trávou i další letošní jubilanti, nestárnoucí poutníci. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dovorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Hezký den a dobrý poslech Tandemu vám opět přeje Jan Rosák. Práce člověka drží. Neumím si vůbec představit, že bych přestala pracovat, to říká můj dnešní host. No, když si tohle řekne někdo v 50, tak to není nijak výjimečné, ale v 90? No, vdala jsem se za publikum, říká. Hostem Tandemu je totiž dneska zpěvačka s nezaměnitelným sametovým hlasem. Iveta Simonová. Vítám vás, paní Simonová.
4: Dobře. Ano, děkuji, děkuji mnohokrát. Jsem ráda tomu pozvání a přeji všechno nejkrásnější do dnešního dne a našim posluchačům, nebo mým posluchačům.
3: Správně, i našim, ano. Tu 90 oslavila paní Iveta loni, ale jak říká, jede dál, jako by se nechumililo. Denně mimochodem zpívá u klavíru, aby byla pořád v kondici. A o tom, že opravdu je v kondici, vás přesvědčí i dnešní Tandem, ke kterému všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem.

0: Tak, paní Jevěto, byste u nás byla před drahnými léty, to je 11 let.
1: 11 let,
0: no, ale vy jste se vůbec nezměnila, ale loni jste mimo jiné oslavila taky významné jubileum.
1: No, oslavila, no, tak já to neslavím vůbec, já to nesnáším.
0: Ty lidi kolem vás to začali všichni slavit.
1: Kolem mě to slavili, ale byli velice laskaví, protože jsme to rychle, tak nějak jsem to ukončila, já to prostě nesnáším. Ne, jak si, že by mě vadili, jak si ten věk vadil, nebo něco takového, ne, to je naprosto v pořádku, ale nechci slavit. Já jsem nikdy to neslavila.
0: Nevím, jestli to máte tak jako já taky nemám rád, když se to točí kolem mě.
1: Ne,
0: jako,
1: já taky.
0: Jo, že jo, no.
1: Když slaví druhý, jsem tak šťastná, ale sama něco slavit, a ono teda ten můj věk slaví, to už jako...
0: No,
1: ten už se slaví sám.
0: To nechte na nás, my si myslíme, že to je obdivuhodný. Ale víte, co mě teda opravdu hodně zaujalo, že, nevím, jestli jste to fakticky řekla, že prý jste i vlastně po, já nevím, 70 letech vystupování měla z toho vystoupení narozeninového obavy. Je to možný, že máte pořád nějakou trénu?
1: No, měla jsem příšerný obavy, protože já jsem ten den, nebo den předtím, ale myslím ten den jsem přišla z nemocnice. Takže, jako znáte to, ono, týden v nemocnici a to, takže to jsem nebyla ve svý kůži vůbec. Já jsem to nechtěla nějak...
0: Prý jste to chtěla zrušit dokonce.
1: No, chtěla jsem to zrušit, protože jsem se opravdu necítila dobře a tak, no, ale dali mě dohromady a zase trochu funguju, no.
0: Dali vás fantasticky dohromady, protože fungujete úžasně a vypadáte, no, prostě senzačně. Ale to si myslím, že teď to je nošení dříví do lesa a sov do Aten říkat vám, že jste opravdu pořád kočka, a to naši posluchači dobře vědí.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Iveta Simonová, ta by mohla vyprávět, co to je mít nádhernou kariéru. Je to pravda, že jste naspívala za tu dobu, co teda stojíte na jevišti a taky ve studiích přes ano. 500 písniček?
2: No, tak to bylo jistě přes 600. Pan Miloslav Ducháč, ten měl prostě měl křestní listy od každé skladby, která se nahrála tady, nebo v televizi, nebo v gramofonech. Ale to se nám ztratilo a tak nějak... No prostě už to nemám. Ale jo, natočila, bač, já jsem tady byla od roku 60.
1: Myslíte...
2: V roce 60 tady v rozhlase jsem poprvé zpívala.
1: Tady ve studiu A už,
2: ano, to ve studiu A nahoře. A to byl ten pořad, který moderoval Vladimír Dvořák. Posloucháte ano. Orchestr Karla Vlacha. Bylo 14 hodin v neděli, vždycky se to vysílalo a tak.
1: Ano.
2: A sem jsme to chodili točit a mě tenkrát Vlach pozval. A byl to pátek, dneska je taky pátek. Já jsem si určila je sama prostě, že pátek je můj šťastný den.
1: Poslíšte.
2: A od té doby pátek je...
1: A vzpomínáte si, paní Iveto, která to byla třeba písnička,
2: ale
1: kterou se tady začínala?
2: Vzpomínám, to se nedá zapomenout. Byla to z Bílé srpnové neděle. Václav Trojan a František Hrubín, mám ráda měsíc bílý, až kránu chodí spát, líbej mě ještě chvíli a měj mě taky rád. Já si ty texty pamatuju. Nepamatuju se, co jsem měla předevčírem k obědu, až když dám kuchaři volno, tak už mám chleba s máslem a to si pamatuju, ale jinak si pamatuju docela všechno.
1: Počkejte, vy chcete říct, že když říkám, že jste natočila 600 písní, že si pamatujete všechny texty?
2: No tak všechny taky, to bych si vymyslel. Vidíte, teď jsem potřebovala název písničky, která se mi strašně líbí. Je to duet, ale já myslím, že ho najdem.
1: No, to nepochybně, ale dejme tomu, já nevím, zapátráte v paměti třeba písničky, které jste zpívala před těmi, já nevím, dejme tomu, 50 lety, na ty pořád ještě?
2: Tak to naskočí. Moje srdce housle jsou, to bylo druhý natáčení, co jsem zpívala a to bylo s houslema a to bylo krásný slovo Monkere, ten violon, ta-da-da-da, a teď ty housle, jo, a já po něm to opakovala, nebo oni po mně, já už nevím, no prostě je to krásná, Lisiem Boje to zpívala, ta nahrávka se mi tenkrát líbila, takže byla, a hlavně Malásek to dovolil, že a přišel taky hrát na klavír solo nějaký tam k té skladbě, takže jsem byla šťastná, no.
1: A vzpomenete si třeba, kterou písničku jste poprvé zpívala v televizi?
2: No, tak to asi ne, tak to nevím.
1: To ještě nebyly.
2: To byly písničky na zítra.
1: Byly
2: ty písničky.
1: To ještě nebylo s Milanem Chladilem, že jo?
2: No, to už dělal Milan, jo, to už dělal.
1: Vy jste rovnou začali zpívat ty duety?
2: No, Milan tady byl už v tom 60. A byl rok přede mnou angažovaný u Vlacha, tedy samozřejmě nepsaná smlouva na celý život, zrovna jako já, to jsem nevěděla, jak to skončí, já jsem měla utéct z té smlouvy.
1: Proč pro Boha?
2: Nevím, no, tak jako muzikanty mít doma a v práci... Myslím,
1: asi si neodpočinula od nich.
2: Toho všeho je příliš, je příliš, toho je moc.
1: No, tak o spolupráci s Milanem Chladilem a s Karlem Vlachem si určitě popovídáme, protože my jsme tandem a to je vlastně tandemová spolupráce, ale neměla jste třeba před muzikanty, tenkrát se natáčelo totiž dohromady s muzikanty.
2: To jsme měli, já jsem vlastně první duet měla s Richardem Adamem, to musím připomenout, a to byl Příběh naší lásky. Nejkrásnější byl s Richardem Adamem a to bylo právě s kapelou živě, když někdo se splet, buď v kapele nebo ve zpěvu, tak se řeklo sorry a celý se to točilo, ne že by se nastavila od poloviny nebo ten text,
1: no.
2: Celá věc se musela zase znovu předehrát a tohle. Bylo to jako náročný, ale natočili jsme to. Příběh naší lásky nejkrásnější byl. Jakoby její básník pro nás vymyslel. Vsadě kletej růže. Zpívan skříval, zpíval tam skříval. Taky mi nenaskakuje.
1: Dneska já slyšel, že prý někteří zpěváci zpívají nebo respektive nahrávají ty písničky i po slovech. Že třeba jako po větách to je běžný, jo, ale je to dokonce slova.
2: No, tak.
1: To nebejvalo.
2: No tenkrát to nebejvalo, no ale teďka jsou ty snímky dokonalý a krásný a tak, no.
1: Ale ty vaše snímky, ty mají duši. Však poslechneme si to zrovna teď zase.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tandemu mám dneska mimořádně milého hosta, zpěvačku Ivetu Simonovou. A já bych docela rád teď z vás vytáhnul takovou zajímavou informaci. Vy jste oslavila 90. Mnozí si vůbec nedovedou představit před těmi 90 lety, kdo tenkrát byl, dejme tomu, ve Flóru, takže...
2: Salačová, Inka Zemánková, no to byly hvězdy, ano.
1: Jste k ním zhlížela taky? Tohle.
2: No samozřejmě, Inka Zemánková byla nádherná, ještě mě říkala, hele, pojď se mnou do Polska, ale já jsem se bála, ta Inka, tak jako slunečnice, každý den a teď utrhla celý publikum, tak jsem se neodvážila, vůbec jsem, já si mi říkala, já ti děkuju, ale nepojedu.
1: Vy jste se bála vedle ní vystupovat?
2: Jo, já jsem se bála, no tak Inka opravdu, to měla v krvi, Svinka to, Vlasta Průchová, no to bylo jako později, jako to ne, ta byla mladší.
1: Hodně, když jste byla malá holčička, hrála jste si na to, že budete zpěvačka? Já se pamatuju, moje manželka, i když to jako nechtěla být zpěvačka, ale si hrála, že je zpěvačka. Tančila. Se švihadlem. Zpívala do toho držadla.
2: No tak to byly naše pomůcky sportovní, kde by jsme vzali. Já měla taky švihadlo.
1: A taky jste si hrála na to, že budete zpěvačka?
2: No ani ne, já jsem chtěla být tanečnice. Tak jsem vždycky tančila, když dědeček pustil nějakou dechovku, nebo já nevím, co se to poslouchal. A chtěla jsem, aby ho hodně tleskali.
1: Jo, jako babička
2: jako
1: z dědeč...
2: publikum, jo. Babička z děd, nějaká teta, jo.
1: Čili ten potlesk takhle, vás takhle
2: ten
1: lákal.
2: Ten potlesk mě lákal, ano.
1: A kdy vám poprvé zatleskalo někde publikum?
2: No, to bylo třeba v roce 59, protože v tom 60. už jsem začala,
1: no, to už jste začala
2: jako
1: tady,
2: trochu
1: no.
2: dělat. No, to už jsem dělala.
1: A
2: zpívala
1: jste...
2: jsem se Zdeňkem Bartákem, to byla vynikající kapela. To byl takový předskokan Karla Vlacha, to když jsme
1: pravda,
2: byli někde.
1: Nedávno taky.
2: Nesmí se na něj zapomínat, pač to byla vynikající kapela. A vynikající hráči a Karel Vlach vždycky tomu Bartákovi vybíral.

0: Hrál ty nejlepší muzikanty, lanařil, trumpetu, trombon, saxofon, ježišmarja, pak i bicí, tam byli vynikající muzikanti.
1: No, Zdeněk Barták, no nedávno taky pak, bohužel odešel, ano.
0: Ano, ano. Pak ale zase se to tež opakovalo Vlachovi, když Krautec, jo, postavil kapelu a...
1: No, ale naštěstí ti muzikanti skvělí zůstávají.
0: Ale Vlach vždycky šel do školy tam něco a vybral tam zase výborný muzikanty. Zase měl dobrý trumpety a zase měl na ty bicí žičku, na bicí nádhera, no.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál. Až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zas věšel pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Objevil

nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl

0: Andem Jana Rosáka.
1: Když jsou u nás nejrůznější hosté, tak si vybírají písničku nebo muziku, kterou by rádi chtěli poslouchat. A mám takový pocit, že už tady párkrát zaznělo jméno i Ivety Simonové a Milana Chladila, takže si je přáli a my jsme jim rádi zaspívali a teda zahráli a oni jim zaspívali. Ale koho si sama Iveta Simonová dneska přeje, tak to mě tedy opravdu zajímá. Tak kdo vám udělá radost?
2: Vůbec nevím.
1: Je to nějaký světový zpěvák?
2: No, ten Karel Gott, to s tím jsme šli, co on začal, totiž Karel Gott chodil do Slovanského domu tančit.
1: Tančit?
2: Tancovat, jo, tam,
1: jako
2: jak tam kluci skákali, no jo, takže on nás poslouchal, on chodil do Slovanského domu si zatancovat a slyšel tu kapelu toho Bartáka mě.
1: No a potom zpíval ve Vltavě.
2: Říkal, že jo, a pak byl ve Vltavě. No ale tohle to tam chodil jako kluk a tam tancovali. A když tam udělali nějaký rychlejší pohyb a to, tak v tom slovanském byli vyhazovači. To byli dva pánové po každé straně toho sálu a jakmile viděl tam, že se někdo víc pohybuje, tak okamžitě ven ze sálu, aby si šel odpočinout na hodinku, na půl hodinu.
1: Bystřejší pohyb a ven.
2: A ven, to se všechno muselo být solidní. No a já jsem jezdila tramvaj před Slovanským domem, tam jezdila tramvaj samozřejmě, tam taky byla zastávka, já šla tam s ramínkem, tak jsem šla do té tramvaje a těch poznámek těch kluků. Vždycky jsem stála zády, dívala jsem se jako z okna a to bylo nepředstavitelné. A pak pěšky, přece jenom přes dvě ulice jsem šla sama v noci, třeba to bylo taky prodloužená, nebo já nevím, ples, v jednu, ve dvě, takže to jsem se děsně bála, no ale taxíkem jet, no tak mám půl honoráře pryč, tak to jsem šla, kdyby mě tam uškrtili, tak jsem chodila pěšky.
1: No, ale já se vrátím zpátky k tomu, koho byste si dneska chtěla nechat zahrát.
2: Toho Karla.
1: No, Karla Gotta, jo.
2: No, jo.
1: No tak dobře, dáme Karla Gotta.
2: Karla
1: tak
2: Gotta.
1: My si ho budeme představovat, jak dělá ty rychlejší pohyby
2: ano,
1: v tom hlasovací.
2: Jo, to bylo krásný.
1: Dobře, tak Karle, máš slovo.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: My jsme si o tom, myslím, už s Ivetou Simonovou při její minulé návštěvě v Tandemu povídali, ale já se rád zmíním znovu o té, přímo bych řekl, osudové spolupráci, osudovém setkání s Milanem Chladilem. Vzpomenete si, paní Iveto, na tu úplně první písničku, kterou jste s Milanem zaspívala?
2: Velice těžce, ale myslím, že to bylo Až budeš má, ať léta plynou srdce mé. A to byl Rudolf Cortés a Alanovi sestry.
1: Jo, a vy jste to po nich naspívali.
2: Vlach řekl, nebudeme pro ně psát aranže, uvidíme, jak jim tohle to bude, jak to bude ladit. A my jsme to zpívali na té veřejné rozhlasové nahrávce, to bylo i s publikem a tak. A já jsem se ani neodvážila toho Karla Vlacha zeptat, jestli se to dalo poslouchat. Milan šel za Vlachem, říkal, ale šéfe, dalo se to poslouchat. A Vlach říkal, ale jo, a dokonce vám to ladilo. To byla jediná pochvala za těch 50 let.
1: Koukám, že on se moc teda nepřechválil.
2: Ne, ten nás nepřechválil.
1: A on byl vždycky takovejhle?
2: Vždycky, jo, jo, jo, takový, no, dobrý, jo, no, jo.
1: Takový střídmej trošku, no. A malinko onikal, ale vám ne, že jo?
2: Onikal, no nejdřív mě onikal, pak nám začal tykat a my jsme říkali, pane Vlach, já do smrti, na veřejnosti samozřejmě, protože jsem jednou slyšela kluky v autobuse, jak si dělali legraci, když Vlachovi někdo tykal, nějaká dívka, nebo na který měl třeba zájem, a teď ona mu tyká, hele Karle, a tohle. A teď jsem slyšela ty poznámky celý kapely, tak jsem si říkala, nikdy v životě, nikdy. Pan Vlach, a prostě byl to pan Vlach, žádnej strejda, to jsem nesnášela. To nebyl, Vlach nebyl strejda.
1: Kdo
2: to vůbec,
1: vymyslel, ten strejda Vlach?
2: Já nevím, všichni mu říkali v divadle v Karlíně, hele, on strejda tohle. No, strejda nebyl ten Vlach.
1: Nepak, to byl.
2: Ale oni si ho takhle přizpůsobili, ono to bylo ličtější.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Iveta Simonová je neuvěřitelně vitální, nejenomže sama pořád zpívá, jak už jsem říkal, denně u klavíru byla v kondici, ale taky chodí na koncerty kolegů, případně, no skoro jsem řekl konkurentů, ale Tony Bennett, na jehož koncertu jsem byla, tak to není konkurent, že jo,
2: nádhera,
1: je to navíc chlap.
2: Nádhera, byli jsme šťastní, jo. No, tam byl Pepík Zima, já, tady náš manažer Pavel Skalický a tak a byli jsme šťastní, že to slyšíme a že vidíme to Tony Bennetta
1: a chodíte
2: z jeho partí. No, tak
1: víc chodím, na ty koncerty ještě?
2: No, sporadicky.
1: No, tak ono to je taky
2: sporadicky.
1: Sedět tam taky, takhle dlouho.
2: Tak taxíka tam, taxíka to přece jenom v těch 90. je někde znát.
1: No, víte co?
2: I když se jim bráním, jako...
1: Bráníte se jim úžasně, ale já vám teď udělám fever takovej, nemusíte nikam do taxiku, stačí, když zůstat sedět a my vám toho Tony Bennetta naservírujeme jako na zlatým podnose.
2: Yeah.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak, jak často jezdíte ještě na koncerty, paní Veto?
2: No tak jezdím tak sporadicky, ale strašně ráda. Já potřebuju to publikum, já potřebuju ty lidi a já jsem šťastná, že přijdou. Samozřejmě, že to je kategorie, moje věková kategorie, ale jsem šťastná.
1: No samozřejmě, teď máme červen, tak co vás čeká? Jako, víte, kam pojedete v nejbližší době třeba?
2: No tak jsem tam něco mám v diáři, ale už opravdu jenom tak jen tak na Mátkově, nebo kde třeba říkají, ale ona už to odřekla dvakrát poněvadž si říkám, že už to nezvládnu, třeba když je to někde daleko, nebo jako jsem měla, já nevím, nebo Budějovice, nebo já nevím, už se toho trochu bojím, abych tam dojela v pořádku a tak.
1: A jak dlouhý máte koncert potom? Jak dlouho zpíváte?
2: No hodinu a půl. S povídáním a já mám co povídat a tak.
1: No samozřejmě.
2: A hlavně ten můj sňatek s tím publikem to tenkrát řekl. Václav Štekl to řekl. Já už vím, jak to s tebou je. Ty se zvdala za publikum a já jsem na něj zůstala úplně koukat. Ale asi jo.
1: Loni oslavila Iveta Simonová 90. Myslím si, že se s tím věkem vyrovnáváte fantasticky. Děláte proto něco i jako fyzicky, že třeba cvičíte?
2: No tak ono už se tomu nedá říct cvičení, ale tak jako narovnání. Na tu podlahu si denně lehnu, abych aspoň ty záda, abych se trošku protáhla a těch pár cviků, abych nazvedla ty nohy a vůbec, abych jako trošičku se dostala do formy, ale to je velice skromný takový. Nemůže, ale vždycky si musím lehnout na tu podlahu a tak. Nejde to vstát a jít, hned se vrhnout na kafe. To nemůžu. Nejdřív musím na tu podlahu, protože už by se mi pak nechtělo. To už já se znám zase. Takže nejdřív se vrhnu na podlahu, pak ne. Ale jo, na ty čtyři se vždycky jako dostanu. Protože sestřenice třeba moje daleko mladší nemůžou už na ty čtyři a nezvednou se, kdežto já
1: prosím,
2: se zvednu.
1: Figuru si držíte fantasticky. Jak to, dietu nějakou?
2: Ne. Ta dieta přijde sama, protože člověk onemocní a už má dietu, že ani neví o tom, že
1: čili vy nepodleháte dietám vůbec?
2: Ne.
1: A nikdy jste neměla problémy třeba s, jako,
2: no,
1: s tím
2: tak
1: udržovat
2: jo,
1: váhu?
2: Vždycky jsem chtěla být štíhlejší, to jo. Ale ona už sama ta kostra napovídá, že to tak ta štíhlonka, jak se mi vždycky líbějí ty holky, tak to nejsem. No.
1: Ale já si myslím, že člověk určitým věku by neměl s tou štíhlostí to přehánět, protože potom ho potkávají kamarádi a říkají, ty seš nějaký nemocnej.
2: No právě.
1: Že jo?
2: to je... No a ta nemoc, to je ruku v ruce s těmi léty.
1: To je pravda.
2: A léta jdou vážení.
1: To je pravda, to byl velice hezký pořad, který jako byl na vás ušitý. Tak já to zaťukám, že se vás pořád drží skvělá kondice a já už se teď těším, že vás budeme poslouchat ještě drahná léta.
2: Děkuji mnohokrát.
1: Mějte se moc hezky, paní
2: Veto.
1: Mám
2: velikou radost. Děkuji mnohokrát a přeji všechno nejkrásnější posluchačům a aby mi zůstali věrni.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

čaj už ten vypil. A tu naši písničku už

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom...

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lidovou polkou v úpravě Jindřicha Loukoty jsme se dnes vydali do kraje kolem Rokycan. Buďte vítáni na malé procházce s pěknou dechovkou. Hrála nám podbrdská dechovka, zpívala František Svejkovský. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Kopejtko, srdečně vás zvuk poslechu. Dnes si budeme povídat o Rokycanech, městě, které je jako perla do klenotu zasazeno do překrásné kotliny, obepínané pohořím Brd a Džbánskou vrchovinou s řekou Klabavou. Rokycany mají bohatou historii, a tak se tam teď vydejme. Jedeme tam na trh se Šťáhlavskou šestkou a zpěváky Stanislavou Forštovou a Jaroslavem Vaňátkem.

Hrála nám podbrdská dechovka, zpívali Květa Ernestová, Marie Svejkovská a František Svejkovský. My jsme dnes v pořadu muziky dovandrovali do Rokycan, které se pyšní bohatou historií. Ve skalách pod povrchem obklopujících Rokycanskou kotlinu se dochovaly fosílie, jež jsou mezi sběrateli i laiky proslulé jako rokycanské kuličky. Když je rozklepnete, můžete být překvapeni nádherně zachovalou schránkou trilobita, osnokošce a dalších zástupců prastaré fauny. Pátral zde i Joachim Barand a tak toto území dostalo i název Barandien. Doporučuji navštívit Rokycanské muzeum. A teď nám podbrdská dechovka zahraje skladbu od Josefa Svejkovského a Svatopluka Radešínského s názvem Za Doubravkou.

Podbrdská dechovka nám zahrála lidovou písničku V lese u Strašic, které leží jen kousek od Rokycan. Jejich současné předměstí Borek leželo na konci druhé světové války na takzvané demarkační čáře, která od sebe oddělovala armády vítězných mocností. Rozdělení připomíná soukromé vojenské muzeum v Rokycanské Šťáhlavské ulici. A už je tu lesanka s tátovou písní od Emila Lose a Františka Fogla.

Valčík, vzpomínka od Jiřího Pohnána a Radka Štěříka, nám zahrála Polňanka, naši malou procházku okolím Rokycan. Zakončíme pomalým valčíkem od Petra Finka a Vladimíra Merhauta o Rokycanské bráně a pak si ještě srovnáme krok v upřímné Polce od Jiřího Pohnána. Zahrají nám Šťahlavská šestka a Polňanka a Jaroslav Kopejtko se loučí a divám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Rokycanech, Klabavě, Litohlavech nebo ve Svojkovicích. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Píseň Nám dovol zpívat jsem na úvod našeho dnešního setkání vybral proto, že bych vás rád dnes pozval na zajímavé koncerty a muzikály, na které se v tomto roce můžete těšit a na které se můžete do hlavního města vypravit. A jak se sami přesvědčíte, je skutečně z čeho vybírat. Už za pár dnů, ve středu 9. dubna, se v pražském divadle Hibernia uskuteční slavnostní premiéra muzikálu Antoaneta, královna Francie. Tragický příběh dcery císařovny Marie Terezie ožije v romantickém muzikálovém dramatu scénáristy Jiřího Hubače, textaře Pavla Vrby a hudebního skladatele Jiřího Škorpíka. Muzikál nás zavede do roku 1789, období francouzské revoluce, kdy se dalo do pohybu kolo dějin, které doslova na ruby převrátilo životy obyčejných lidí i osudy králů a královen. V roli Marie Antoinety, Marie Antoinette d'Autriche, čili rakouské, manželky francouzského krále Ludvíka XVI. Se představí Monika Absolonová nebo Iva Marešová a v roli Ludvíka XVI. Krále Francie bude vystupovat Michal Novotný a Roman Vojtek.

Po muzikálové árii, co zbývá nám z muzikálu Antoaneta, královna Francie, podání Moniky Absolonové, se přesuneme z jednoho pražského divadla do druhého. Konkrétně z Hibernie do divadla Kalich. Právě tam na vás totiž čeká přelomový americký muzikál Jonathana Larsona nazvaný Rent, který od premiéry v roce 1996 přepsal dějiny tohoto hudebně divadelního žánru. Pro své hudební kvality i sílu výpovědi je často srovnáván s nejslavnějšími tituly New Yorkské Broadwaye. Kritika ho dokonce označila za nejlepší původní muzikál od roku 1950. Autentickým jazykem a moderní rockovou hudbou vypráví volně příběh slavné Pucciniho Bohémy. Děj Jonathan Larson přenesl do alternativní čtvrti jižní části New Yorkského Manhattanu, kde žije parta přátel, kteří se snaží nepromarnit své životy, které mají jen v dočasném pronájmu. V muzikálu Rent se na jedné straně mísí témata jako nebezpečí AIDS, situace lidí bez přístřeší, závislost na drogách. Na straně druhé pak optimismus, umělecké ambice, víra v úspěch a nadějnější život. Muzikál Rent však zdaleka nekončí happy endem. Nad jeho hrdiny totiž nepřetržitě visí Damoklův meč smrti. Avšak naděje, láska, touha a víra v budoucnost, to jsou ty účinné zbraně v každé době a v každé situaci. Já vím, je to otřepaná fráze, ale jak to říct jinak?

Muzikál Rent, překladu nájemné, prostě činže, se rodil dlouhých 7 let. Po několika prvních a úspěšných reprízách mimo Broadway se autor muzikálu, skladatel a textař Jonathan Larson mohl konečně vzdát své 10leté profese číšníka. Premiéra muzikálu Rent byla naplánovaná na leden roku 1996, tedy ke 100. výročí prvního uvedení Pucciniho Bohémy. Během předpremiér však autor muzikálu Jonathan Larson náhle zemřel na srdeční slabost. Slávy a ocenění své dlouholeté mravenčí práce se tedy nedožil. V samotné autorově smrti spatřovali ostatní spolutvůrci muzikálu, stejně jako herci a zpěváci, nevyslovené poselství, že zítřek nelze nikomu zaručit. Že život se prostě nedá pojistit u žádné pojišťovny a za žádnou cenu. Muzikál Rent nakonec získal ta nejprestižnější ocenění, slavnou Pulitzerovu cenu, cenu divadelních kritiků a 6 výročních divadelních cen Tony, tedy divadelní obdoby filmových Oscarů. Stal se 9. nepřetržitě uváděným dílem v historii muzikálové Broadway. V roce 1998 měl premiéru také v londýnském West Endu a od té doby muzikál uvádějí národní produkce doslova na celém světě. Larsonův Rent přinesl nejen na Broadway příjemné rokové osvěžení. Po dlouhých desetiletích přišel konečně titul, se kterým se stotožnilo i mladé publikum. Dílo, které zbořilo propast mezi pop, music a muzikálem. Rent se stal oslavou života a lásky. Mně se to chce říct trochu pateticky. Lásky, která přesahuje hranice rasy, náboženství a sexuální orientace a smrti.

Muzikál Rent dobře znám. Je to totiž nejoblíbenější muzikál mé manželky, která zná všechny árie nazpaměť a mnohokrát mi je doma zpívala. Od března se Pražské divadlo Kalich stalo scénou pražské inscenace muzikálu Rent. V režii amerického režiséra Steva Josephsona a v produkci Miriam Landy se první reprízy zkušebně odehrály formou workshopu během krátkého letního hostování v divadle Na prádle. Tam české nastudování anglické verze získalo respekt kritiky i obec nadšených fanoušků. Rent se hraje v českém překladu textaře, skladatele a herce Milana Malinovského a herce přímo na jevišti doprovázet bude živá kapela a nejen já jsem zvědavý, jak interpreti, kteří sotva se to naučili anglicky, což je teda opravdu nářez, se zhostí české verze. Jsme zvědaví a přejeme hodně úspěchu.

Dozněla muzikálová píseň Čas měř jen láskou z muzikálu Rent a já bych vás teď rád pozval do pražské O2 arény na koncertní vystoupení 3. června, kdy u nás poprvé vystoupí americký zpěvák Justin Timberlake. V jeho velkolepé show s vynikající choreografií, kterou propaguje svá dvě poslední alba, je tolik světel a laserů, že koncert prý může směle soupeřit s legendární zdí skupiny Pink Floyd. Po impozantním startu světového turné letos 33-letého amerického herce, zpěváka a producenta Justina Timberlakea loni v Brooklynu v New York Times napsali, že s vlasy dozadu s česanými a ve značkovém oblečení je Justin Timberlake každým coulem nejen bavič 21. století, ale také skvělý tanečník a zpěvák. Sám jsem zvědavý, jak se touhle bombastickou show a především svými písněmi, odkazujícími na to nejlepší z tvorby Michaela Jacksona a Prince, trefí Justin Timberlake, současný idol teenagerů, pohledný a 1,88 m vysoký interpret, do našeho středoevropského vkusu.

Justin Timberlake, kterému jeho faninky něžně přezdívají Kudrnáček, a hostující rapper Timbaland dospívali píseň Cry Me a River, Vyplač mi řeku, která Timberlakeovi přinesla hudební cenu Grammy v kategorii Nejlepší mužský popový pěvecký výkon. Když Justin loni vydal dvě alba The 2020 Experience, byl to jeho velký návrat ze světa filmu do světa hudebního. V minulých letech jste ho totiž mohli vidět ve filmech Sociální síť, Zkažená úča, Kamarád taky rád, Vyměřený čas, Zpátky ve hře, Hra na hraně, nebo nejnověji v hudebním retro příběhu bratří Coenů Vnitru Levina Davise. Justin Timberlake byl několikrát vyhlášen nejkrásnějším a nejpřitažlivějším mužem planety a nikdy se netajil tím, že se řídí následujícím heslem. Každý den jedno hříšné tělo. Jeho náručí prošly slavné zpěvačky Britney Spears, Christina Aguilera, Janis Jackson, Kylie Minogue nebo herečka Cameron Diaz. Jsou tomu 2 roky, co se Justin Timberlake v Itálii oženil. Po 5leté známosti s americkou herečkou a zpěvačkou Jessicou Biel. Jednu věc Justinovi Timberlakeovi ale přece jenom trochu závidím. Jsou to kvalitní filmové příležitosti, kterých se mu až dosud dostalo.

Justin Timberlake se s námi pro dnešek rozloučil písní Mirrors, zrcadla, kterou věnoval svým prarodičům a své osudové lásce Jessice Biel. A než se ze světa výsostného amerického popu přeneseme do světa opery, zaspívám vám slavnou píseň Estrellita de Lejano Cielo, hvězdička na dalekém nebi mexického skladatele a klavíristy Manuela Ponceho. Textař Eduard Pergner ji v české verzi nazval Půlnoční návštěvník a vy uslyšíte také klavíristu Rudolfa Rokla, houslového virtuóza Josefa Suka a pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Preislera.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: Do Prahy stále častěji přijíždějí velké operní hvězdy současnosti, které jsou na vrcholu uměleckých a životních sil. A mají tedy co nabídnout. Mexického tenoristu Rolanda Villazona, který s Mozartovým repertoárem vystoupí v Praze 28. března, jsem vám v tomto pořadu představil loni. Letos na konci ledna jsem vás zase upozornil na koncert polského tenoristy Piotra Bečaly, který 22. dubna v Praze zaspívá nejen árie z oper a operet, ale i árii Vidino sladká přesladká z Dvořákovy opery Rusalka. V té začátkem letošního roku zazářil v newyorské metropolitní opeře. A 22. prosince se do pražského obecního domu vrátí v rámci svého evropského turné L'amour, láska, peruánský tenorista Juan Diego Flores, aby za doprovodu pražské komorní filharmonie zaspíval nejkrásnější francouzské operní a operetní árie. Nenadarmo se mu přezdívá, podobně jako před lety Lučánovi Pavarotimu, král vysokých C. Při premiéře Donizettiho Dcery pluku v milánské La Scale v roce 2007 se pěvec zasloužil o narušení tradice této scény, kde se zásadně nepřidává. A po nekonečných ovacích zopakoval árii Tonia s jejími 9 vysokými Cčky. Překročil nepsaný zákon, jenž v La Scale platil 74 let. Dirigent Arturo Toscanini totiž kdysi výslovně zakázal opakováním árií narušovat celistvost díla a dlouho si nikdo nedovolil nerespektovat vůli tohoto velikého maestra. Až před 7 roky Juan Diego Flores. Totéž se pak opakovalo v roce 2008 v Metropolitní opeře a v roce 2012 v Pařížské národní opeře, kde od otevření scény Bastille v roce 1989 zazněl přídavek vůbec poprvé. Tuhle árii jste už v mém rozhlasovém seriálu ale několikrát slyšeli. Proto si teď poslechněte píseň Only Make Believe, jenom předstírání z amerického muzikálu Loď komediantů tak, jak ji Juan Diego Flores naspíval s velšskou nadžánrovou zpěvačkou Catherine Jenkins, mimochodem s majitelkou nejlukrativnější smlouvy v kategorii vážné hudby v dějinách světového gramofonového průmyslu. Za 10 milionů dolarů se tahle zpěvačka uvázala své gramofonové firmě.

Peruánský prezident Alan Garcia v roce 2007 udělil Juanovi Diegovi Florézovi nejvyšší státní vyznamenání, a sice Velký kříž řádu Slunce Peru. O rok dříve obdržel rakouské státní občanství, ale nadále má i peruánské. Se svou vlastí udržuje nadále těsné kontakty a mimo jiné zde založil nadaci na rozvoj hudebního talentu malých dětí a na podporu mládežnických orchestrů a pěveckých sborů. V roce 2010 nahrál Juan Diego Flores album sakrálních písní Santo, svatý. Titulní píseň napsal a je rovněž autorem její instrumentace.

0: Místo svého prvního velkého úspěchu si Juan Diego oblíbil natolik, že si v Pesáru postavil dům, který je pro jeho rodinu hlavním domovem. Florezova vila stojí v přímořském Pesáru jenom kousek od domu, který tu měl Luciano Pavarotti. A je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Hlava mi už nějak neslouží, stěžuje si Morris. Zapomínám. Já si už nepamatuju ani karty ve hře, přidává se Teitelbaum. Ale Goldbaum, ten má fenomenální paměť. Jak si to zjistil? Potkal jsem ho asi před rokem, hned takhle po ránu a měl výbornou náladu. Čím to je? Říkal jsem si. Tak jsem se ho zeptal, co měl k snídani. Vajíčko, povídal. Asi za půl roku jsme se náhodou zase potkali a protože jsme se tak dráhnou dobu neviděli, povídám, tak co, jak bylo? A víte, co mi odpověděl? Natvrdo.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný den. Přichází víkend, na který se děti školou povinné dlouho těšili a naopak meteorologové před ním kvůli vedrům varovali. Obojí dnes v Pohodovém ránu probereme, mimo jiné i s Taťánou Míkovou. Přidáme taky pár tipů na to, co všechno zkontrolovat, pokud vyrážíme do zahraničí autem, a jako obvykle nebude chybět ani páteční pozvánka. Kdo se totiž nezalekne horkého počasí, může první prázdninový víkend prožít třeba i s dětmi nebo vnoučaty na Jindřichohradecké úzkokolejce. To je dobrá zpráva i sama o sobě. Tahle trať totiž před pár lety už vůbec nebyla v provozu a dokonce to vypadalo, že úplně zanikne. Parta nadšených lidí ji ale nakonec zachránila. A i o tom si budeme povídat se současným provozovatelem úzkokolejky Albertem Fikáčkem. Tak si zatím dejte něco dobrého, pokud to ještě jde, tak si doma i naposledy vyvětrejte a užijte s námi závěrečné pohodové ráno tohoto pracovního týdne.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A jak jsem slíbil, dnešní pozvánka nás zavede na Jindřichohradecko, kde ode dneška až do neděle probíhá festival plný vlaků Bystřička 2026. Podrobnosti o něm nám řekne provozovatel Jindřichohradecké úzkokolejky pan Albert Fikáček. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: A možná ještě než se dostaneme k samotnému festivalu, měli bychom zmínit i příběh samotné trati, protože ono před pár lety hrozilo, že se na ní už jezdit nebude.
2: Ono se na ní skutečně téměř 4 roky nejezdilo, teď se nám to podařilo s vypětím všech sil a s pomocí z mnoha stran obnovit a doufáme, že tak jak dneska, letos bude slavit úzkokolejka 130 let, tak další 130 let to snad bude už bez problémů.
1: Vy jste to zmínil hodně stručně, ale já jsem se dočetl, že se na té záchraně podílely stovky dobrovolníků a to nejen finančně, ale i fyzicky. Jak to probíhalo?
2: Tak měli jsme formu brigád, kdy jsme vlastně dávali dokupy především trať. Obě ty tratě byly v malinko zanedbaném stavu, takže museli jsme to dát před spuštěním pravidelné dopravy do stavu odpovídajícího. Měli jsme drážním úřadem schválený akční plán, který jsme si stanovili spolu s ním poměrně přísně a museli jsme ho vyplnit, protože přece jenom jde o bezpečnost cestujících. Myslím, že jsme ho vyplnili velice, velice důstojně a musím říct, že bez těch stovek dobrovolníků, které jste zmiňoval, by to určitě nešlo. Takže nazvali jsme to akce Železniční úderka a nejenom obyvatelé z okolí, ale i železniční fanoušci z celé republiky nám jezdili pomáhat.
1: Vidíte, druhá varianta by byla akce Žet možná.
2: Ano, to se taky nabízelo.
1: Teď si to v každém případě budete moci i s návštěvníky užít. Jak si vlastně festival Bystřička můžeme představit?
2: Tak festival Bystřička je především o vlacích a o hudbě. To všechno je ale jenom prostředek vzájemnému potkávání navzájem a s přírodou. Takže určitě si tam představte spoustu koncertů a parní vlaky. Bohužel kvůli teplotám, které teďka panujou, jsme museli parní vlaky omezit a jedou jenom do Bystřice a to v sobotu. A je to z toho důvodu, že jako požární opatření máme hasičskou drezínu a tu máme jenom jednu. To znamená, paralelní vlak, který měl jet zase na druhou stranu do Lovětína, nemůže jet. Přesto si myslím, že to bude stát za to. Dneska začínáme právě v Nové Bystřici, budou tam program jak pro děti, tak i pro dospělé, budou tam koncerty, chladné čepované pivo, další doprovodný program a samozřejmě potom vláček. Přespání je možné o dvě stanice dál v Hůrkách, kde bude i sobotní večer potom. Zase budou koncerty, opečeme si nějaký špekáčky, je tam i rybní krásný na koupání, aby jsme se v tom pařáku schladili. Bude tam právě parní vlak vypravovaný z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, který taky jede přes Hůrky. A potom končíme v neděli ve stanice Lomy. Tam bude zase koncert, chlazené pivo a nějaký doprovodný program.
1: Zní to všechno skvěle a navzdory tomu horkému počasí až idylicky. Festival se navíc neodehrává jen na jednom místě, ale v podstatě podél celé trati. Je nějaká část, kterou byste vy označil za, řekněme, vrchol festivalu?
2: Já si myslím, že to bude vrchol od začátku do konce. Ten festival pro nás samotný je takovým vrcholem vlastně toho dlouhého snažení o spuštění provozu. Myslím si, že ta nejpříjemnější část, která je pro mě osobně, je samozřejmě ten pární vlak a potom ty koncerty. Nedokážu říct, co bude lepší, jestli pátek dneska v Bystřici, nebo v sobotu v Hůrkách, nebo v neděli v Lomech. To právě se necháme překvapit, která ta kapela bude nejlepší. Nicméně mojí srdcovou stanicí jsou samozřejmě Hůrky. Já jsem tam měl svatbu, mám to tam moc rád, je tam krásný rybník, les a ty koncerty se tam budou opravdu výjímat.
1: Pane Fikáčku, pokud jsme teď nalákali nějaké zájemce, tak jak se nejlépe zúčastnit? Kam přijet a třeba jak je to se vstupným?
2: Tak vstupné tam samozřejmě žádné není. Vstupné je nebo jízdenky samozřejmě se platí pouze ve vlaku, ale koncerty jsou zdarma, doprovodný program je také zdarma, takže stačí přijet. Dneska do Bystřice nebo zítra do Jindřichova Hradce na parní vlak, anebo večer potom na koncerty do Hůrek anebo právě do lomu v neděli dopoledne.
1: Velmi dobrý tip na tento víkend nám dal Albert Fikáček, provozovatel Jindřichohradecké úzkokolejky. A řekněme, že by se u vás někdo chtěl vlakem projet, ale tento víkend to úplně nestíhá. Jde to asi i jindy?
2: Určitě to jde jindy, ty vlaky jezdí pravidelně. Turistické motorové vlaky jezdí vlastně denně. Třikrát denně tam, třikrát denně naspátek a to na obě tratě, takže denně máme 12 vlaků motorových. A od příštího týdne čtyřikrát týdně budou i parní vlaky. Veškeré podrobnosti jsou například na internetu, na webových stránkách a nebo jsou vyvěšeny na nádraží. Takže budeme se těšit, jste moc srdečně zváni a myslím si, že to je takový krásný prostor projet se přírodou a zapomenout na starosti všedních dnů.
1: A já jen doplním, že ty webové stránky mají velmi jednoduchý název www.úzkokolejky.cz. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Moc děkujeme za pozvání, ať se vám akce vydaří a pane Fikáčku, zase někdy na pohodě, naslyšenou.
2: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: hotely a turistické atrakce zažijí vrchol sezóny. Spousta jinak pravidelných aktivit si dá na 2 měsíce pauzu a televize zase po roce nasadí osvědčené reprízy. Celkově se zkrátka život v republice lehce sklidní. I když už dávno nepatříme mezi ty školou povinné, dnešek i ty další 2 měsíce mám vlastně velmi rád. I po mnoha letech si nostalgicky vybavím, jak opojný pocit to byl odcházet krátce před 9 ze školy v nažehlené košili, místo těžkého batohu v ruce jen desky s vysvědčením. To sice nebylo vždycky ukázkové, ale většinou alespoň nějak překvapivé. A hlavně jsem věděl, že po další 2 měsíce bude všechno jinak a kolotoč povinností a úkolů alespoň na čas ustoupí do pozadí. Měnilo se to s věkem. Na základní škole jsem se těšil na prázdniny u babičky v Ostravě, na střední škole jsem zase ocenil dny, kdy budu sám doma a bez bedlivého dozoru rodičů budu moct marnit čas podle své libosti. Když o tom tak uvažuju, asi jsem měl docela štěstí, že jsem patřil už do té lehce zhýčkané generace, pro kterou prázdniny nebyly například hlavně o výpomoci v hospodářství. Spousta věcí se za tu dobu změnila, ale jednu tradici jsem si v těch dnech vytvořil a vlastně se jí držím dodnes. Jsem totiž docela knihomol a tak jsem pokaždé hned první dny prázdnin vyrazil do knihovny. A protože většinou i knihovnice vyhlásily nějaký prázdninový režim, chodil jsem rovnou s batohem a napůjčoval jsem si, co šlo. Často věci přísně vzato i brakovějšího typu, ale přišlo mi, že právě za dlouhých letních večerů na zahradě nebo na balkóně je na ně ideální čas. Zdaleka ne vždycky jsem je nakonec přelouskal všechny, ale i takové jsou podle mě prázdniny. Tedy období, kdyby si zkrátka člověk neměl moc vyčítat, když náhodou něco nestihne.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Asi většina z nás je díky zprávám meteorologů už připravená na to, že víkend bude pořádně horký. Jak moc a jestli třeba ještě nedošlo k nějaké úpravě předpovědi, to zjistíme právě teď.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A hezké páteční ráno přejeme na Kavčí hory Táně Míkové. Dobrý den.
2: Dobrý, dneska musím říct, už od rána většinou jasný nebo skoro jasný den. Může být odpoledne těch mraků třeba trochu víc, polojasné nebe. Nevznikne z nich ale žádná přeháňka ani bouřka, takže nic nás neschladí. Počítejme s teplotami, které budou ještě o 2 stupně vyšší než ty včerejší, takže maxima dnes mezi 32 a 37 stupně Celsia. Kde se možná dá čekat, že bude malinko chladněji, to je severovýchod země, kde ty maximální teploty by se měly pohybovat kolem 31 stupňů Celsia, tak to by mohlo být podobné tomu včerejšímu počasí. Jestli se chystáte na hory, tam samozřejmě nebude tak horko, ale i tam se ty maximální teploty začínají blížit tropickým hodnotám. Budou tam dneska kolem 27, takže počítejte tak od těch 26 do 29 stupňů Celsia. No a vítr ten nás taky moc neschladí, protože buď bude slabý proměnlivý, anebo může být úplně klidno. Počítejte s tím, že výstrahy platí dnes zatím v tom nízkém a vysokém stupni nebezpečí, to znamená, říkáme tomu jednoduše žlutá a oranžová výstraha, protože ty teploty se zatím budou držet do 37 stupňů Celsia. Už zítra a hlavně v neděli nás ale čeká v těch nejnižších polohách, to znamená v nížinách Jižní Moravy, v Polabí, po Ohří, v těch oblastech, které se rozehřívají obvykle nejvíc, skutečně ten extrémní stupeň nebezpečí. A to znamená, že teploty překročí i 37 stupňů Celsia. To už je pro lidské zdraví docela nebezpečné, takže měli bychom se držet opatrně, když se budeme muset pustit ven. A hlavně platí, že v těchto oblastech bude teplota přesahovat 37 stupňů Celsia a ojediněle to může být i přes 40.
0: Táňo, vždycky jsem to bral tak, že cokoliv nad 30 jsou prostě tropy, ale v sobotu a v neděli budeme muset tu terminologii trochu rozšířit.
2: No tak my už známe supertropický den nad 35 stupňů Celsia. Pro ten 40-kový den úplně přesně terminus technicus nemáme, ale rozhodně, když to trvá několik dní, tak tomu meteorologové říkají vlna veder. A je to opravdu obtížné, zvlášť ve městech, kde se potom v noci nestihne ten vzduch prochladit.
0: Tak dejte nám nějakou naději, kdy si trochu vydechneme, kdy se lehce ochladí.
2: No tak ono od pondělka se začne ochlazovat, ale ti, co si myslí, že mávnutím proutku bude prostě zima, tak to takhle nebude. Ono v pondělí bude hlavně znát to ochlazení na západě Čech, tam už budou teploty třeba do 26 stupňů Celsia, ale na Moravě bude ještě v pondělí pořád platit varování před vysokými teplotami v tom stupni oranžová, to znamená na Moravě může být ještě do 38 stupňů Celsia. Platí ale, že každý další den příští týden ty teploty maličko klesnou a hlavně od úterý už by opravdu měly zůstávat většinou do 30, tak to bude pro ty, kteří si potřebují oddechnout, možná příjemnější.
0: Počasí bude jistě téma i v dalších dnech, tak pokud možno klidnou službu přejeme všem do České televize a s Táňou Míkovou na Pohodě zase brzy naslyšenou.
2: Já se na to budu těšit a všem přeju, aby ty dny překonaly bez zdraví.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: I dnes si do pohodového rána pozveme naší bylinkářku Evu Bucharovou. Ta si tentokrát vybrala sírovce žluto-oranžového, nebo chcete-li choroše sírového. Roste od května až do října na dubech, akátech, topolech i vrbách. Je nejen jedlý, ale svojí chutí připomíná dokonce kuřecí maso. Pravidelná chvilka pro zdraví tak začíná právě teď.
1: Sýrovec žluto-oranžový tvoří vějíře do půlkruhu, můžou být i půl metru široké. Vyrůstají těsně nad sebou, trsy jsou velmi nápadné. Na vrchu jsou jasně žluté, sýrově žluté. Kromě toho, že rostou na těch dubech a vrbách, tak se můžou vyskytnout i na stromech ovocných, jako jsou třešeň, ořešák nebo hrušeň. Zapálené staré plodnice sloužily našim předkům na odhánění komárů, moskytů a jiného otravného hmyzu. Z rozdrcených suchých plodnic pekli v době neúrody chléb. Mladý sýrovec poznáte snadno, když do něj totiž zakrojíte, zajede do něj nůž jako do másla. Dužina mladého sýrovce je šťavnatá, s příjemně houbovou, trošku nakyslou chutí. Při tepelné úpravě připomíná sýrovec kuřecí maso. Tak zkuste někdy kuřecí řízky pro změnu ze sýrovce žluto-oranžového. Choroš nakrájejte na plátky silné asi 1 cm. Povařte čtvrt hodiny ve vodě s kostkou masoxu nebo s kořením podravka. Plátky nechte okapat, no a potom už jenom obalte v klasickém trojobalu a usmažte na oleji. Snězte je čerstvé, studené jsou nic moc. A nebo můžete sýrovec nakrájet na proužky, podusit na cibulce, zalít smetanou a přidat kari. Takhle upravený sýrovec si dejte s rýží.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludí sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smieš. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Vyrážíte v létě autem k moři nebo na hory? Ať už jedete kamkoliv, měli byste si nechat zkontrolovat auto nebo se podívat na pojištění. Jak se na dlouhou cestu připravit tak, aby nás nic nepřekvapilo, to řekneme už po písničce.

0: Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky. Po případě se roušťujou.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být v zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Pozdravuj.

Už jsme tu několikrát zmínili vysoké teploty, které by o víkendu mohly být skutečně nebezpečné. A platí to nejen pro nás, pro lidi, ale zapomínat bychom rozhodně neměli ani na naše zvířecí parťáky. A speciálně psi a kočky snáší vysoké teploty hůře než lidé. Mají totiž teplotní komfortní zónu postavenou výrazně níže. A tak bychom ty další dny ani u nich rozhodně neměli podceňovat. Chladící podložku nebo třeba vlhký ručník v chladné místnosti váš pejsek určitě ocení. Omezte i vycházky přes den a zkuste je přesunout na brzká rána a podvečery, kdy už to největší vedro poleví. Co se týká vysílání pohody, tak to samozřejmě funguje bez ohledu na počasí. A už za chvíli se tak můžete těšit na další tandem Jana Rosáka. Hostem bude bývalý hokejový útočník a člen české hokejové síně slávy Milan Nový. Po 10. hodině zavzpomíná na svůj život válečného stíhače za druhé světové války v Anglii inženýr Karel Drbohlav. To v pořadu Ale ta běží, vážení. A po 11. se už můžete těšit na Kolotoč. I dnes vás jím provede Martina Hinková-Vrbová. Tak hezký poslech, opatrujte se a Václav Kuba se bude těšit zase brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den všem, kteří jste si naladili. Tandem přeje Jan Rosák. Můj dnešní host má za sebou, ale možná i před sebou, úspěšnou kariéru. Abych to vysvětlil, za sebou má vynikající kariéru vrcholového sportovce, protože žádný hokejista dosud nedal a pravděpodobně asi ani nedá nejvyšší československé nebo české soutěži a v národním týmu víc branek. Jeho jméno znamenalo pro spoluhráče a fanoušky vždycky tutovou jistotu. Mohli jste se prostě na jeho umění střelce spolehnout, ale stejně spolehlivý je i ve své dnešní profesi. Skoro 20 let po skončení aktivní kariéry. Vítám bývalého špičkového hokejistu Milana Nového.
3: Dobrý den, Milane. Děkuji, pane.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Já se, Milane, promiň, teď vrátím k době, kdy špičkový sport pro tebe byl hodně tedy vzdálenou budoucností, protože se vracím do roku 1951, kdy jsi se na Kladně narodil. Ty jsi kladenský patriot i se vším všude, i s tím, že jsi se tam opravdu narodil.
3: No, opravdu jsem se tam narodil a bydlím ve vedlejší vesnici v Kamenných Žehrovicích. Chodil jsem tam do školy, jako malý kluk jsem v letě hrál fotbal s klukama a na rybníku hokej.
2: A bylo pro tebe něco, dejme tomu nějaký sen, který třeba se sportem nemá vůbec nic společného, třeba chtěl si být, já nevím, jaderným fyzikem nebo
3: To ne, když učitelem. Jsem byl malý, tak se mi líbil ten fotbal i ten hokej.
2: Vždycky.
3: Jo, to se mi líbilo jako klukovi na rybníku, po škole jsem si šel zahrát, jo, to se mi líbilo.
2: Ono je to asi na Kladně docela takový jako logický, protože Kladno rovná se, buď to tedy Poldovka, anebo sport na špičkový úrovni. Hokej se tam hrál vždycky, ligový, fotbal s přestávkami bych řekl, ale tak pro pamětníky třeba jméno Klos, že jo, je...
3: Kadraba.
2: Chodil
3: jsem na ně se koukat taky.
2: No. Takže ty jsi chtěl si být jednou jako oni, jo?
3: No, tak jsem nevěděl, ale pak Strejda dělal s panem Průchou na Kladně, myslím v Káblovce, a ten trénoval malý kluky. Tak když viděl, že s bratrance, s Vaškem, protože jsme bydleli spolu přes uličku, tak nás tam jako přihlásil do těch malých kluků. Tak jsem tam přišel, myslím, v 8 letech do Kladna.
2: A řekni mi, někdy se to stane, že člověk se vypracuje až postupem času. A byl jsi ty na začátku už ten nejšikovnější?
3: No, představ si, že byl.
2: Vážně?
3: Já tam přišel, táta dělal na šachtě, nechtěli mi dát výzbroj ani, moc peněz jsme neměli, ne. A já byl malej kluk a my jsme hráli na dvě, jako na zkoušku, ne. A já hned dal góla. Tak třetí trénink už mi tu výzbroj přinesli a to mi zůstalo až teďka hned do 60.
2: Nikdy jsi se asi necpal někam do obrany, natož do branky, víš?
3: No, jak jsem dal toho góla za ty malý kluky, tak mě furt od té doby stavili do útoku. Protože střelců je opravdu málo.
2: Prosím tě, taková kariéra samozřejmě, no dneska by pravděpodobně si tě už vyhlídla nějaký špičkový tým, možná, že by tě už draftovali i do nějakého NHL, protože dneska už je to v módě možná i s, já nevím, 15-letýma klukama, ale tehdy to asi nebylo tak úplně jednoduchý dostat se do špičkového týmu, nebo jo?
3: Nebylo, bylo to daleko těžší, že třeba Kladno mělo dobrý mužstvo, co trénoval pan Prošek a hrálo se jenom na tři útoky, že jo? Hmm. A ten jako dneska je, co si myslím, zase pro lidi lepší, se víc přestupuje. Tak když já jsem začínal, tak mezi oddílama vůbec žádný přestupy, že jo, nebyly, jako že by Kladeňák šel do Plzně, do Litvínova, do Sparty, do Brna. To nebylo, že jo? Takže ten kádr byl dost uzavřený a myslím si, že právě proto, že se ani neodcházel z hranicí, tak ta liga měla velkou úroveň, že jo? Dukla i hlava. ZKL Brno, nebo co jsem
2: dělal. Tehli Rudá Hvězda ještě.
3: No, tak to byly špičkový týmy. Hmm. My jsme se Kladno vypracovali taky, že jo, jsme udělali 5x mistra republiky, vyhráli jsme pohár mistrů, to není každý den, že jo.
2: Dneska se přestupuje dokonce i v jedné sezóně několikrát, že jo. Tehdy to skutečně jaksi nebylo možné. Ale ještě jednu věc bych možná zmínil. Když se člověk dívá na hokejisty téhleté doby, znamená, když ty si začínal, tak každému padne do oka ten rozdíl v objemu toho hokejisty. A ty jsi mluvil o té výstroji. To je asi taky velikánský rozdíl, jak se změnila, viď? Kvalita výstroje a objem výstroje.
3: Jistě, doba jde dopředu ve všem. Auta jsou lepší, rychlejší. dalšího výzbroj, taky koukám na starý snímky a vidím Jirku Holečka a klobouk dolů, že jo, jaký chytal výzbroj, co tam bylo místa v té brance, že jo. Dneska přijede Eda Turek a tam není místo, že jo, když přijde, jak je velký, betony velký, vyrážečka velká, že jo. Tak ty střelci to mají prostě těžší, toho místa v té brance je samozřejmě míň, hraje se ve větším tempu, že jo, ale skvělí hráči by se prosazovali i teďka.
2: To je pravda, že tenkrát byli ti brankáři menší i tím objemem, ale to nijak nesnižuje skvělou střeleckou potenci mého dnešního hosta, vynikajícího hokejisty, vynikajícího střelce Milana Nového.
0: Tandem glosuje.
2: Já už se samozřejmě stejně jako vy, milí posluchači, těším na to, až si s Milanem Novým popovídám o jeho špičkové kariéře, například o tom nádherném gólu při kanadských hrách v 76. Ale přece jenom, když máme příležitost něco okomentovat, oglosovat, tak Milane, já bych se tě opravdu teď rád zeptal, jak to vidíš ty jako člověk z praxe, to znamená bývalý špičkový hokejista. Čím to je, že dneska jak si nevozí naši hokejisti z mistrovství světa najednou medaile ani z olympiády? Myslíš si, že už nemáme tak dobrý hokejisty?
3: Tak myslím zase, že dneska je to těžší, že jo. My když jsme hráli, tak byly 2-3 mužstva na medaily, dneska jich je 6, že jo. NHL neposílala hráče, teďka samozřejmě na mistrovství se posílá výborný hráče, že jo? Jo. Švýcarsko, kde já jsem hrál, teďka hraje daleko lepší, se zlepšilo, že jo. Slovensko je malá země, má výborný kluky, že jo, tak dneska to mají naši kluci těžší.
2: To je sice pravda, ale není to náhodou taky trošičku tím, že mluvil jsi o tom, že NHL neposílá třeba na mistrovství světa hráče, že nám ti nejlepší kluci právě do toho NHL jaksi odcházejí příliš brzo?
3: Já myslím, že tomu pohybu hráčů, jako je NHL, Continental jako Liga, se nedá zabránit. Čemu si myslím, bychom měli víc se snažit doma, aby ty mladý kluky jsme si doma udrželi, a přál bych si, abych je prostě viděl v extralize hrát. To pomáhá, že jo, naší reprezentaci. Mít ty kluky doma, když je máte v zahraničí, každý trenér je prostě těžko sleduje, jsou to v obrovské vzdálenosti. Nevidíte do těch kluků, jak hrajou, jak jim to jde, že jo. Pak přijde mistrovství světa, je to velmi těžký. A pak si myslím taky, že se mají dobře naši kluci, velmi dobře v extralize, ale si myslím, že by prostě měli víc pracovat. Ve světě se pracuje víc, že jo? My máme šikovný kluky, ale bez té práce to nejde, že?
2: Myslíš si, že by třeba mohlo pomoct to, o čem se teď začalo víc mluvit, projekt takové té evropské v uvozovkách NHL?
3: To je všechno složitý a hlavně, kdo to zaplatí, že?
2: No, samozřejmě. Prachy až na první místě,
3: víš? Ty vzdálenosti, že jo? Já, mně se líbil třeba model, já preferuju prostě ty národní ligy, ale jako byl třeba ten, ta, jak hrála Slávia, myslím, před 2 rokama, ten jako ty evropský poháry nebo něco takového, tak to si myslím, že z mýho pohledu je dosažitelný a pro ty diváky rádi vidí, že jo, třeba z KHL tým, ze Švédska, z Finska, ze Švýcarska, jo, ale že by dlouhodobě byla, že už je kontinentální liga, evropská liga, tak z té finanční stránky nevím, kde se na to seženou peníze.
2: Teď Hradec koketuje s tím docela vážně, s účastí v KHL, tak uvidíme, no jestli to někam povede.
3: Ale ten vstup nebo ten příspěvek, když to řeknu slušně, ten je velikánský. To nevím, přeju jim to, ale sehnat takový peníze, jo. A ještě druhá věc, jo. Kvalitní mužstvo, kde ty hráče seženeš jen do, aby mohli hrát proti Petrohradu, proti Omsku.
2: No, uvidíme. Uvidíme stejně jako vy, milí posluchači.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Hostem dnešního tandemu je bývalý skvělý hokejista Milan Nový. A než se dostanu k jeho současné činnosti, současné kariéře, tak bych přece jenom ještě pořád chtěl trošičku exploatovat, Milane, ten tvůj hokejový špičkový život. Kdy jsi se stal nejproduktivnějším hráčem, střelcem nejvyšší soutěže? Získal jsi s Kladnem kolik titulů?
1: Pět. Myslím pět, jeden s Jihlavou.
0: Pět.
1: Jsem byl na vojně, mám hezký vzpomínky na Duklu Jihlava.
0: Máš samozřejmě i hezký vzpomínky na národní tým. Víš, já pořád slyším ten hlas Standy Sigmunda. To ty si nemohl slyšet v originále, protože ty jsi stál přitom na ledě. Ale já jsem byl doma a slyšel jsem Standu Sigmunda, mýho nejoblíbenějšího sportovního komentátora, jak křičí Milanovi gól, gól, gól, gól. A křičel asi snad pět minut. Ty si potom tu reportáž nepochybně taky poslouchal. A já se tě teď zeptám rovnou. Dal jsi někdy slavnější gól?
1: Gólu jsem dal dost, ale takovýhle ne, že jo, protože porazit Kanadu, že jo, světová velmoc, ještě nejlepší hráči se NHL u nich doma, to je, já myslím, 34 let, od té doby jsme s nima nevyhráli v Kanadě, že jo, to se nepodaří každý den. Když jsme tam přijeli, tak říkají, máte hezký drezy bílý, jste od Bělehradu.
0: Vážně.
1: Já říkám, no Jirko, teď jsme mistří světa z Katovic, ne? Ale zase Kanaděni mají srdce, to se mi líbí, ne? A pak, když jsme vyhráli 1-0, tak za to nezapomenu já, ne? Jdeme s Frantou Kabrlem po Montrealu, ne? Jede bílý Rolls Royce, slavný Bobby Orr stáhne okýnku a říká, chlapci, nechcete někam svést? My říkáme, ne, to je dobrý, Bobby, díky. Už věděl, kde je Československo, no jistě, to se mi líbilo.
0: A prosím tě, a do té doby dá se říct, že oni jaksi trošičku tím mistrovstvím světa pohrdali, že to nebrali na opravdu váhu?
1: A tak jsou velmoc hokejová, že jo, tak je to možná, já nevím, psychologická válka nebo něco takového, že jo. My jsme hokej uměli, měli jsme výbornou generaci nebo výborný mužstvo, že jo. Ale přece jenom, když hraješ v Montrealu a je tam 18 000 diváků a tenkrát jsme neměli Saská arénu, že jo, nebo uší kluziště, což taky není jednoduchý na to zvyknout, tak jsme rádi, že jsme si tam dobře zahráli a že jsme, že jo, i tu Kanadu slavnou dokázali porazit.
0: To byla asi velikánská sláva, jak to komentovali tam místní.
1: Ale Kanaděni jsou sportovci.
0: Jo?
1: No jo, ty říkali, že jsme předvedli výborný výkon. Vlado Zurna nám to vychytal, ne? Protože bez takového brankáře a jaký měl den, že jo, tak by ta jedna branka nestačila, no tak jsme měli radost.
0: Když se něco takového, zvlášť kolebce hokeje, povede, tak ty si dal ten slavný gol, že jo, tak myslím, že nabídky asi začaly pršet, ne? Jako z NHL, myslím.
1: No to je pravda, no tak, ale já jsem, že jsme měli nakladně dobrý mužstvo a dobrý kluky, tak jsem rád, že jsem zůstal hrát u nás ligu, že jo, do Kanady cestu, NHL jsem si zahrál za Washington Capitals, jo.
0: Ale to nebylo hned potom, to si asi trošičku se rozvažoval, nebo rozmýšlel si se, jestli půjdeš, nepůjdeš do toho, do NHL?
1: No, jak jsem si chtěl zahrát NHL, protože je to skvělá liga, že jo, jo. Tak jsem rád, že jsem si ji zahrál, protože to stojí za to, že hráči tvrdě pracují, mužstva jsou velmi vyrovnaný, když pak to v tabulce nevypadá, že jo. Krásný stadiony, teď už jsou v Evropě některý taky, že jo, dřív nebyli, tak klobouk dolů.
0: Ty jsi hrál kolik, jednu sezónu?
1: Já jsem hrál jednu sezónu za Washington Capitals, 2 roky v Curychu, 1 sezónu v Rakousku a pak jsem ještě 3 roky jako starý, ale dobrý hokejista pomáhal Kladnu.
0: Možná, že bys ještě mohl pomoct teď, by to potřebovalo Kladno.
1: No možná radou, ale jinak my máme, myslím si, jak se to říká, když budeme stavět na těch našich odchovancích, tak si myslím, že pro nás, že jo, bejt v extralize je dobrý, protože jsme malý město.
0: No mimochodem, s jedním kladenským patriotem, mým kamarádem, zubařem Jirkou Horkalem, který je taky hokejista, amatér, jsme tak přemýšleli a dávali dohromady tým z odchovanců Kladna, kteří ještě pořád hrají.
1: To by jsme byli vejští, jak jste lidé.
0: No to si myslím, že byste byli mistři úplně s prstem v nose, jak se říká.
1: To máš pravdu, no.

0: který film nejradši?
1: Anton Špelec, Ostrostřelec.
0: Anton Špelec, to je velice dobrá volba, protože tu tady máme k dispozici. Takže díky Milanovi Novému, zazní teď Vlasta Burian.
2: Lihvére, lihvére, Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám, jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
3: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo? Ty máš medaily, já ji nemám. No tak, lihvére, lihvére.
4: Ty, dekorovanej.
2: Lihvére. Lihvére. Toníku, nepij mi tu kořálku, víš, že pak děláš psí kusy.
3: Ale
2: prosím
3: tě. Nikdy ve společnosti. No. Já nevím, co dělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně postiče. Jak ty dělám splintou věci jako donský kozák? Prosím tě. Ctěná společnosti. Jina, byl by zde zájem o jeden kvergr? Ano, prosím, taky se na mě dívej. Ale! Indy! Víš? Pane, a musí jen blejsknout.
5: Ježíš,
4: tady se bude střílet.
5: Toníčku, promoha tě, prosím mě, rozum.
4: Jaké pak rozum?
5: Co bys chtěl dělat, prosím
4: tebe? Já si vystřelím. Já si vystřelím.
5: Toníku,
4: jednu ráno.
5: Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
4: Likuére to nechce, já to chci.
5: Ale to je tak můj rozum.
4: Já si vystřelím.
5: Nech mě.
4: Já tebe střelím. Já udělám kozáčka, pozor.
5: Pasi, je pokoj.
4: Ale pánové, že to byla šupička? Co?
5: Tady bude požárek!
4: Jaký požárek? Když má být požárek, tak se račte laskavě postarat a jich měl vedajli. Račte prominout při vašem vzdělání.
5: Toníku, nekříč, pan velitel přeci tady, no.
4: A pan velitel, jsem pan velitel, tam pan velitel je vůl, no.
5: Podívej se, Toníku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
4: A kdo by za to mohl?
5: Císař pán!
4: Frontík, Procházka, tak je vůl, no.
5: Ale ne, pánové, umyslí toho sklenáře Procházku. Toník.
4: Nepak. Toník. Nepak, já jeho sklenáře.
5: Myslíš?
4: Mocnáře. Ty sáš pán je vůl. A je to.
5: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, když tě obě sejdi.
4: Myslíš?
5: Běž.
4: Oh. Jemu se omluvit?
5: Běž.
4: No, já bych to nedělal, ale když to chceš, prosím.
5: Jdi.
4: Pane veliteli, poslušně, hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunovaný.
6: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když je někdo tak skvělý špičkový sportovec, hokejista konkrétně jako Milan Nový, můj dnešní host, tak většinou jeho služeb pozdějších rádi využívají si mladší hokejisté nebo týmy. Ale Milane, ty jsi se nevrhnul na ani trénování, ani na managing, ani se z tebe nestal scout, jako třeba z Jirky Hrdiny?
2: Pracuju pro naše český veterány. Teď jsme změnili název, protože už jsme měli takový skvělý utkání a pan Schwarz, ten náš šéf, nechtěl, tak jsem řekl, že by bylo dobrý, tak si říkáme české legendy, protože my i vyhráváme.
1: České legendy?
2: Hokejové, ano.
1: Prosím tě, hrajete často?
2: Měli jsme třeba slavný Washington Capitals alumni u nás, vyhráli jsme se na L s ruskýma legendama, skvělí kluci, remíza. Takže my se nestratíme.
1: Počkej to, ti kluci z NHL mají taky veteránský týmy?
2: A jeden pán mi říká, hele, alumni, to je jako nějaký hliník. A já říkám, no ale to tak nebude. A alumni znamená, že když jsi hrál NHL, tak si vlastně jako vysokoškolák, to je moc hezky.
1: Ano.
2: No a jako je Poldi Kladno starý páni, tak Washington Capitals se jmenují alumni, protože všichni hráli NHL, tak jsou jako hokejoví vysokoškoláci. A my jsme si dovolili je tady teda u nás porazit, tak nám to asi ve Washingtonu vrátí.
1: No to nepochybně, to je hezký, že se takhle navštěvujete navzájem. No ale ty, kromě toho, že tedy jak si se s hokejem nechceš rozloučit, což je jenom dobře, tak děláš taky jaksi občanskou práci, občanskou činnost. Tak, čím se zabýváš? Pracuji.
2: Já od roku 90 zastupuji velkou americkou izraelskou továrnu a myslím tak 5 let pracuji pro firmu pana Utiry, ten dělá v plynu a ještě spolu hrajeme hokej. Šéf je back, Ivo, a nahrává mi na góly a já dávám za firmu góly.
1: No to je hezký. No,
2: krásný spojení, akorát ta Morava, kterou miluju, tak vždycky v tom sklípku mě odvezou, že nestačím, že jsem opravdu z Doxy u Kladna, že tady asi sklípky nemáme.
1: Chybí ti v tomhle tom ohledu asi trénink. No to
2: chybí mi trénink, no ale krásně se o mě postarali, poslal mi šéf v šesku demižon vypískovanou na Milánku, když ti dojde jenom na chodově obsedej, přivezeme nový, ne?
1: Prosím tě, když už to tak bereme, tak ty jsi opravdu pořád na špici nejlepších střelců. Teď jsem ztratil trošku přehled, kdo je za tebou v dohledu? Má někdo šanci z těch nových kluků, kteří pořád ještě hrajou, že by tě mohl dostihnout?
2: Ten, jak je ten pohyb velký, že odcházejí do ciziny. Ty góly se dávají dneska hůř, jo. Tak to je 474 gólů, co jsem měl jako v lize, jo. To když dosáhne hráč 250.
1: Jak už je slavný.
2: Tak si to považuje. To není tak jednoduchý, jen do ty góly dávat. Já jsem jich dále počítal a je pravda, že jsem hrál se skvělýma spoluhráčema, že jo. To, bez toho to prostě nejde. Sám člověk ty góly nedá.
1: Sám to neprokličkuješ od brankáře.
2: Sám zjištěm neprojede člověk. Ne. Jednou možná.
1: To je pravda. Mimochodem, lidi mají rádi statistiky. Máš to nějak třeba spočítaný, kolik si dal třeba víc golfákem, nebo dejme tomu backendem, ne?
2: Vůbec jsem to nepočítal. To se nemá počítat. A musí mít člověk pokoru, že jo? To nejde jako, že řekne, jedu do Plzně, tam nemají dobrý brankáře. To tak nefunguje, že jo?
1: Prosím tě, a to, co velice často komentátoři hokeje skloňují ve všech možných pádech, jako třeba, že má, dejme tomu, brankář si vede statistiky o střelcích a tak. Vede to k něčemu třeba, že opravdu ty víš, jak reaguje který brankář, nebo si to věděl třeba?
2: Ne, to se rozhoduju sám, že jo, když ten
1: je
2: hráč...
1: Je to intuitivní.
2: Samozřejmě, když ten hráč přijede 5 metrů před toho brankáře a já jsem měl 4 místa, že jo, ale trénoval jsem na zahradě za železnýma pukama. A máš to sebevědomí a prostě to tam švihneš ty tyči, tak to může stát, kdo chce a ten gol tam je.
1: Takhle jednoduchý to je. Vidíte to, že vám to řekne mistr, tak to platí.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Sportovec zažívá chvíle, kdy je hodně nahoře. To je tehdy, když se stane mistrem světa nebo mistrem republiky. A taky chvíle opačné, to je tehdy, když se vrací z mistrovství světa bez medaile, ačkoliv celá republika mu věřila nebo v to doufala, a nebo když třeba se svým ligovým týmem bohužel musí sestoupit. Ale pozor, krušné chvíle sportovce jsou taky třeba v přípravě. Já vím, Milane, že ty jsi si dával hodně do těla a nešetřil jsi se. Takový ty legendy o sovětských hokejistech, jak tahali za sebou na ledě pneumatiku a vím já, co ještě, tak ty jsi v podstatě dělal něco podobného na zahradě, co?
2: Když chce být člověk dobrý nebo nejlepší, tak si prostě musí přidávat, že jo? Já jsem si přidával taky chodil jsem běhat, že jo, měl jsem závaží na nohách v ruce, 8 kilometrů v lese jsem s tím běžel, to je dost těžký, že jo, střílel jsem se železnýma pukama, že jo.
1: Železný puky.
2: No, tak mě napadlo jednou, mi to řekl Jarda Holík, když jsem byl v Jihlavě na vojně, že to někde četne. Tak já jsem si udělal asi 1:2, aby to nebylo zase tak moc těžký, nebo 1:2,5, že jo. No a s nima jsem ty stovky puků střílel v sobotu, v neděli, že jo. Pak vemeš ten gumovej, uděláš takhle a oni říkají, ten má zápěstí, to je ráno. No ale ono to nepřijde samo od sebe, že?
1: Prosím tě, někde jsem četl, že slavný australský tenista Rod Laver, že si trénoval zápěstí tím, že neustále v kapse mačkal tenisový míček. Hmm. Takže to zápěstí potom měl opravdu jak balón, jo. Ty jsi si takhle taky vytrénoval?
2: Mačkám furt, ne? Jsme hráli nějaký velký veteránský turnaj, sedím vedle olympijského vítěze Franty Kučery v kabině a mu říká, co děláš, Franta pije kafe, já jsem si koupil teďka prodávej lepší ty péra.
1: No.
2: A mačkal jsem, ne? On říká, proč to děláš? Já říkám, no Fando, já si jich udělám 100 a pak přijdu a dám góla.
1: To ty pořád ještě takhle.
2: Musím, tak musím, ne, jsem starý, ty svaly odcházej, ne. Tak když ty raz za naše starý pány, hraju sice ve třetí léně, ale góly dávám pořád, řeknu Jendovi Havlovi, Jendo, prosím tě, nemám čas na trénink, dej mi tam mladý křídla, umí je tam dá, ne?
1: Honza
2: Havel, náš trénér, tak to střídám. A když hraje Jirka Šejba, ten je dobrý, ten patří k našim nejlepším hráčům, tak já mu říkám, Jirko, prosím tě, počkej na mě, až přijedu před bránu. On říká, ano, Milane, já tam přijedu, mi nahraje a dám góla. A mi říkají, ty máš štěstí, já říkám, jo,
1: asi
2: 50 let mám štěstí.
1: Ne, ne, štěstí, to jsou ocelový puky a péra, kterým asi posiluje zápěstí. Samozřejmě, přišlo na tebe, Milane, taky někdy chvíle, o které jsem předtím mluvil, znamená, sestupoval jsi taky někdy?
2: Taky, ne, když jsem se vrátil z toho Rakouska, tak jsme hráli druhou ligu Kladno. A byli jsme mistři, že jo, a dobrý jméno, ale to se prostě stane. A bylo to velmi těžký a postoupili jsme a měli jsme radost a nebylo to jednoduchý, že? Protože se chtěl na to Kladno každý vytáhnout. Nebo za národní mužstvo jsme vyhrávali, ale v Lake Placid jsme nehráli špatně, ale byla kvalifikace u něj tak, že jsme prohráli s Amerikou. Všichni říkali, jak můžete prohrát se studentama, že jo? Já říkám, no ale oni vypadají dobře, pak byli olympijský vítězové.
1: Tak.
2: Ale třeba se Švédskem jsme sehráli z našeho pohledu dobrý zápas, měli jsme 52 střel, Pelelinberg nás vychytal, že jo? Všichni říkali, jak to, že jste byli pátý. Tak taky člověk zažívá, že jo, nahoru, dolů. To není jenom pořád vítězství.
1: No,
2: nebo jsme taky s Kladnem prohráli sérii zápasů, taky jsem nedal 14 dní branku, ne. Říkají mi, Milane, co je? Já říkám, no nejde to, ne.
1: Ty jsi na sebe ušil bič, když si prostě dával jeden za druhým, tak potom si chvilku vynechal, už bylo zle. Co říkáš třeba tomu úžasnému comebacku Dominika Haška?
2: Tak Dominika znám, mu to přeju, protože si myslím, že tvrdě na sobě pracoval. Velmi tvrdě. Četl jsem toho pana Bruka, ne? S Dominikem jsem byl dvakrát na kafi, škoda, už bejval a chytal za nás, to by jsme měli golmana. Že by jsme neprohráli jako za českou reprezentaci, tak si ještě musíme počkat. Nebo říká, že by si šel zachytat, ale že zrovna podepsal smlouvu v Pardubicích, ne? Ale myslím si, Vašek Sýkora, že se mnou hrál, co je trénuje, takže nebej Dominika, tak by tu cestu za titulem měli daleko těžší, protože v takovémhle duelu nebo v playoffsu ten brankář 50%. Klobouk dolů před ním.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Thank you.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte dnes hokejový tandem, protože mým hostem je bývalý slavný hokejista Milan Nový, tak on je pořád slavný a pořád je hokejista, protože pořád dává góly, přestože už za veterány. Jakže si to říkáte?
2: Teď jsme legendy českého hokeje. Když můžou být legendy amerického hokeje, kanadského, ruského, švédského, proč by nemohli být českého?
1: Ale no samozřejmě.
2: A navíc, to nemyslím špatně.
1: A navíc to zní
2: jako
1: krásně.
2: Veteráni, to se nám nezdá dobrý, ne, že? Ne, to už myslíme, umřete kluci, nebo proč ještě hrajete, ne?
1: To jsou jak veteráni války,
2: a,
1: ne, tak to ne.
2: A jsme no. Taky mistří světa, jsme. Jo. Hráli jsme velký soutěže.
1: Počkej, a dělají se v těchto veteránských soutěžích taky mistrovství světa třeba?
2: Nebo to málo, jsou, málo. To spíš se dělají takový jednorázový, jako jsme měli teďka krásný zápas, jako vzpomínka na slavního Viktora Kuskina v Karlových Varech. Hmm. Zase jsme dostali pozvání od ruských legend a to si rádi zahrajeme, i když hrajeme třeba v menším tempu nebo tohle, tak ty hráči to pořád umějí, že jo?
1: Tak podívej se na takový Fetisova, ten to ještě zkusil v lize. Že?
2: Klobouk dolů, protože ruská liga, to je velký tempo, velký nasazení, klobouk dolů před Vyacheslavem v 51 tam vlest, že jo, protože kdyby on zahrál ten zápas velmi dobře, že jo, ale kdyby nezahrál, tak tam je riziko, že jo, kdyby třeba zavinil 2-3 góly, ne, tak asi by mu někdo říká, že jo.
1: Dovedeš si představit, co by, jak by ho roztrhali novináři na mraky, chudáka.
2: Klobouk dolů, protože je to těžký. Má to velký jméno, že jo, tak...
1: Teď si řekl velice důležitou větu, velké jméno, protože dneska bylo hostem tandemu veliké jméno hokeje Milan Nový, stále nejlepší střelec českého hokeje a já si myslím, že už to takhle zůstane asi navždycky. Milane, já ti moc děkuju, že jsi našel na nás čas a že jsi potěšil nejenom mě, ale i další hokejová srdce našich posluchačů. Měj se moc hezky a díky.
2: Jen já děkuju tobě, ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: letošním roce si připomínáme 45. výročí vítězství nad hitlerovským Německem. Spolu s vojáky vítězných mocností druhé světové války se do bojů proti fašismu zapojili i Čechoslováci. K těm prvním patřili letci, kteří brzy po 15. březnu 1939, často za dramatických okolností, opouštěli své domovy a většinou přes Polsko odcházeli vstříc neznámým osudům. Jedním z nich byl inženýr Karel Drbohlav.
1: Já jsem chodil na střední školu, reálku v Turnově před 60 lety. V té době letectví, letadla, piloti, to byla pro nás ohromná romantika. A já jsem prostě tak tomu propadl, že například, když jsme se během vyučování dozvěděli, že za Turnovem na louce někde přistálo nouzově nějaké vojenské letadlo, všeho jsem nechal, bez dovolení, utekli jsme ještě s jedním spolužákem ze školy a tam jsme leželi v blízkosti letadla celý den a s ohromnou zbožností jsme toto letadlo pozorovali. Byl to starý, dneska muzeální už typ. Ovšem, musíme si uvědomit, že tenkrát to byla ohromná romantika. A pak bylo celkem logické, po maturitě, kdy jsem přišel do Prahy studovat na technice strojařinu, že jsem okamžitě pátral po nějakém aeroklubu. A zjistil jsem, že existuje aeroklub vysokoškolského sportu. Přihlásil se tam a začal hned s výcvikem plachtového létání. Ovšem, to není jako dneska. Dneska plachtové lítání s těmi moderními bezmotorové letouny, kde se málem letí kolem světa, to tenkrát neexistovalo. My jsme výcvik dělali na takzvaných kluzácích a do vzduchu jsme se dostávali pomocí dvou gumových lan. Na jejich konci byli tři žáci, natáhli tato gumová lana, zádu ocas byl přidržován a pak na pokyn instruktora pustěno a my jsme byli vyhozeni do vzduchu. A pak se klouzalo ze svahu dál. Dělali jsme to dneska, když se tam člověk přijde podívat, tamhle v údolí za hrdlořezí. Tím, že jsem byl v aerokovu vysokoškolského sportu, jsem se ale brzo dozvěděl, že existuje takzvaná akce 1000 pilotů na pomoc republice. To už to byl takový 32-33, či první polovina 30. let, kdy už bylo vidět zvýšené nebezpečí Hitlera, hitlerismu a celého nacismu. Proto Ministerstvo národní obrany zaplatilo výcvik, motorový výcvik každému mladému člověku, který se podrobil vojenským, leteckým, lékařským prohlídkám a takzvaným, jak se tenkrát říkalo, psychotechnickým prohlídkám a kdo uspěl, byl zařazen do motorového výcviku. První dva letouny, které jsme tam měli, to byla Eš-10, bývalé de facto Brandenburgy, ještě z Rakousko-Uherska, muzeální typy, které byly dány kdysi aeroklubu národní obranou. To byl dvouplošník, kde před váma cvakali ventily, malý volant, no a po každým jednou, dvou letech se zase něco spravovalo. Pak ovšem přišli nové letouny, sportovní letouny a já jsem pak dodělával výcvik na novém hornokřídlem jednoplošníku, kterému se říkalo Praga Baby.

0: Já jsem byl přesvědčen, jako celá řada letců, že bude válka. A chtěl jsem prostě pomoct proti nenáviděným Němcům, když jsem je viděl, jak se to roztahuje, jak tady zatýkají. Prostě já musel pryč s tím, že jestliže se objeví možnost se dostat do nějakého letectva, že v každém případě udělám všecko, abych se do toho letectva dostal. Přešel jsem pomocí Svazu letců. To byla taková organizace podpůrna, spíš sociální, pro letce. A tento Svaz letců byl ve stálém spojení s našimi zpravodajci, kteří měli svoje lidi na různých místech hranice česko-polské, kde vyhledávali místa i lidi, občany, kteří by byli ochotní pomoct při přechodu. Hranice do Polska jsem přestoupil 31. července 1939. Asi 21. září posledním transportem jsem se dostal do Francie spolu s mnoha letci, známými vojenskými letci. Tam jsme přišli do Paříže, kde jsme byli ubytováni v takové prázdné továrně na výrobu cigaretových dutinek. A když vypukla válka v několika prakticky dnech, byli jsme pak posláni na letiště města Tour. Já, protože jsem byl inženýr, tak mě Francouzi jmenovali velitelem těch mechaniků v hodnosti kaporál šéf. Měl jsem tam řadu a řadu kamarádů mezi nimi a tam jsem se pak dozvěděl, že skupina pěti těchto pozorovatelů, důstojníků a jeden četař aspirant Ruda Borovec z Pardubic budou odesláni do pokračujícího základního výcviku. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem se pokoušel se dostat do této skupiny pěti, abych šel také lítat. Tak jsem prostě se sebral a běžel jsem k veliteli a prosil jsem ho snažně, aby mě přesunul z této technické skupiny do té skupiny odesílané k pokračujícímu výcviku. On mě ze začátku kategoricky odmítal. Já ho prosil, já jsem chtěl prostě létat a znova študovat a pak někde se potloukat po letišti v dílnách, to jsem prostě nemohl snést.
1: Karel Drbohlav nakonec velitele francouzského letiště přesvědčil, že nejprospěšnější bude opravdu ve vzduchu. Uspěl při zkušebním letu a tak nic nebránilo tomu, aby se stal válečným stíhačem.
0: No, po skončení stíhacího výcviku jsme čekali na přidělení bojových stíhaček francouzských a říkalo se, že máme jít na ochranu Orléánu. Ovšem mezi tím už ve Francii šlo všechno pomalu. Už prorazil Hitler přes Norsko, Dánsko, Belgii a 10. května 40 obešel Mažinotovou linii a svým známým Blitzkriegem se dostal až na Paříž. Tak my, kteří jsme byli pak v La Rochelle, jsme přelétli do města Bordeaux, letiště Marignac, odkud se pak většina z nás se dostala do Anglie lodí. No a pak jsme přišli do Anglie, kde bylo předepsáno, že musí mít, aby brali do britského letectva asi 200 hodin nalétaný. My jsme žádný doklady neměli. Prostě jsem si řekl, mám 220 hodin, byl jsem zařazen jako pilot a ty lety, které měly mý hodin, tak se dostali pak do takové přeškolovacího střediska u Oxfordu. Odtamtud jsme přišli do operační tréninkové jednotky, kde jsme po střelbě, navigací, čistě prvcích létání, který byl nutný pro operační výcvik, přešli tam aspoň na Hurricane. A odtamtud jsme byli odesíláni pak jednotlivým perutím. Mezitím přirozeně byla vytvořena ze starých zkušených našich vojenských pilotů 310. peruť a ty mladší piloti prostě byli odesíláni britským jednotkám. I když brzo po 310. byla založena u Liverpoolu 312. stíhací peruť a pak později, asi za dva roky, 313. stíhací peruť, československá stíhací peruť, ovšem tam už byl veškerý pozemní personál anglický. Já ještě se svým kamarádem Jiřím Maňákem jsem byl odesláni do Exeteru podle tehdejšího názoru slavné z bitvy o Anglii, slavné perutě 601, která se nazývala County of London, londýnské hrabství. Potom jsme byli odesláni na letiště Northolt, což je letiště předměstí, západním předměstí Londýna. Když jsme přeletěli do Northoltu, tak po krátké době byl již naplánován první útok bombardovacích letounů na okupovanou Francii. Byl to útok na přístav, tehdy přirozeně německý, Calais. Byly to sice jenom tři lehké bombardéry, jak jsme říkali, Blenheim, a 601. peruti, jak se všeobecně říkalo, se dostalo té cti, že byla prvá stíhací peruť, která se vrátila nad Evropu. V prvním letu, lépe řečeno doprovodu, byl kamarád Jiří Maňák. V druhém následujícího dne letu jsem byl už také já. Čili, i jak píše František Fajtl, v jedné své knížce byli jsme první českoslovenští piloti, kteří už začali přenášet válku proti nacistickému Německu na okupované území. Pak to byla řada a řada normálních úkolů. Prakticky to bylo na prvém místě ochrana konvojů. Dále to byly doprovody bombardérů na jejich ochranu. Dělali jsme většinou těsné doprovody. A nebo také samostatné útoky na pobřeží a známá, od zpravodajců známá místa německé obrany. Já si pamatuju, na jeden takový případ jsme čekali a přiletěli Američani, aby u nás naplnili a že s nima půjdeme, jako jejich doprovod. A z té zadní věže vyleze takový malej chlapík s svýma nohama, no, jako jockey. A říká, já nevím, ono to je těžko v češtině říct, jaký zatracení stíhači nás budou doprovázet. Já mu říkám, zatračení Češi. Kdybyste viděli tu radost, ten málem vyskočil do vzduchu. To mě nás těšilo tohle. No a jednou jsme doprovázeli a vraceli jsme se, už nevím, z Brestu nebo co, a vlítli mezi nás Němci. No v tu ránu my jsme byli ve formaci, každý se chtěl dostat, byli tam asi čtyři, a najednou prostě se dvakrát otočíte a jste tam sám jak sirotek. Tak se vracím, A nejenom vidím před sebou mašinu, byla to myslím B-25 americkou, tak stoupám k ní osamocenou, jak mu kýlová plocha s kormidlem takhle mlátí, jak byl zasažen a poškozen. Jak jsem stoupal, nejenom vidím, jak ze zhora střemhlav na něj jde německý stíhač. Německý stíhač ten to vybral, dal mu dávku a okamžitě pryč. Já ho měl všecko nad sebou. Ale stále stoupá. Jo. Ten udělal prudký okruh a udělal druhý nálet. Jo. Pak dělal třetí a to už jsem nevydržel a prostě jak jsem, tak jsem to natáhl a spustil jsem oba kanóny a 4 kulomety. Ten se otočil, ale mazal pryč. Šel jsem za ním do Francie, kde prostě, když jsme se přiblížili takové vrsty mraků, bylo to asi ve 150-200 metrů, když najednou z ničeho nic se prudce obrátil, vyvalil se mu z něho černý a bílý kouř a po zádech vletěl do těch mraků.
1: A tak mohl Karel Drbohlav připsat na konto československých stíhacích letců v Anglii další sestřelený nepřátelský letoun. Nejen v bojích s piloty německé Luftwaffe, však šlo za války o život.
0: Vzpomínám na jeden let. Není to žádný hrdinský let. Startovali jsme celá Peruť, doprovod bombardéru někde jižně Francie. Prostě přelitávali jsme. Najednou z ničeho nic. Se mi vyvalil hustý černý kouř z motoru a hned v zápětí se mi motor zastavil. V tom okamžiku jsem se dostal do takového psychického stavu, já jsem si nikdy nemyslel, že budu sestřelený. Ale měl jsem takový nepříjemný pocit, že jenom kvůli nějaký hloupý poruše motoru budu v zajetí. Mám vyskočit nebo přistát, zase mám klouzat dolů a vyskočit v blízkosti země. Může mě potkat nějaký Němec, ten mě odpráskne. Když najednou z ničeho nic cítím, že se dostávám do normálního nějak stavu, protože mi to začíná myslet. Okamžitě jsem zavolal na 4. kanálu pátrací a záchrannou službu. Spojení bylo nádherné, bavil jsem se s nimi úplně, jako kdyby seděli vedle mě. Opravili mě kurz a žádali, aby stále zůstával napřímo. A dodali, všecko je v pořádku, kámoši, nice cup of tea is waiting for you. Hezký šálek čaje, na tebe už tady.

0: Jednou sebou mrzka, za chvilku zase a zase. A z ničeho nic se mi vrtule roztočilo. Já jsem si pohrál s plynem a já jsem viděl, že všechno je normální. A v tom momentě já už jsem vyletěl z mraku asi ve 300 metrech a vpravo jsem viděl ty bílé směněné čáry, v jejich čele mašírovali ty tři záchranné čluny. Zamával jsem jim nejbližší cestu pobřeží britskému a jak jsem ho přeletěl, jak jsem viděl větší zelenou louku a viděl jsem tam dva nějaké aeroplánky, tak okamžitě jsem se opráskl a odroluju. Velitel tohoto malého letiště byl bývalý náš velitel u 601 Perutě. Tak jsem mu to říkal a dostával jsem strach, co se vlastně stalo. Nebudou si kluci myslet, že jsem prostě to zabalil bez nějakého důvodu, že jsem měl z něčeho obavy nebo co. Prostě takový tísnivý pocit jsem měl, až když ten velitel zavolal mechanika, odborníka na karburátory. Ten za půl hodiny přišel a ukazoval mi karburátor a v něm prasklá membrána, která s přibývající výškou omezuje přívod paliva. Já byl šťastný, že prostě tady je jasný, že tady je závada a velmi vážná. Ovšem při dalším přemýšlení jsem si musel nadávat. Protože mělo mě napadnout a měl jsem vědět, že když se mě vyvalil náhle černý kouř, že mám přebohatou směs, že motor se musí zastavit. Těší mě, že jsem asi tří pilotů později ještě ptal jsem, ty prosíš, co bys dělal, kdyby se ti to zastavilo v takový výšce a vyvalil se černý kouř, jo? A zastavil se tím o to. Tak tam mě podívali ty jeden jako druhý. No co bych mohl dělat? Vystoupil bych za jízdy. Celkově, když přemýšlím o tom životě v Anglii za války v britském královském letectvu, tak prakticky celý život se soustředoval na letiště. Samozřejmě byly určité předpisy, kdy se šlo na odpočinek, to bylo po těch 200 operačních hodinách a v průběhu létání jsme měli také volné dny. Takže si pamatuju, byla jednou doba, že jsme měli dva dny službu a dva dny volno. To byla otázka Londýna, každý měl nějakou slečnu, tak to byla otázka biografu, tam se tančilo. To jsme šli jednou například si zatancovat do kafé do Paris. Tam byl takový nával, že prostě vrátí nás nechtěl pustit, ale když jsme ukázali, že jsme Čechoslováci, tak jsme měli přednost. Jenomže tam reptali, že tam byli jiní, byli tam Kanaděni a tak, jo, tak jsme se rozhodli s Rudou Borovcem tam nejít a jdeme cestou po středem Londýna, kdy slyšíme prostě ten charakteristický hvízd odpadající bomby a strašlivou ránu. Příští den jsme se dočetli v novinách, že bomba prolétla větrací šachtou až dolů do prvního patra podzemí na parket, tam vybuchla, zahynul celý jazz orchestr a 60 lidí na parketu. Či to štěstí, že jsme se rozhodli nejít tam, nám zachránil život.
1: Dramatických okamžiků prožil Karel Drbohlav stejně jako ostatní letci nespočet, i když teď už nad nimi jen mávne rukou. Jen s jednou věcí se stále nemůže smířit. Vedle vlastního svědomí a přesvědčení má po ruce i výstřižek z novin s článkem, který

0: cituje velitele invazních vojsk v Evropě Dwighta Eisenhowera.
1: Za války jsem měl čest velet vojáků mnoha národů, mezi těmito mnoha vojáky jsem též velel Československé obrněné brigádě, bombardovací peruti a třem stíhacím perutím. Byli to vesměs skvělí vojáci, kteří přispěli hmotně i duchovně k vítězství. Toto řekl velitel expedičních armád, generál Eisenhower, Američan. Když jsme se vrátili, byli jsme přivítáni s ohromným nadšením. Každý věděl, co udělali českoslovenští letci v boji za svobodu. Doufali jsme také, že zejména ti, kteří zůstali na vojně v letectvu, že budou předávat svoje zkušenosti. Ti, kteří odešli, zejména bombardovací piloti s jejich ohromnými zkušenostmi, pomohou co nejrychleji ve výstavbě československých aerolinií. Ovšem, už do roku 1948 to nevypadalo přeci jenom tak, jak jsme si představovali. A po roku 1948 prostě nesměla být vůbec žádná zmínka. Žádný generální tajemník strany, ani vojenský představitel armádní při příležitosti květnových dnů nikdy jsem neslyšel, že by aspoň ocenil těch 700, kteří padli. Pak bylo přistoupeno v 51. roce k dalším ostrým opatřením. Byli vojenští piloti vyřazeni, můžeme říci vyhozeni, od letectva, který měli tak rádi, a to též postupně se stalo s civilními piloty. Přičemž ještě větší skupina vyšších důstojníků letectva, kteří prožili v boji proti nacismu 5 let, tak byli zavřeni bez soudu na 2 roky. Ještě závěrem bych chtěl říct, že 5 let strávených v britském královském letectvu je nejkrásnějších 5 let mého života v mém mládí.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Yeah.

těla. Po špičkách se ke mně vrací s Josefínou. Letní sen

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: time to don't forget the pines on foul just upon you.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezký den a pěkný pátek. Víte, kde se nachází největší roubenka u nás? V městečku Kravaře na Českolipsku a my se na její prohlídku s kolotočem za chvíli vypravíme. Také se dozvíte, jaký byl význam květomluvy v 19. století a nabídneme rozmarínový zápar na lepší paměť. Nebude chybět ani filmový kalendář Marie Formáčkové, který připomene výročí narození několika známých herců. A také zjistíme, jaké výhody přináší spaní na seně.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Největší roubenou stavbou u nás je Výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku. Její původ se datuje k počátku 16. století, kdy usedlost zakoupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Nechte se pozvat. Výseckou rychtou nás provede Marek Hofman z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky Výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na Výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře, patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem než je Výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavena do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpoložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl redaktora Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřená každý den mimo pondělí.

0: aktivní slovní zásoba běžného Čecha, kterou člověk využívá při mluvení a psaní, se pohybuje mezi 5 a 10 000 slovy. Takzvaná pasivní slovní zásoba, zahrnující slova, která sami nepoužíváme, ale rozumíme jim, je až 6x vyšší. Pravděpodobně pro většinu z nás do této druhé kategorie spadají 2 podobné výrazy. Týkají se našeho zdraví nebo fauny a flóry. Víc už jazykový koutek Stanislava Juríka.
1: Dnešním jazykovým koutkem bychom mohli zaujmout asi hlavně biology a lékaře, možná také historiky, vojáky, politology a podobně. Bude totiž řeč o tom, jestli nenadále a masivněji se šířící rostliny a živočichové jsou invazní, anebo invazivní. A na to též poukážeme například u témat medicínských, u vojenských akcí a podobně. Slovo má Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Už z úvodu vyplývá, že slova invazní a invazivní nejsou libovolně zaměnitelná, ale každé se pojí s jinými podstatnými jmény a vzniklá spojení pak patří do určité tematické oblasti. Pro rozlišení si vezmeme na pomoc nový akademický slovník. Ten na prvních místech uvádí u přídavného jména invazivní užití v medicínských kontextech.
1: A co přesně v nich invazivní znamená?
2: Používá se ve dvou významech. V tom prvním významu označuje útvary šířící se nebo pronikající do okolního vaziva. Nejčastěji útvary tělu a zdraví neprospěšné, například invazivní nádory. O mnoho častěji se ale přídavné jméno invazivní používá pro označení lékařských specializací a také léčebných metod a zákroků, při kterých dochází nebo naopak nedochází k narušení tkání a vaziv v těle. Hovoří se tedy například o neinvazivní metodě, která pomocí ultrazvuku zasahuje až v hloubce 4,5 mm pod kůží, nebo také o neinvazivním testování na HIV pomocí odběru slin, nebo naopak o tom, že endoskopie je invazivní a pro pacienta většinou fyzicky nepříjemné vyšetření.
1: A co slovo invazní? Užívá se také pro spíše neveselé věci?
2: Bohužel ano. I přídavné jméno invazní nemá zrovna veselé konotace. Dále se totiž užívá ve vojenských kontextech, kde označuje, jak uvádí zmíněný slovník, překvapivý, násilný a hromadný vpád vojsk na cizí území. Doložit ho můžeme třeba spojeními invazní vojsko, invazní loďstvo, flotila a podobně.
1: Z avizovaných témat zbývá vyřešit, jestli rostliny a živočichové jsou invazivní anebo invazní.
2: Pro rostliny nebo živočichy, kteří se náhle a ve větším počtu jedinců rozšíří na určitém území, se podle slovníků užívá přídavné jméno invazní. Například cílem projektu je omezit výskyt invazních rostlin o 50 až 85%, nebo plzák španělský je invazní druh, který působí požerové škody na zelenině. Na závěr bychom ale měli posluchače upozornit, že v případě, kdy v jazyce existují dvě

0: způsob předávání informací, například psaním. No ale teď tady zazní divnej smích.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Bývaly doby, kdy byly bylinky důležité nejen v kuchyni, ale i jako dorozumívací prostředek. Právě o květomluvě nám víc poví etnoložka Vladimíra Jakoubějová a přidá jeden přírodní recept na lepší paměť. Vše na mikrofon zaznamenal kolega Jaroslav Hoření.
1: Pokud v kuchyni našich babiček hovoříme o bylinkách, musíme připomenout, že v lidové tradici byl rostlinám přisuzován i symbolický význam. Tato symbolika pronikala do bájí a pověstí, do pohádek i do lidových písní. V nich rostliny a plody stromů promlouvaly, léčily i zabíjely, ale především byly symbolem trvalé a věrné lásky. V tom bájesloví se například v mateří doušku vtělila matka sirotku, v čekanku se proměnilo děvče, které marně čekalo na mládence, pohanka byla princeznou, zlá macecha se stala maceškou, v kopřivu se proměnila zlá sestra, no a nebo slzičky povstaly ze slz Panny Marie. Mohli bychom pokračovat. Lilie, routa, máta a fialka, ty se staly symbolem panenství. Stálost a věrnost představoval barvínek, poměnka, rozrazil a rozmarína. A právě tato bylinka rostla dříve za každým oknem. Nevěsty si ji vplétaly do svatebních voniček a do kytic, zdobil se jí dům při významných rodinných obřadech, ale samozřejmě se rozmarín používal také v kuchyni. V lidové medicíně se pak lístky rozmarínu používali po celá staletí. Byl to například prostředek, který byl vynikající na zlepšení paměti.
2: Ještě než si připravíme zápar z rozmarínu, tak mě napadá, že vlastně bychom mohli hovořit i o jakési bylinkomluvě.
1: Bylinkomluvě nebo květomluvě, protože dříve ta květomluva, zejména od 19. století, kdy se dostala i mezi lidové vrstvy, byla takovým prostředkem, který pomáhal sdělovat informaci. No a nahrazovalo to vlastně způsob předání informace třeba psaníčkem, protože to dříve nebylo možné, ti lidé neuměli psát a když chtěl třeba mládenec dívce něco sdělit, co jiní neměli vědět, tak to psaníčko si musel nechat od někoho napsat a neměl jistotu, že on tam napíše to, co on chce. Takže se k tomu používala ta květina. Ty dívky si pak ty kytičky, pokud na ně byly pyšné a souhlasili s tím, tak si je dávali za šněrovačku nebo někam, nebyly to žádné velké kytice, byla to vždycky taková ta malá vonička, která měla široké využití. Mládenec si tu květinu připíchl na klopu.
2: Takže to vlastně něco znamenalo, ta kytička tam. No a ten člověk to vlastně nezapomněl. No, my se teď budeme věnovat té paměti, tedy zápalu z rozmarínu, který by nám měl pomoci zlepšit paměť.
1: Jednu čajovou lžičku sušených nebo čerstvých listů přelijeme čtvrt litrem vroucí vody, necháme louhovat přibližně tak 10 minut a po 10 minutách můžeme čaj scedit a začít ho popíjet. Můžeme přisladit i medem a je to takový velice chutný, trochu větrový čaj, takže nejenom, že máme pocit, že nám tu paměť zlepší, ale ještě nám bude chutnat.
0: Rozmarínový zápar na lepší paměť je hotový a my za něj děkujeme etnoložce Vladimíře Jakoubějové. Tady je Český rozhlas Pohoda a za pár minut si připomeneme výročí narození několika známých herců, a to ve filmovém kalendáři publicistky Marie Formáčkové.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Na Pohodě dospíval Petr Spálený 7 minut po půl dvanácté. Výročí narození hned několika herců si připomeneme v dnešním filmovém kalendáři publicistky Marie Formáčkové. Natáčela s ní kolegyně Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Tento čas patří každý pátek v Kolotoči také milovníkům filmů pro pamětníky. Dnes si připomeneme herečku Marii Marešovou. Řeč bude i o Miroslavu Horníčkovi, ale nejprve se zastavíme u 21. června 1899, kdy přišel na svět Pavel Haas. Pokračuje spisovatelka Marie Formáčková.
3: To byl starší bratr slavného herce Hugo Haase, takže asi si vybavíte, že pocházeli oba z Brna, že jejich tatínek byl obchodník s obuví. O Hugo Haasovi asi všechno víme, protože to je stále veliká hvězda, ale i jeho bratr Pavel byl velmi výrazný člověk, ten byl hudebně mimořádně nadaný, studoval nejdřív hudební školu v Brně, pak dostal nabídku z brněnské konzervatoře, kde ho dokonce vzali do třetího ročníku. Tam tehdy šéfoval Leoš Janáček, který si povšiml jeho velkého talentu a posléze on absolvoval i mistrovskou školu Leoše Janáčka v Brně a měl opravdu před sebou obrovskou hudební kariéru, protože nejenom hrál, ale i skládal. No a samozřejmě, jelikož měl bratra herce, tak bratr ho přizval i k filmové hudbě, takže on začal skládat pro filmy, třeba první film, pro který složil hudbu, byl Život je pes. Pak složil třeba hudbu pro film Kvočna nebo Mazlíček. No a ty jeho další osudy také díky poměrně známému osudu Hugo Haase jsou známé. Takže on vlastně zahynul v koncentračním táboře, protože rodina byla židovského původu. Hugovi Haasovi se podařilo emigrovat, jemu se to nepodařilo, aby s rodinou emigroval, i když se o to také snažil. A je teda fakt velmi smutné, že vlastně poslední jeho hudba se objevila v takovém nacistickém propagandě, propagandistickém filmu, který se jmenoval Vůdci darovali Židům město. To byl film o Terezíně, kde zní jeho krásná hudba. To je taková smutná tečka, ale myslím si, že tím, že ty filmy, ke kterým skládal hudbu, se stále promítají, takže se nám pořád vrací.
2: Další výročí, které listujeme v našem filmovém kalendáři, by měla herečka Marie Marešová. Narodila se 22. června roku 1922.
3: Pocházela z Plzně. Pamětníci možná si vzpomenou, že ona tvořila takovou dvojici s Miroslavem Horníčkem ve svých počátcích, protože Miroslav Horníček byl také z Plzně. No a ona potom posléze se dostala do Prahy a vlastně celý život spojila s realistickým divadlem, tedy se jmenovalo Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého. Hrála ve spoustě filmů, ale byla to herečka takových těch vedlejších rolí. Zita Kabátová tomu vždycky říkala přítelkyně, přítelkyně. Takže jako takovéhle role ona měla, ale určitě si ji vybavíte ze slavného filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku, kde hraje onu Boženku, která se tak hezky stará o Janu Prajzovou. Tak to je ona, to je Marie Marešová. Jinak byla dvakrát vdaná, její první manžel byl Ivo Giebel, druhý manžel byl také herec realistického divadla, který se jmenoval Ladislav Kazda, a s tím prvním manželem měla syna, který byl také herec Ivan Giebel, a musím teda říct, že všechny své manžele i dokonce svého syna přežila.
2: Tolik Marie Formáčková a její perličky zpoza stříbrného plátna. Hezký den přeje na pohodových vlnách Českého rozhlasu také Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Spánek na seně uklidňuje mysl a zlepšuje náladu. Osvědčené bývalo i spaní na slamnících. Sláma totiž byla levná a měla skvělé izolační vlastnosti. Slaměná matrace se musela hodně nacpat a při proležení bylo nutné slámu doplnit. Někteří nadšenci dnes sdílejí návody na výrobu slamníků a diskutují o tom, jaká sláma je nejlepší. Redaktorka Bára Kvapilová se to vypravila zjistit do stodoly Muzea lidových staveb v Kouřimi.
1: Nádherně to tady voní. Všude kolem nás je sláma a seno. Předkům se v takovém prostředí muselo asi spát docela hezky.
2: Tak je to možné, ale zase nesmíme podléhat takovým těm romantickým představám o tom, že se na seně spalo úplně běžně. Protože seno samozřejmě je cenná surovina, kterou se v zimních měsících krmil dobytek a tím pádem nebylo potřeba, aby to seno bylo příliš uválené nějakými nocležníky.
1: Říká ředitel skanzenu Vladimír Ryšling.
2: V podstatě si třeba ještě vzpomínám, že ještě moje babička mi velice hubovala, když jsem třeba s chutí skákal do kupek sena, protože se bála, že se to vlastně pomačká a zapaří.
1: Návštěvníků skanzenu v Kouřimi se ptám, spali jste někdy na seně?
3: Ano, spal jsem na seně, ale už je to tráhněle dozadu. Bylo to báječný, akorát si vzpomínám, že jsem se probudil o něco níž, než jsem si lehnul.
1: Spalo se vám krásně?
3: Spalo se mi krásně, úžasně, vonilo tam seno. Akorát ráno jsem měl nějaký problémy, si vzpomínám, že jak to bylo vonilý takový, tak mi z toho trošku šla hlava kolem až úplně.
4: Na Antonína je největší senoseč, pak máme vlastně Otavy.
1: Říká zahradník ve skanzenu Martin Zpěváček. Jak dlouho trvá, než to seno dobře proschne? Určitě je to závislé hlavně na počasí.
4: Počasí je nejdůležitější, samozřejmě můžeme mít seno sušené za ty 3-4 dny, ale někdy se to i protáhne a samozřejmě furt nám chodí, i když je sucho, vlhkost ze spoda. Takže vlastně provzdušňujeme, otáčíme to seno právě, aby se dostal pod něj vzduch a měli jsme kvalitní zelené seno, který není zmoklý a bez nějakých vad.
1: Ve skanzenu máte zařízené chalupy, jak byly zhruba před 100, 150, 200 lety. Tehdy se slamníky hodně využívaly. Máte je i tady v těch postelích?
2: Ano, samozřejmě máme. Ve starších dobách se do postelí vlastně dávala jenom sláma, která se překrývala plachtou a na to se vlastně stlaly ty persiny. Později naše předkové zjistili, že je mnohem praktičtější ušít takový pytel, který vlastně byl předchůdcem moderních matrací, který se tou slámou plnil.
1: Správně nacpat slamník nebylo vůbec jednoduché. Důležitý byl už samotný výběr slámy.
2: Preferována byla sláma ovesná. Ta měla vlastnosti takové, že se tvrdilo, že na tom slamníku naplněném ovesnou slámou se spí nejlépe. No a na druhém místě to pak byla sláma žitná, ale ta se používala především v době, než ty slamníky byly vynalezeny a vlastně se ta sláma kladla do postelí volně, protože žitná sláma těch starých odrůd žita byla velice dlouhá, protože to žito bylo velmi vysoké, no a tím pádem do té postele se to dalo dobře naskládat, takže to z toho nevypadávalo.
0: Jako výplň matrací se používaly také koňské žíně, koudel, bavlna nebo peří. S nástupem pěnových pryží se na tyto materiály na čas pozapomnělo, ale dnes začínají být opět žádané.

0: Vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd testují ochranu rajčat prostřednictvím takzvaných bakteriofágů, virů, které jsou schopny ničit bakterie. Jejich cílem je najít šetrnější způsob ochrany před bakteriální tečkovitostí, chorobou, která výrazně ohrožuje výnosnost plodů. Podařilo se jim vyvinout funkční prototyp, který se nyní testuje. Bakteriofágy obsažené ve vyvinuté kapalné směsi se na rostliny nanáší postřikem. Na povrchu listu pak vytvoří povlak s bakteriofágovými částicemi, který rostlinu chrání před nežádoucími patogeny. Ve chvíli, kdy se patogen pokusí proniknout do rostlinného pletiva, bakteriofág ho zničí. Platí, že kde jsou bakterie, jsou i jejich bakteriofágy. Viry proto vědci hledali na infikovaných rajčatech, například z farmářských trhů. Poté je v laboratoři izolovali a testovali jejich účinnost proti původci choroby. Vědci se výzkumem bakteriofágů zabývají už několik let. Aktuálně spolupracují na zavedení metody do pěstitelské praxe. Tak snad bude tento šetrný způsob ochrany rajčat brzy k dispozici i nám, malým pěstitelům. Hezký víkend.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.
3: V intimním salonku bohyně Diany v císařském paláci na Palatínu usedli na určená místa Makro, Lucius a Aviola. Čtvrté křeslo, na němž byly podušky přikryty purpurovou látkou, zůstalo prázdné. Všichni tři byli pozváni k císaři na poslední chvíli. Nikdo z nich nevěděl, proč je Cezar volá. Na stole stály mísy se zákusky, amfora s vínem a čtyři číše. Usedli a čekali mlčky. A Viola byl neklidný. Mučila ho nejistota, proč byl zavolán. Pozvání na Palatín, nešlo-li o hostinu, obvykle nevěstilo nic dobrého. Makro měl svou obvyklou masku železného vojáka, jehož nic nepřivedlo z míry. Uvnitř však klidný nebyl. Chtěl na císaři Aviolovu i Luciovu hlavu a teď tu s oběma sedí u stolu. To není dobré. Lucius byl překvapen, když spatřil Makrona. Co s ním císař zamýšlí, ví-li už, jak ho Makro s Enií podvedli. Ostatně císař jistě ví, co chce. A na Luciovi je, aby plnil jeho vůli. Dveře za Luciem se rozlétly. Lucius vyskočil a otočil se. Makro a Aviola vstali. Císař v nachové tóze se objevil. Šel pomalu, trochu plíživě nastupoval na špičky, lehce schrben, velikou hlavu vtisknutou mezi ramena. Oči mu horečně plály. Makro a Aviola tajili zděšení. Císař vypadá hůř než za své dlouhé nemoci. Co mu je? Je zase churav? Pokynul, aby usedli. Tvářil se vlídně a ptal se na zdraví hostí. Po několika frázích, které měly navodit srdečnou atmosféru, císař se rozhovořil k věci. Proč pozval drahého Aviolu? Jsou některé nejasnosti ve vztazích mezi císařem a senátem, lépe řečeno mezi určitou částí senátu, tou čilejší a pohyblivější, a ta část mu trochu působí starosti, neboť do ní dobře nevidí. Jde o loajálnost této skupiny k císaři, bez níž by se mu nedobře vládlo. Ví dobře, že před časem někteří senátoři chystali proti císařskému rodu spiknutí, v němž měl účast i Aviola. O to však dnes nejde. To je zapomenuto. Dnes ti, kteří revoltovali proti Tiberiovi, stojí novému císaři pevně po boku, například Lucius. Ale co ostatní? A Caligula vysypal jména spiklenců zběhle a přesně. Nuže? Ať Aviola mluví, ať poví pravdu bezbázně. Císař zaručuje, že nezamýšlí pronásledovat nikoho, kdo se neprovinil přímou zradou. Aviola se nadýchl, pozvedl ruce, jako by se dovolával nebes, a začal.
4: Povím čistou pravdu, můj Cezare, neboť tě miluji. O zesnulém Serviovi a Luciovi Kurionech mluvit nemusím. O sobě také ne. Moje odanost k tobě, můj nejvznešenější, je bezmezná. Můžeš mě zkoušet, sám se přesvědčíš. A ti druzí, bohové nesmrtelní, jak by v nich mohla doutnat? Jenom doutnat jiskřička nesouhlasu, proč? Jen starý Ulpius přeskočil mu, zazdil se v paláci jako šílenec. Jím se netřeba zabývat. Nuže, Juliu Vilánovi, jehož Tiberius ožebračil, si velkomyslně všecko vrátil. jeho uvězněného bratra Marka amnestoval. Pízo, nájemce daní v Panonii a vůdce publikánů, měl svázané ruce Tiberiovým zákonem, který nařizoval umírněné vymáhání daní, cel a poplatků v provinciích. A ty si moudře ten pošetilý zákon zrušil. Loďař a velkoobchodník otroky Darkon a zejména stavitel Bibienus mají od tebe neustále veliké objednávky. Všem se daří skvěle. Proč? Nač by tedy někdo u všech bou? Naopak láska, velká láska k císaři.
3: Císař si vzpomněl, je to opravdu tak, ten břicháč nelže. Jsem skutku jejich velká láska, řekl si ironicky, všech. Milují mne, protože mne nebo stát, což je jedno a totéž, mohou odírat. Dobrá, ale já vám vidím do hry. Já trochu odřu vás, milánkové, a ne jednorázově, jak mi radil krátkozraký Makro, nýbrž trvale, jak radí Lucius.
4: Já už mám dlouho v plánu, až se před novým rokem sejde senát, navrhnout, aby ti Cezare udělili tituly, jaké zasloužíš. Sám navrhnu titul Dominus, jeden z nejvyšších, které
5: si laskav, ale nezasloužím si. A nyní dojednejme koupy, nebo chceš-li výměnu tvého antýského letohrádku za některou mou vilu. Lucius Curio už byl kvůli tomu několikrát u tebe a jistě jsi vše promyslel. Chci ten objekt. Líbí se mi.
3: Makro vyvalil oči. Pro tohle chodil tedy Lucius do Aviolova paláce.
4: Strop v Triklíniu je tam obložen zlatými deskami. Pro lásku k tobě rád letohrádek vyměním.
3: Zmínka o zlatém stropu odvedla císařovu řeč k jeho milovanému koni Incitátovi.
5: Vyhrál a vyhraje každý závod. Je krásný. Krásný jako božstvo. Chci mu vybudovat novou stáj. Bude z delského mramoru. Ležet bude miláček můj na drahocených kobercích. Houf otroků ho bude ošetřovat. Před závodem aspoň týden bude kohorta vojáků stát kolem jeho stáje stráží, aby Incitátův klid nebyl ničím rušen. Nevím jen, jaký žlab mu mám dát udělat. Co soudíte vy?
6: Z cedrového dřeva, můj Cezare.
7: Z alabastru?
5: Ne. Žlab bude ze zlata.
6: Skvělé. Znamenité.
4: Krásné.
5: Bude to stát asi 7. Se zlatým žlabem počítám 10 milionů, ale Incitátus si to zaslouží.
3: Makro i Lucius byli nadšeně pro. Incitátus byl opravdu skvostný kůň. Aviola si pod stolem vrážel nehty do dlaní. Bdí či sní, šílí císař. Vrazit do koňské stáje 10 milionů. Co pak se taková investice může vyplatit? Že kůň zvítězí, no dobrá, ale z toho je jenom čest a nic víc. Císař opět přeskočil jinam, jako to vždy dělával.
5: Musím řešit hlavní bod naší porady, přátelé milí. Péče o blahobyt a zábavu římského lidu pustila žilou našim pokladnám, eráriu i fisku. Je třeba velikého přílivu peněz na potřeby lidu, na hry a na stavby, které chci provést. A zkušený finančník Aviola mi jistě poradí. Dostavil jsem Augustův chrám a Pompejovo divadlo. Chci si dále postavit zde na Palatínu nový palác a spojit ho s Kapitolem, abych se krátkou cestou mohl jít poklonit Jovovi hromovládnému.
3: Všichni vykřikovali své nadšení nad císařovým úžasným nápadem.
5: Chci na rovině vatikánské zbudovat zahrady, jaké Řím dosud nemá. Postavím nový cirkus, potom nový vodovod s čirou vodou ze Sabínských hor, pak nový amfiteátr pro gladiátorské hry a řadu staveb mimo Řím.
7: Dějiny jednou řeknou, jaký císař byl Gaius Caesar.
5: Potřebuji mnoho peněz. Drahý Aviolo, je třeba nalézt cestu, jak zvýšit příjmy. Nerad bych snižoval vydání, což bývá obvyklý recept finančních mudrců.
4: Navrhoval bych znovu zavést daň ze mzdy. To znamená hezkých pár set milionů ročně.
5: Nechci se hojit na útraty drobného lidu. To není řešení. Ne, ne, příteli.
4: Nože je možno zvýšit ceny potravin na trhu neviditelnou daní.
5: Ne. Tvé návrhy by postihly malé lidi. Milují mne. Nemohu je takto zaskočit.
4: Pak nezbude než zvýšit výnosy z provincie.
5: Nelze. Moji pokladníci jednali s guvernéry, pro konzuly i s nájemci daní a byli ujištěni, že z provincií už nyní teče krev. Nelze. Nelze.
4: Pak už zbývá poslední. To, co znamená náhlý, dlouhodobý, trvalý příjem, příjem rozvětvený, obohacující úžasně celou říši.
5: Co to je?
4: Získat novou, bohatou provincii. Zástupy otroků, celé lodi obilí, plodin, dobyčat, kůží, kožešin, železa, rud, bohatství, které založilo moc a slávu Říma.
3: Veliká myšlenka. Před Kaligulou se otevřelo něco velkolepého, o čem sníval už jako princ. Zvětšit Augustovu a Tiberiovu říši. Dobít nová území oplývající bohatstvím. Snili i tři ostatní. Makro a Lucius se již viděli vrchními veliteli armád. I oni měli před očima záplavu nejvyšších poct, jakých může Říman dosáhnout. A Viola viděl své mohutné truhlice přetékající drahocenným kovem, viděl, jak se zlatá záplava roztéká po jeho paláci až do zahrad, všude, všude zlato. Nadto Kaligula v čele legií opustí Řím na celé měsíce, třeba i navždy. A římští magnáti budou mít volné ruce. Císař promluvil opatrně.
5: Tvůj návrh, drahý Aviolo.
6: Výborný plán. Že můj Gáje?
3: Císař zatěl zuby. Můj Gáje. Jaká drzost. No, my řídíme si své účty za tvé plány hned.
5: Tvůj návrh, drahý Aviolo, je velkorysý. V takové situaci je ovšem nutno mít absolutně oddané lidi. Na všech významných místech absolutně oddané lidi. Dlouho už mi dělá starost Egypt. Jeho guvernér Avilius Flaccus si nezískal mou důvěru.
6: Vladař Egypta. Jaká čest a moc. Ale Flaccus si ji neváží.
5: Mám jistá podezření. No, odvolal jsem Flacca a guvernérem Egypta jmenuji svého nejvěrnějšího, tebe, drahý Nevie.
3: Makro byl jako po úderu blesku. Odstaven, sesazen, vyhozen. Hle, Kaligulova vděčnost, že mu pomohl na trůn. Měl vyschlý krk, nemohl polknout, nemohl promluvit. A Viola byl ve střehu. Něco podivného je ve vzduchu. Teď opatrně a čekat. Lucius zrudl závistí. Guvernér Egypta. Nejmocnější člověk po císaři. Ale to byl první náraz. Hned ho napadlo. Vyhrál jsem nad Makrónem.
5: Máš svrchovaný čas, Nevie, připravit se k odjezdu, než se uzavře moře plavbě. Pozítří vstoupíš v Ostej na loď, která je připravena s tebou vyplout.
3: Makronovi se vrátila krev do obličeje. Viděl nyní situaci jinak. Zbaví se rázem Kaligulových rozmarů. Stane se neomezeným vladařem nejbohatší provincie, obilnice Říma. Zachceli se mu, může Řím vyhladovět. Bude mít velkou armádu. Může začas diktovat i císaři. Vstal, začal děkovat.
5: Myslel jsem na to, že potřebuješ ženu. S Eni jste si dobře rozuměli. Kvůli tobě se s ní rozvádím. Tímto listem, abys nejel sám. I Valérii vezmi sebou. V Římě by jí teď nic netěšilo.
3: Caligula vyprovodil Macrona laskavě ke dveřím. Lucius zašeptal Aviolovi.
7: Bylo by od tebe moudré, kdybys císaři věnoval 10 milionů na incitátovu stáj.
3: Caligula se vrátil. Měl na tváři podivný, záhadný úsměv, spíš šklep než úsměv.
5: Usedněte, můj drazí.
3: Usedli. V čele stolu vladař římského národa, po pravici, jako kdo si v kuloárech senátu vtipně šeptl, jeho hlásná trouba Lucius Curio, po levici novopečený finanční poradce Aviola. Ano, poradce, víc než ministr, chytrák, který zůstane v pozadí, ale který mocí zlata bude postrkovat oběma.
5: Úkoly, které před nás klade veliká doba a naše drahá, milovaná vlast, napadená barbary na Dunaji i Rýně a životní zájmy římského lidu nás nutí, abychom nesnášeli déle provokace nepřátel na hranicích říše.
7: Je třeba sílu naší říše uplatňovat nejen uvnitř státu, ale nést slávu našich orlů přes hranice impéria.
5: Neboť moc impéria roste s jeho rozsahem a my, vedeni prozřetelností bohů, musíme rozšířit prostor, v němž naše národy žijí.
3: A Violovi zacukalo kolem úst. Nač teď fráze? Jsme tu přece mezi sebou, víme, oč nám jde a co chceme. To, co chtěli, viselo ve vzduchu. Bylo to slovo těžké, těžké pro jazyk, těžké v důsledcích. Nikdo je nechtěl vyslovit první. A Viola je převaloval v mysli už několik let, dusil se jim. A konečně je vyřkl.
4: Válka. Ano, válka je nezbytná.
5: Porušit Augustův a Tiberiův mír? Jaká odpovědnost, moji milí?
7: Ale zvětšit moc Říma.
4: A tvoji slávu, Cezare, v dějinách světa navěky budeš slaven.
5: Podvoluji se nátlaku. Uznávám důvody. Nelze jinak. Belóno vznešená. Přijmi naši oběť a dej našim zbraním vítězství.
7: Naše vojsko je skvělé. A postavíš-li mu v čelo...
5: Curiona?
7: Sebe. Sebe, můj drahý Gáje. Miláčka všech vojáků. Svět bude omráčen divy statečnosti.
5: No, uvidíme. A co výzbroj armády?
3: Lucius viděl nabádavý pohled Aviolův. Rozuměl mu. Magister Societatis všech zbrojařů chce taky své. Má na to právo. Byl přibrán do hry, kterou sám přinesl a prosadil. Zaprodali jsme se jeden druhému. Na život a na smrt. Není úniku.
7: Výzbroj některých legií a právě těch na Rýně a Dunaji je zastaralá. Nedostačuje už dnes. Jde asi o 4 legie, to jest na 30 000 mužů.
5: Dokdy by mohli zbrojařské dílny a Violo dodat pro ně novou, dokonalou výzbroj?
4: Zanedlouho, můj nejvznešenější. 3-4 měsíce.
5: Dobře. Zima s barbarským sněhem, mlhami a mrazy není pro mé lidi výhodná. Jaro je lepší. A co se starou výzbrojí?
7: Staré zbraně prodáme spřáteleným národům. Arménům, Partům, Iberům. A dobře prodáme, neboť jim se budou zdát skvělé.
5: Do začátku vedení války bude třeba mnoho peněz, milý Aviolo.
4: Já i moji přátelé, magistři Monopolů, jsme ti k službám, můj Cezare.
5: Díky. A nyní vám chci ještě oznámit, že Macronovu funkci rozdělím. Velitelstvím pretoriánu a své osobní stráže pověřím Cassia Chereu, starého, mně oddaného poctivce. Druhou část jeho funkce převezmeš ty, Lucie. To znamená, že budeš po mně vrchním velitelem všech římských legií a mým zástupcem.
7: Drahý Cezar.
5: Neděkuj, vím, co dělám. Ty a Violo, na důkaz mého přátelství, zasedneš v císařské radě a budeš všude provázen 12 liktory.
3: A Viola se klanil a přehnaně děkoval. Nabídl císaři jako malou pozornost 10 milionů sesterciů na postavení a zařízení stáje,

0: Díval se na nízké pobřeží a přes ostý Římu. Vesla švihala do vln, Neptunova socha na břehu se zmenšovala, pobřeží se splošťovalo a splývalo s mořem v dlouhý, tenký pás. Mramorové sloupy ostýského chrámu Apolónova čněly k nebi. Tam vzadu byl Řím. Makro zamával rukou a zasmál se.
1: Ať se mě chtěl zbavit, ať si mě chtěl povýšit nebo ponížit, to je jedno, můj Kaligulo. Sem už na mě nemůžeš.
2: Jeho hlas zněl silácky, bujaře. Rozmáhl se paží, chtěje mluvit dál a obrátil se k oběma ženám.
0: Ruka ustrnula v pohybu. Vytřeštil oči. Za ním stála kruhem četa císařovi germánské gardy s nahými meči v rukou. Jejich velitel Titus předstoupil a podal Makronovi svitek. List pro tebe od císaře. Makro rozvinul dopis a četl. Císař ho vyzýval, aby v tu chvíli, kdy dopis dostane, ukončil svůj život. Makro stál se sevřenýma rukama. List padl na palubu. Enie ho zvedla a obě ženy přelétly očima císařův rozkaz. Enie propukla v pláč, padla na kolena před velitelem. Makro pokročil k veliteli. To nebyl už ten velký Makro. Byl nahrben, hlava pochýlena dopředu, ruce skleslé.
1: Ušetři mě, Tite. Ničím jsem se proti Gájovi Cezarovi neprovinil. Přísahám.
0: Valérie hleděla na otce zamračeně, zlostně.
3: Nepros.
0: En je zoufale objala velitelova kolena a prosila o slitování.
1: Udělám tě legátem v Egyptě, Tite. Vojáci mě mají rádi a já vojáky, však to víš. Tvoje lidi odměním zlatem.
3: Nepros!
0: Velitel stál jako kamenný. Mlčel. Makro se vzpřímil, usmál se na Valérii, zvedl Enii a políbil ji. Enii ho svírala v náručí. Z krásných úst zalitých slzami se chrlil proud hněvu na proradného císaře. Makro se vyprostil z ženiny náruče a byla to jen chvilka. Vytrhl z opasku dýku a vrazil si ji do srdce. S probodnutým srdcem stál ještě vteřinu. Dvě. Tři. Pak padl. Jeho pád byl těžký, jako když padá podťatý strom. Enie rozšířenýma očima sledovala ten pád. Obrátila klečíc to těžké tělo vší silou na bok, nepodívala se mrtvému do obličeje, vytáhla krvavou dýku z rány a než ji kdo mohl zabránit, vbodla si ji do hrudi, klesajíc na mužovu mrtvolu. Trojveslice hnána 80 vesly plula k jihu, ke Kapri, k Sicílii, stále majíc pobřeží na dohled. Valérie sněla z krku dlouhý hedvábný šál a přikryla Enii. Velitel přehodil plachtu přes mrtvolu Makronovu a s kapitánem chystal pohřeb do mořských vln. Valérie osaměla na zádi s mrtvými. Dýka vytažená z Eniiných prsou ležela u jejich nohou. Lákala ji, sváděla, vyzývala. Valérie seděla bez hnutí jako sfinga. Vítr ji fičel do obličeje a rozevlál měděné vlasy. Slunce po nich přebíhalo zlatými blesky. Navenek ledová, pevná, chvěla se žalem a záští.
3: Ne, Kaligula, nýbrž Lucius je otcův vrah. Lucius je vinen vším.
0: Zavilá sveřepá touha pomstit se, nejen za sebe, ale i za otce, ji celou prosákla.
3: Já se do Říma vrátím. Třeba po letech.

Lhostejno kdy. Vrátím se. Musím se vrátit. Aspoň na hodinu. Aspoň na chvilku se vrátím. Můj Lucie.

Na římském nebi vzešla nová hvězda první velikosti. Aviola. Zaplála nečekaně, zářila jasně, o to oslnivěji, oč za Augusta a Tiberia bylo její světlo matnější. Za sebou táhla celou plejádu hvězd, sice menší velikosti, ale stejně zlatě se lesknoucích. Byla to regenerace. Bylo to přímo vzkříšení letu za zlatem, kterému starý císař dlouhá léta podvazoval křídla, který tlačil k zemi svými zákony. Už nebylo třeba stálého maskování, nebylo třeba, aby se senátorští průmyslníci, lichváři a bankéři museli skrývat za jmény svých propuštěnců nebo spřízněných ekvitů. Okamžikem, kdy si císař posadil po bok Aviolu jako svého finančního rádce, jako by vytáhl stavidla z hráze, za níž se dlouho městnali a zadržovali proudy zlata. Naráz se vyřítili a jako potopa zaplavili Řím, Itálii, říši. Monopolisté, ať ekvité či senátoři, soustředili ve svých rukou všecku výrobu, nákup i prodej. Vyloučili bezohledně své malé příživničky z konkurence, spurně zašlápli vzdorovité a rychle našli mezi sebou svornost a jednotu, aby ovládli trhy a diktovali ceny. Aviola, magister societatis zbrojařských podniků, stal se modlou a miláčkem všech, kdo nesli na svém štítě heslo zisk, radost. Pro jejich radost a zisk kvetla, zrála, pracovala celá římská říše se všemi provinciemi a skládala se na krásu mramorového Říma se zlatými střechami, na jeho termy, cirky, amfiteátry, zahrady s fontánami a sochami, na luxusní život patricijských rodin, na nekonečné hostiny a pitky. Řím kvetl purpurovými květy.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje

Kristým. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě jsme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: totiž jaksi já snad
1: moc ho nekritizuj,
0: mám jí rád. Nezhasne slunce a jistě se nezboří svět,

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů. Každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Pomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jedna slz.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: I never knew the child.

0: Jazzový standard April in Paris, duben v Paříži, z mého vystoupení v kavárně zimního stadionu v Praze na Štvanici z prosince roku 1961 jsem na úvod našeho dnešního setkání zařadil proto, že bude celé věnované výjimečnému trumpetistovi a zpěvákovi Louisi Sečmu Armstrongovi. Na začátku 60. let se totiž Sečmo dostal svými zpívanými nahrávkami jako zřejmě nejoslnivější hudební kříženec na špičku popových hitparád. Z avantgardního hudebního progresivisty 20. let se stal postupem let populární hudebník, zpěvák a bavič, který byl nadšeně přijímán tím nejširším obecenstvem. Aniž by se přitom nějak podstatně změnila jeho hudba, zpěv či způsob, jakým se publiku prezentoval. Armstrong se stal skutečným symbolem jazzu a jeho cesty z newyorských brlohů do světa reflektorů a velkého světa showbiznesu.
1: Oh, I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing.

0: Louis Sečmo Armstrong byl jednou z podstatných osobností, které otřásly nejen světem jazzové hudby. Narodil se před 114 lety, nebo možná před 113 lety, neboť se mu údajně lépe pamatoval letopočet 1900 než 1901, ale každopádně ve správný čas a na správném místě. Vyrůstal v newyorkských ulicích právě v době, kdy po nich pochorovali první jazzové kapely. Od domu k domu zpíval s klukovským kvartetem. Zavřeli ho do polepšovny, když si na Silvestra vystřelil a jen tak pro radost z pistole. Z polepšovny se vrátil s trubkou v ruce. Brzy se přemístil do ulic mezi muzikanty. Stal se chráněncem Kinga Olivera, jednoho z prvních newyorkských králů trubky, a z kraje 20. let minulého století odešel za jeho kapelou do Chicaga. Tam se díky Lil Hardin, své ctižádostivé, v pořadí druhé manželce a současně pianistce v téže kapele, postavil na vlastní nohy. A přitom dokonale rozbil do té doby kolektivní způsob hry newyorkského jazzu. Jako první velká sólová hvězda, která vymyslela a zahrála takovou spoustu muziky nejrůznějších žánrů, že z ní dodnes čerpá jazz i populární hudba. S kapelou Hot Five, tedy s Horkou pětkou a posléze Horkou sedmičkou, nahrál Louis Armstrong ve druhé polovině 20. let minulého století snímky, které znamenají historický zlom nejen v jazzové muzice, ale v celých hudebních dějinách 20. století.
1: You know, folks, I happened to pass one of them good old camp meetings the other day and run into

0: Dětství Louise Armstronga nebylo moc šťastné a idylické. Jeho rodiče se často hádali a rvali. Jejich manželství dlouho nevydrželo a Louisova matka, která pracovala jako pradlena, odložila Louise k babičce. Po 5 letech ho vzala zpátky k sobě. A aby Louis pomohl mámě a nevlastní sestře, prodával už jako kluk noviny a dělal poslíčka prostitutkám. Doma se zatím jako na běžícím pásu střídali noví partneři jeho mámy. Jeden z nich jí málem utloukl, údajně. Aby ji zachránil, musel ho Louis několikrát praštit cihlou. V té době ještě neměl zlaté cihly.
1: Up in the morning, out on the job.

Po třech letech v roce 1916 Louise na žádost otce z polepšovny pro barevné propustili, i když jemu se ven moc nechtělo. Stal se totiž vedoucím tamního orchestru, naučil se hrát na kornet a trubku. A otce, který měl vždycky nejvíc práce s lítáním za holkami, neviděl dlouhých 14 let. Louis brzy zjistil, že táta ho z polepšovny dostal jenom proto, aby jeho druhé ženě hlídal děti, vařil a uklízel. Když se jim narodilo třetí dítě, poslali Louise zpátky k matce. Aby a svou nevlastní sestru uživil, začal Louis hrát na kornet v baru plném pasáků a prostitutek. Ráno ve 4 skončil a utíkal se trochu prospat. Od 7 ráno do 5 odpoledne pak skládal uhlí. Bylo mu 16 a když naházel 10 metráků uhlí na vůz, připadal si konečně jako pořádný chlap. Brzy mu ale přibyla další starost. Jeho 14-letá sestřenice Flora otěhotněla se starým černochem a při porodu chlapečka zemřela. Louis byl tenkrát jediný z rodiny, kdo měl stálý příjem. Vzal si proto chlapce k sobě a rozhodl se, že mu nahradí tátu. Jednoho dne ale chlapeček jménem Clarence nešťastně uklouzl a poranil si hlavu natolik, že zůstal mentálně postižený. Louis Armstrong se pak o něj staral celý život.

Když hrál Louis Armstrong v Londýně před královskou rodinou, zrodila se jeho slavná přezdívka Sečmo. Jeden anglický novinář totiž tak zkomolil letité označení nejlepších trumpetistů Satchel Mouth. Satchel znamená v angličtině brašnu a mouth zase ústa. Ve skutečnosti však neměli Armstrongovi rty k brašně daleko. Kvůli špatnému nátisku se mu uvnitř rtů tvořily tvrdé mozoly. Své potíže

Celý svůj život zasvětil Louis Armstrong své největší lásce, kterou byla trubka. Jen málo která žena by se s tím dokázala vypořádat. Ve 20. letech s ním v jedné tančírně začala flirtovat krásná prostitutka Daisy Parker. Když se před Louisem poprvé svlékla, Louise dost překvapilo, že spolu se šaty odložila i umělé boky. Nosila je, aby měla lepší postavu. Daisy Louise pronásledovala tak urputně, až se s ní nakonec oženil. Přestala pracovat a celé dny na něj čekala. Dělala mu žárlivé scény a někdy ho prý i zmlátila. Jednou mu břitvou dokonce rozřezala jeho oblíbený klobouk. Armstrongovo první manželství vydrželo jen 4 roky. V chicagském orchestru Joea Kinga Olivera se Armstrong seznámil s klavíristkou Lil Hardin. Absolvovala univerzitu, znala kde koho a Louis na ní obdivovala, že tak křehká dívka měla odvahu vstoupit do chlapského světa tehdejšího jazzu. Lil byla nesmírně ambiciózní, nosila norkový kožich a jezdila v limuzíně. Přestože byl Armstrong nevzdělaný venkovan, brzy poznala, že je génius. Zamilovala se do něj a rozhodla se z něj udělat hvězdu. Aktivní a energická Lil donutila Louise, aby se naučil noty a aby se z Chicaga přestěhoval do New Yorku. Když už Louis vydělával dost peněz, Lil zorganizovala rozvod jeho i svého manželství a vystrojila jim svatbu. Koupili si 11-pokojový byt, ale jejich manželství šťastné nebylo. Byť spolu vydrželi dlouhých 18 let. Přestože byl Louis Armstrong velmi submisivní, špatně snášel panovačnou povahu své druhé manželky. Nejvíce mu nelíbilo, že po něm neustále chtěla, aby zhubnul a vnucovala mu nejrůznější diety. A jí zase vadilo, že se Louis staral o postiženého

příbuzného Clarence. Na sklonku 30. let se Armstrong oženil po třetí. A zase špatně. Alfa Smith milovala víc než Louise luxusní věci a tak se po 4 letech rozvedli. Teprve Armstrongova 4. manželka, sborová zpěvačka Lucille Wilson, se kterou se oženil v roce 1942, zasvětila svůj celý život manželovi a jeho hudbě a stála mu věrně po boku až do jeho smrti v roce 1971.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Pamatuji si, jak ve druhé polovině 50. let jsem docela dobře zabudoval v pěvecké soutěži lidové tvořivosti mládeže Volná tribuna. Měl jsem naposlouchaný duet a tak jsem v jedné písni vlastně imitoval zároveň Ella Fitzgerald a Louise Armstronga. Aby to celé nebylo fádní, přidával jsem ke zpěvu grimasy a pohyby málem jako nějaký černošský šamán. Je dost dobře možné, že lidi v publiku se tenkrát nechali mnohem víc než mým zpěvem strhnout právě těmi opičkami, které jsem dělal. Už tenkrát byl ve mně Louis Armstrong pevně usazen a svou muzilou je ve mně dodnes. Nikdy nezapomenu na jeho koncert v pražské Lucerně v březnu roku 1965 a na jeho vstřícný přístup k fanouškům po jeho skončení. Ale o tom jsem vám již několikrát vyprávěl a nerad bych se opakoval. Louis Armstrong se po vyčerpávajícím koncertě neodebral na hotelový pokoj, ale přijal pozvání na malé setkání do divadla Semafor, jehož jsem byl tenkrát členem. Přišel na ní s manželkou Lucille, s manažerem a s celou kapelou. Když jsme mu předvedli krátký program, kterým jsme mu chtěli divadlo Semafor představit, nadšeně nám aplaudoval. S laskavou parodií našeho hosta vystoupil i trumpetista a zpěvák Semaforu Jiří Jelínek. A jak dokazují záběry kamer, sám Sačmo se touto písní ohromně bavil. Najednou Armstrong z ničeho nic zvolal na členy své kapely Come On. Doslova vlítli na jeviště divadla a předvedli nám na oplátku svůj úžasný malý recital. Manažer byl zoufalý, že se Sečmo zničí a stačil nám sdělit, že něco takového s ním už dlouho, hodně dlouho nezažil. Muzikanti z Armstrongovy kapely s námi pak jamovali do časných ranních hodin. Louis Armstrong se odebral na lože poté, co jeho manželka usoudila, že už toho všeho bylo dost.
2: Jak rád střel bych svojí tvář ve zlatým plechu

0: I get the final bow just upon you.
1: Oh no.
2: Takhle Sečmovi vzdali hold Jiří Jelínek a Eva Pilarová. Jako zpěvák nemá Louis Armstrong přímé následovníky, jenom plagiátory. Ale téměř všechny výrazové prostředky, jimiž se zpěv populární hudby liší od zpěvu klasického, jsou obsaženy právě v jeho zpěvu. A to v takové míře a koncentraci, jako už zřejmě nelze zopakovat. Všichni další si už jenom něco z toho vybírají. Před chvílí jsem se zmínil o Armstrongových plagiátorech. Na přelomu 70. a 80. let se jeden z nich objevil v Praze. Schválně si poznáte, kdo to byl.

Slavnou píseň Be My Love, buď mou láskou, jsem vám ve stylu Louise Armstronga dospíval já. Na vánočním koncertě v pražské Lucerně jsem tuhle skladbu zpíval i ve stylu R.A. Dvorského a Gilbera Bécauda. Pokud nevěříte, že jsem to skutečně zpíval já, tak se podívejte na mé DVD Zůstanu svůj, hity 80. let. Pádnější důkaz vám nemohu dát. V srpnu 1974 přijela na krátkou návštěvu Československa vdova po Louisi Armstrongovi, paní Lucille Armstrong, a měl jsem možnost se s ní setkat na americké ambasádě v Praze. Za Sečmova života byla Lucille svému muži i nejbližší a nejvěrnější spolupracovnicí a sekretářkou. Spojovali je stejné záliby a paní Lucille doprovázela svého manžela na všech jeho cestách po světě. Po manželově smrti se paní Lucille se zvýšenou měrou věnovala i veřejné činnosti. Působila v dobročinných a sociálních organizacích, místní samosprávě, přednášela na vysokoškolských kurzech a pomáhala při organizování jazzového festivalu v Hamdenu. Do Československa přijela po návštěvě jazzového festivalu v Nice, kde odhalila bustu svého muže. A kromě Československa navštívila tehdy i Rumunsko, Maďarsko a Polsko. Během týdenního přednáškového turné u nás tenkrát navštívila několik měst. Bydlela v Ústí nad Labem a navštívila výrobu cibulového porcelánu v Dubí u Teplic, stejně jako výstavu bižuterie v Jablonci nad Nisou. S příznivci svého manžela besorovala v Železném Brodě, v Děčíně, Žadci a v Ústí nad Labem. Jak prohlásila, hlavním smyslem jejího turné bylo přiblížit Louise Armstronga jeho posluchačům prostřednictvím fotografií z rodinného alba a ze zájezdů a v neposlední řadě také filmem z Newportského festivalu z roku 1970. Tehdy u příležitosti Armstrongových 70. vystoupili na jeho počest například Dizzy Gillespie, Mahalia Jackson a Louis sám se představil publiku už jenom jako zpěvák, zatímco jeho místo trumpetisty zaujal Bobby Hackett. Another bride, another June,

0: think it's cheaper than making woo bed.
1: Tolik brilantní nahrávka Louise Armstronga a klavíristy Oscara Petersna. Lucille Armstrong nám v roce 1974 vyprávěla, že když přijel Sečmo domů ze zájezdu, čekali na něj před jejich domem nejen děti z jejich bloku, ale ze všech ulic v širokém okolí. Pravidelně chodil k holiči kousek od jejich domu, nechat se ostříhat a oholit, a na cestě za ním vždycky běžel zástup dětí. Obvykle potkali zmrzlináře, který jel kolem se svou šlapací tříkolkou a byl vždycky podezřele blízko, když se Sečmo objevil na ulici. Aby ne, když Armstrong vždycky koupil celý obsah vozíku a zmrzlinu rozdal dětem. Pamatoval ale i sám na sebe, protože zmrzlinu miloval a dával si ji několikrát denně. 10 dní v Praze na jaře roku 1965, to byl podle Armstrongovy manželky jejich nejdelší čas strávený v cizí zemi na jednom místě. Prý je na světě jenom málo zemí, kde se cítili tak dobře jako u nás. Někdy to prý Sečmo opakoval až do omrzení. Paní Lucille mi to říkala tak upřímně, že jsem neměl sebemenší důvod jí nevěřit. Poslechněme si teď, jak se v roce 1957 Louis Armstrong a Ella Fitzgerald vydali do černošské lidové opery George Gershwina Porgy and Bess.

0: Po árii Bess, you is my woman now, Bess, teď si moje žena, kterou Ella Fitzgerald a Louis Armstrong naspívali v roce 1957, kdy byli na vrcholu interpretačních sil, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Prý si u mě řekl, že jsem zloděj. Je to pravda? Je a není. Jak tomu mám rozumět? Nevytáčej se. Je pravda, že jsi zloděj, ale neřekl jsem to já.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Louis Armstrong zemřel 6. července roku 1971 ve věku 69 let. Ve svém domě v newyorské čtvrti Queens, na selhání srdce a ve spánku, kdy se prý usmíval. Průběh smutečních obřadů byl na přání jeho ženy Lucille velice skromný a poslední rozloučení proběhlo v malém kostelíku nedaleko Sečmova bydliště. Mezi smutečními hosty byly mimo jiné Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Count Basie, Bing Crosby, Peggy Lee a Frank Sinatra. Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším ve stejný čas a na dvojce Českého rozhlasu naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ani jsme se nenadáli a zčista jasna jsme se ocitli skoro na úplném konci letošních prázdnin. Nejspíš jednou z nejvýznamnějších věcí, které tohle období poněkud zpříjemňují, je, že přesně jak před chvílí zpíval Michal Tučný, vzduch zatím jenom nesměle, ale stále intenzivněji prohřívá vánek s vůní burčáku. A my se v dnešní dvoreně vypravíme na letošní Portu, do Ústí nad Labem.

0: Radek Stanka, Robert Mouta.
1: Slavná Dylanova, hej pane Slamburino, tak jak ji na hlavní scénu letošní Ústecké Porty přinesla domácí parta Riding Hoppers, kterou tvoří výhradně skuteční pamětníci časů před těmi 49 lety, kdy Porta poprvé roztáhla svá křídla. Tady jsou Riding Hoppers ještě jednou s neméně slavnou lidovkou o Johnu Henrym.

A to jsme byli společně s originální a bezpečně nejsilnější sestavou Rangers na prvním ročníku Porty. Docela jistě stojí za povšimnutí, že zámořská lidovka Darling Corey s textem Tony Hajka Dálka volá se nejspíš nikdy neobjevila na jejich deskách ve studiové úpravě. V každém případě vítězná sestava prvního ročníku Porty. K letošním aspirantům na získání stejné trofeje patřil létající koberec. Osmičlenná sestava nadšenců, kteří se dali dohromady před 4 lety v městečku Milanovek, které je dnes vlastně předměstím Varšavy.

Osmičlený létající koberec zpívajícího kytaristy Jaroslava Tomaševského se vzpomínkou na poetické polské městečko Rozpucie, která by se měla objevit na právě připravovaném druhém albu téhle party, která si z letošní party odnesla bronzovou trofej v soutěži o přízeň diváků a přidala stejný kov v soutěži hlavní. Právě tam skončil s těsným náskokem jako druhý brněnský Louka Band. Tady je se svým srdcem plným díků.

0: père. Cache des.
1: Majitelé loňské interpretační porty z Řevnic, Louka Band v sestavě Bohuslav Šíp, Helena Kuglerová alias Helen Rockhouse, Lubor Šimek a Antonín Hlávka a Srdce plné díků s letošní stříbrnou ústeckou portou. A je před námi vítěz letošní hlavní soutěže Trio Pes.

Můj chlapec s květinou. Písnička, která se nejspíš nejvíc zasloužila o to, že nejcennější trofej letošní Porty v Ústí nad Labem získala skupina Trio, Petr jako P, Elizabet jako E a Slavomír jako S, tedy Trio PES. Ovšem, ani to není úplná pravda. Nedávno k téhle bezvadné trojce přibyl klarinetista Karel Kuželka a všichni společně roznášejí na základní jazzové osnově bezvadnou muziku. Stejně jako majitelé letošní divácké Porty, mohelničtí vodníci, letos přijeli do Ústí s novinkou Růže mezi trním.

Musel si to být ty, It Had to Be You, swingová klasika z roku 1924, tak jak ji o 17 let později přivedla na gramofonové desky vítězka soutěže Krásy v Clevelandu z roku 1937, tehdy 20-letá solistka orchestru slavného pianisty Earl Hinese Madeline Greenová společně s vokální partou Tree Varieties.

Blázni umírají na dvakrát. Písnička slavné folkové sestavy Viktorin Markitán, která kdysi dávno stála u kolébky možná ještě slavnější moravské party AG Fleck. Skupiny pevně propojené stejným hudebním myšlením a dokonalými vokály s dominující Blankou Táborskou, kterou příští čtvrtek čekají nové narozeniny. A tehdy jí bylo 27. A když už jsem u kalendáře, nesmím zapomenout, že posledního srpna by oslavil rovnou 90. textař Vratislav Blažek.

Vaše Kneckář, takřka na samotném začátku své úžasné a doufám ještě pořádně dlouhé pěvecké dráhy. Nevšední vyznání, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, mu v roce 1965 napsal tehdy 40-letý Vratislav Blažek, vynikající scénarista Starců na chmelu nebo Světáků, kterého v roce 1968 vyhnali ruské tanky do Německa.

Michal Tučný s dokonale nesplnitelným přáním Sunday z hodin závaží. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenů a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 308. odstartovala vám již důvěrně známá znělka s procítěně proneseným titulkem Cestu proti proudu času do naší historie. Po 439 letech vlády Přemyslovců, po 127 letém panování Lucemburku, po zanedbatelné epizodě Korutanské a také po letech správcování a posléze i králování Poděbradském, jakož i po necelém půlstoletí Jagellonců, usedla na pražský stolec několikráte i habsburská pozadí. Bylo to víceméně na jednu sezónu, což platí o Rudolfovi I. i o Albrechtovi. Pouze Ladislav Pohrobek nám vydržel 4 léta. Roku 1526. se potomci rodu z Habichtsburského hradu, nacházejícího se v dnešním Švýcarsku, v království českém usadili. Říkali, že natrvalo. A trvalo to 392 léta.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet během celé dnešní schůzky nazvané křestními jmény protagonistů
2: Ferdinand a Anna.
1: Kromě nich je třeba vzpomenout jméno rozhlasové stanice, na jejichž vlnách je tento seriál šířen. Říká se jí Český rozhlas 2. Další jméno patří autoru knihy Toulky českou minulostí Petru Horovi Hořejšovi. A v neposlední řadě je nutno připomenout i zásluh muže, který na půdě, i když ve skutečnosti v přízemí budovy Českého rozhlasu Brno, tento pořad režíruje.
4: Jaromír Ostrý.
2: Že král český a uherský Vladislav těžkou nemocí sklíčený sa na počátku roku 1506. pomýšlel na blízkou smrt svou. Toho důkazem jest tajné vyjednávání s císařem Maximiliánem, jež pak vedlo k úmluvám přízně co možná nejužší a nejúplnější. 20. března toho roku ve vídeňském Novém městě zasnuboval císař vnuka svého s královou dcerou Annou a vnučku svou Marii se synem královým, bude-li mu který narozen, jak se očekávalo. Vladislav i Anna stvrdili to zápisy svými danými v Budíně 27. března. Na zítří pak jmenoval král císaře poručníkem dítek svých, kdyby sám sejíti měl smrti před časem. Není se čemu diviti, že Maximilián snažil se pojistiti domu svému právo dědické, kterého nabyl smírem prešpurským z roku 1491. Jakou myslí však Vladislav a manželka jeho dávali se do tajných smluv těchto, bude teprve tehdáž možné posouditi spravedlivě, až okolnosti časové nabudou hojnějšího a nestranného světla.
1: No, zdá se, že okolnosti časové již v skutku nabyly hojnějšího a nestranného světla a my si můžeme říct, která k tomu došlo, že jsme se ocitli pod Habsburky.
2: Války ať vedou jiní. Ty, šťastné Rakousko, se zasnubuji.
3: Tak právě tímto heslem se řídil císař Maximilián rodem Habsburg.
0: Zatímco ve svém štítě měl jinou ušlechtilou myšlenku.
2: Přes všechny zkoušky.
3: Nejraději to však zkoušel skrze sňatkovou politiku.
0: V tom vídeňském Novém městě, o kterém tu už byla řeč, uzavřel s králem Vladislavem tajnou dohodu.
3: Podle níž si mladičká princezna Anna Jagellonská.
1: Slůvko mladičká je v skutku na místě, neboť jí tehdy bylo asi 2,5 roku.
3: Že si toto děvčátko vezme v budoucnu za muže císařova vnuka.
0: Budoucímu ženichovi byli v té době 3 roky.
3: Ovšem tímto přísně utajené ujednání nekončilo.
1: Ne? A co v něm ještě bylo?
3: Potvrzovalo se v něm, že když se Vladislavově manželce, v té době těhotné, narodí syn, dostane za manželku Ferdinandovu sestru Marii.
1: Tak to je skutečnost, kterou bychom marně hledali v Guinnessově knize rekordů, i když tam bezesporu patří. Chudáček Ludvíček měl nevěstu, sám přitom ještě nenarozen, nalézaje se momentálně v mámině děloze.
0: Po téhle té první úmluvě následovali další.
3: On císař Maximilián vůbec rád pořád něco sepisoval. Mimo jiné několik autobiografických knih.
2: Kdože se v životě do paměti nezapíše, nebude mít ani po smrti paměť žádnou. A člověk ten bude se zvonu úderem zapomenut.
1: Napsal vlastnoručně a bez pochyby byl o tom přesvědčen.
0: V dalších smlouvách a dohodách byly prvotní úmysly upřesněny a prohloubeny.
3: Roku 1511. bylo mimo jiné usneseno, že v případě Ludvíkovy smrti bude Anna uznána za Vladislavovu dědičku.
1: Maximiliánovi to myslelo hodně dopředu. Jak mohl tušit, že Ludvík zahyne jako 20letý v bitvě u Moháče?
3: Císař trpělivě, pečlivě a přesně připravoval budoucí životní dráhu všem svým potomkům.
0: 22. července 1515 dosáhl svého. V domu svatého Štěpána ve Vídni se odehrávala velice podivná slavnost.
2: V neděli na den svaté Máří Magdaleny
1: psal v dopise pan Zdeněk Lev z Rožmitálu svému šlechtickému kolegovi Petrovi z Rožmberka.
2: Císař ráčil u přítomnosti nás některých z několikera království vstavit i korunu na hlavu dcery pána našeho a za královou ji ohlásit.
1: Aničce Jagellonské bylo tehdy 12 let.
2: Ta potom s tou korunou jela do kostela svatého Štěpána ke mši svaté a hned za ní císař i králové. A císař připravil se v majestát císařský a tu po mši svaté učinili slib císař i královna, dcera pána našeho, k manželství na ten způsob, jestliže by ji žádný jeho vnuk nepojal, že císař má ji konečně sám pojmouti v roce a ve třech měsících a již má její milost zůstati ve Vídni.
1: Moment, obávám se, že téhle té pasáži z korespondence pana Lva porozumí jenom málo kdo.
3: Ale to je přece náramně jednoduché.
1: Jak pro koho?
3: Prostě v tom okamžiku, kdy se Anička vdávala, tak zkrátka nevěděla, koho si vlastně bere.
1: Jednodušeji to říci v skutku nelze.
3: V tom svatoštěpánském domě ve Vídni byla oddána s římsko-německým císařem Maximiliánem Habsburským.
0: Který tu však pouze zastupoval svého vnuka.
1: Kterého?
3: Správná otázka. Ferdinanda. A nebo možná Karla.
1: Aha, to má bezesporu svou logiku.
3: Takové sňatky per procurationem
0: neboli na dálku v zastoupení
3: byly mezi královskými dětmi v celku běžnou záležitostí.
1: A že chuderka nevěsta nevěděla, jakže se její ženich vlastně jmenuje, to taky bylo v celku běžné?
3: No, tak to popravdě nebylo.
1: Aspoň že tak.
3: Ono bylo jaksi drobec zvláštní, že se mělo teprve časem rozhodnout, jestli bude Anniným manželem Karel,
0: neboli pozdější římský císař a španělský král,
3: a nebo jeho mladší bratr, Ferdinand.
1: A co poznámka, že když by ji žádný z vnuků nepojal, pojme ji sám císař?
3: Ale to jsme si už vysvětlovali minule. Císař Maximilián prostě ručil svým slovem, že si Andulka někoho z Habsburků vezme. I kdyby to měl být on sám.
1: Již si vzpomínám, připadlo mi to jaksi, je nemravné to pravé slovo?
3: Já bych použil raději výraz pragmatický.
0: Leč Anninou svatbou s jedním z možných dvou či tří ženichů to ve Vídni zdaleka neskončilo.
2: Také oddán tu byl k manželství král Ludvík s vnučkou císařovou Marií.
1: Marušku nezastupovala babička?
3: Marie byla osobně přítomna, jakož i Ludvík.
1: Připomeňme si ještě jednou, kolik bylo tomuto ženichovi a této nevěstě.
0: 9 a 10.
1: No, nejvyšší čas, že si pospíšili. Ludvík byl ten...
0: ten mladší.
2: Císař i tři králové.
1: Kromě císaře Maximiliána to byli přítomní král Vladislav a jeho syn král Ludvík, jakož i polský král Zikmund.
2: Císař i tři králové, tu v tom kostele pro poctivost takových přátelství pasováni byli. Pro veliký lidu dav přihodilo se mnohému, když klekal, aby byl pasován, že ho jiní dorazili, až upadl.
1: Povšiml si v dopise pan Zdeněk Lev z Rožmitálu, ale už nedodává pokolikátém korbelu jejich veličenstva při pasování padala.
2: Další dnové stráveni byly v rozmanitých kratochvílích, tancích, turnajích, hrách a hostinách, výměnách darů, spisování a prohlašování smluv, etc.
1: Zvlášť známý psavec Maximilián si zřejmě přišel na své.
3: Mohl být vskutku spokojen, dosáhl všeho, čeho dosáhnout chtěl.
0: V historických spisech je tato dvojnásobná svatba označována za počátek mnohonárodnostní habsburské monarchie.
3: Ano. Tam to všecko začalo už v tom 15. roce, ne až o 11 let později.
0: Maximilián zajistil sňatkem nástupnická práva po Jagellonské dynastii v Čechách i v Uhrách a tím napomohl jejich spojení s rakouskými zeměmi.
1: Ale abychom v tom svatebním mumraji nestratili nevěstu bez ženicha, Aničku Jagellonskou.
3: Po slavnostech se už nevrátila do rodných Uher, ale když krátce pobyla ve Vídni, rozjela se do tyrolského Innsbrucku.
0: To bylo Maximiliánovo oblíbené sídlo.
3: Tady císař o budoucí manželku některého ze svých vnuků a možná, že i o svou vlastní budoucí manželku pečoval a dbal na to, aby se připravovala na svůj budoucí úkol choti a panovnice.
0: Nebyla v tom městě na řece Inu sama. Společnost jí dělala i její nová švagrová Marie.
3: Zatímco bratr Ludvík se vrátil s těžce nemocným otcem do Budína a brzy na to se po jeho smrti ujal vlády nad českými i uherskými zeměmi.
2: Císař Maximilián I. skonal dne 12. ledna roku 1519. ve Velsu. Již předtím jmenoval krále Ludvíka Jagellonského svým náměstkem v říši a sliboval přičiniti se u kurfiřtů, aby časem zvolen byl také za jeho nástupce v říši.
1: Ale sliby chyby.
2: To však nejenže nestalo se, ale Maximilián nedlouho před svou smrtí na sněmu říšském v Augsburku měl s kurfisty jednání o volbě vnuka svého Karla, krále španělského, na místo své a jen odpor některých byl příčinou, že úmysl ten byl zatím neproveden. Ba i druhý hlavní článek smluv z roku 1515. o zasnoubení Anny, dcery Vladislavovi, stal se pochybným, ještě žádný ze zasnoubených neměl se k svatbě s ní.
0: V skrytu své dušičky Anna doufala, že to bude Karel, kdo si ji vezme.
3: Bylo jasné, že jako prvorozený má před sebou skvělou budoucnost.
0: Jenomže když se po nečekané smrti svého otce stal Karel španělským králem...
3: A v zápětí na tomu úmrtí dědečka Maximiliána otevřelo cestu i na císařský trůn?
1: No tak pro něho přestala být Anička atraktivní, nemám pravdu?
3: Je to tak. A aniž mohla do toho nevěsta říct jediné slovo, bylo rozhodnuto, že se jejím manželem stane arcivévoda Ferdinand.
0: Starší bratr mu postoupil rakouské země a svěřil mu hodnost místodržícího v zemi.
1: To muselo být pro Annu ponižující.
3: Že rozhodli o ní bez ní? Na to byly královské dcerky zvyklé.
0: Horší to bylo se společenským postavením ženichovým.
3: Španělský král a nastávající císař na jedné straně.
0: A pouhý arcivévoda a místodržící v Rakousích na straně druhé.
3: Anna, Ludvík a uherská šlechta to nesla dost těžce.
0: Ale jak se nakonec ukázalo, z lidského hlediska na tom Anna vydělala.
1: Jak to?
0: Svým vzhledem Ferdinand sice nikterak neoslnil.
3: Už jsme si říkali, jak vypadal. Mám to opakovat?
1: Není třeba.
0: Zatímco jeho starší bratr Karel byl uzavřený, nedůvěřivý, bigotní a velmi sobecký.
3: Působil Ferdinand opačným dojmem. Dokázal být šarmantní, vtipný, ohleduplný a v mnoha ohledech značně vzdělaný.
0: A ještě jeden detail. Stal se z něj přímo vzorný manžel, kterému byla milostná dobrodružství jak před svatbou, tak i po ní cizí.
3: Na rozdíl od Karla, který měl dvě nemanželské děti.
0: Skutečná svatba,
3: už nikoli v zastoupení,
0: se konala roku 1521 v Linci. Oba sourozenci se do svých partnerů, i když jim byli vybráni, aniž se kdo ptal na jejich mínění, upřímně zamilovali.
1: To znamená Ludvík do Marie a Anna do Ferdinanda.
3: Marie nebyla podle mínění současníků zrovna kráska.
0: A popravdě ani o svůj zevnějšek příliš nedbala.
3: Vysloužila si proto hanlivé označení mužatka.
1: Dnes by mohla reprezentovat úspěšně ku příkladu na tenisových kurtech.
0: Tenkrát sice tenis už existoval.
1: A něco podobného se hrálo již ve starém Římě a ve středověké Francii mu říkali jeu de pomme, tedy hra s míčem.
0: Ale Marie se stejně dobře uplatnila ku příkladu v jízdě na koni, v tanci, střelbě a také v honbě.
3: Její švagrová Anna byla mnohem jemnější.
0: A nesporně hezčí.
1: Ano, o tom svědčí i dvojportrét Ferdinanda a Anny z rukopisu norimberského. Podle něhož by si novomanželka svým půvabem nezadala sled s kterou královnou krásy.
3: A co se týká tělesné zdatnosti, ani v ní nezůstala za manželkou svého bratra příliš pozadu.
0: Jeden z reliéfů janovského malíře Paula della Stella na pražském Belvedéru ji představuje spolu s Ferdinandem v lese nad zabitým kancem.
3: Zdá se, že i ona ráda honila a že to byla obratná jestkyně.
0: Ostatně na koni ji vidíme i při známém slavnostním aktu, který zahajoval habsburskou vládu v českých zemích. Při Ferdinandově přísaze na české hranici u Jihlavy.
3: To bylo 30. ledna roku 1527.
0: Půl roku předtím padl Annin bratr Ludvík v bitvě u Moháče.
3: A český trůn byl náhle volný.
1: Pro koho?
3: Několikeré úmluvy hovořily o nástupnictví jasně. Na trůn měla nastoupit Anna.
0: Jenže ještě než mohl na český trůn usednout, musel budoucí český král do hlavního města své nové země přijet.
3: Předtím však musel přejet české hranice.
0: Právě tady, na hraničním pomezí, měl být slavnostně uvítán.
3: Pedantický k sobě i k jiným náročný muž, zdravou energií, byl na místě včas.
0: Musel tady však řadu hodin nervózně čekat.
1: Proč?
3: Vítací ceremoniál nějak pořád nezačínal a nezačínal.
1: Co pak se stalo?
3: Ale no tak vcelku nic. Čeští páni.
1: Co s nimi bylo?
3: Rozčileně se hádali o to, do jakého pořadí se rozestaví v královském průvodu.
1: To bylo důležité.
3: Skoro tak, jako sestavení stínové vlády.
1: Chápu. Podařilo se?
3: Podařilo. Ale trvalo to.
0: Teprve když se věci urovnaly, mohl král složit příslušnou přísahu.
1: Zřejmě náležitě naštvaný.
0: A pak se jelo dál.
1: Trapná epizoda.
0: Velice trapná.
3: Ani by zvláštního povšimnutí nezasluhovala, kdyby se v ní jako v čočce nesoustředovaly tři typické vlastnosti českého panstva.
1: Jaké to byly vlastnosti?
3: Samolibost.
0: Malost.
3: Neschopnost jednotného postupu.
1: No, mohl bych klást paralely se současnou politikou, ale ovládnu se.
0: Bylo to skoro symbolické. Banální třenicí mezi sebou vítali čeští stavové státníka, o jehož formátu, programu a úkolech si zatím neuměli udělat přiměřenou představu.
3: Byl tu však ještě jeden zádrhel, kvůli kterému to neměl od začátku Ferdinand v Čechách lehké.
2: V Čechách stavovská obec sice uznávala dědická práva princezny Anny k české koruně, avšak s podmínkou, že Annu otec neprovdá bez vědomí a souhlasu stavů.
1: Čteme v knize historika docenta doktora Eduarda Maura.
2: Tuto podmínku Vladislav v případě vídeňských sňatků roku 1515. nedodržel. Čeští stavové však roku 1526. při svém odporu proti Ferdinandovým nárokům argumentovali spíše tím, že podle listiny Karla IV. O nástupnictví v českém státě královské dcery zůstávají dědičkami trůnu jen do chvíle, než jsou vdány a vybity.
1: Než jsou vybity, to znamená, než jsou zaopatřeny věnem.
3: Ferdinand musel na stanovisko českých stavů přistoupit a ucházet se o český trůn jako jeden z kandidátů volby.
0: Čeští stavové jej nakonec tak jako tak zvolili, ovšem za podmínek, které podstatně omezovaly jeho pravomoc.
3: Dopustili se přitom velké chyby.
1: Tím, že kladli podmínky?
3: Tím ani ne, ono se vždycky muselo vyjednávat.
1: Tak čím?
0: tím, že Ferdinanda zvolili jenom Češi.
3: I když proto žádné přijatelné právní důvody nebyly, tak čeští páni prostě svoje kolegy z Moravy, Slezska a Lužice nepřizvali.
0: Do toho starého ohýnku kompetenčních i osobních sporů se přiložilo nové polínko.
1: Přezíravost českých pánů.
0: Ta plynula z falešného pocitu nadřazenosti nad stavy ostatních zemí.
3: My jsme přece pány království. Nebudeme se ptát na názor nějaké Moravy, nějakého Slezska, než kvůli Lužice.
1: Co to vyvolalo?
0: Pohoršení, pobouření, hořkost.
3: A zapsalo se to do paměti.
0: A stalo se to podnětem k demonstrativnímu gestu. Stavové na Moravě, potom v Horní a Dolní Lužici a nakonec i ve Slezsku prohlásili pražskou volbu pro sebe za nezávaznou.
1: Takže Habsburka nepřijali?
0: Ale přijali. Nikoli ovšem volbou, nýbrž z titulu jeho dědičných práv.
1: A mezi tím byl nějaký rozdíl?
0: Byl.
1: Jaký?
0: Na Moravě, v Lužici a ve Slezsku uznali právě ten princip, proti kterému se české panstvo při volební kampani tak nesmlouvavě stavělo.
3: Jestli Praha po perném diplomatickém boji prosadila samostatné právo svobodné volby krále,
0: tak stavy ostatních zemí koruny se vlastně vyprovokovány
1: na truc
0: opřeli ve svém stanovisku o protikladný argument.
3: Složili hold Habsburkovi proto, že byl manželem Anny, co by dědičky Jagiellonského trůnu.
1: Já bych hrozně nerad ty či ony historické okolnosti podceňoval, ale nešlo o záležitost přece jenom podružného významu.
0: Tenkrát ne.
3: Ferdinand si dobře všiml, jak je špička českého státu nejednotná, jak dokonce před očima svého krále svou nesoudržnost ještě demonstruje.
0: Habsburg si toho nejenom všiml, on to taky brzy využil.
3: Nebyla to ani tak jeho zásluha?
0: Byla to vina českých politiků.
2: Ferdinand dobře věděl, že stavové, soudce napříště příliš vázání a osamocení, se nechopí proti němu zbraně.
1: Napsal Francouz Ernst Denis, profesor na pařížské Sorboně a vynikající znalec české historie.
2: Když přibyl do Prahy s manželkou na počátku roku 1527. ohlásil svoje námitky. Stavové chtějí, aby ve věcech českých užíval

0: korunovat syna za svého života. Svoboda sněmu se tím nijak neumenší. Stavové křičeli, hašteřili se a posléze se nevrle poddali. Takto v prvním utkání král zvítězil plně. Od počátku si vytkl dráhu, kterou se chtěl ubírat. V jeho rukou královská autorita nedozná újmy, nedopustí, aby byla změněna v moc volební a jen podle jména, ale vynasnaží se, aby jí byla vrácena síla, které pozbyla za vlády slabých Jagellonců, a zároveň bude pracovat na těsnějším zblížení různých zemí, které mu osud vydal, aby byly podrobeny společné správě.
1: Byla to tradice. Každý panovník při nástupu skládal přísahu nebo slib a podepisoval takzvanou volební kapitulaci.
2: Což nebyla žádná prohra, žádné podrobení se, ale souhrn podmínek přijatelných pro obě strany, jakýsi, můžeme říct, vládní program zajišťující trvání starých zákonů a privilegií, kontinuitu řízení státu a zároveň náčrt politické koncepce pro následující léta. Říkám to dobře?
1: Přesně tak.
2: Podepsal Ferdinand tu volební kapitulaci?
1: Podepsal.
3: Podmínky, domluvené po složitých a dlouhých debatách, vypadaly na první pohled jako skutečná kapitulace.
1: Ale on si Habsburg o nich stejně myslel svoje.
3: Většina z nich se skutečnosti nikdy stejně nestala.
0: Toho léta 15.27. 24. dne měsíce března v neděli okolo 17. hodiny Ferdinand, arcikníže rakouské, od Stanislava, biskupa olomouckého, na hradě pražském, slavně na království české korunován, maje let věku svého 27. Na druhý den pak, totiž v pondělí po svatém Matěji, Anna, krále Ferdinanda manželka, krále Vladislava II. Dcera a Ludvíkova sestra, na české království rovněž korunována. Byla tehdáž stáří let 23, měsíců 7 a dní 5.
2: Kronikář Marek Bidžovský z Florentína byl muž na svém místě, tak trochu cifršpion.
1: Ani trochu se nezmiňuje o jásotu, se kterým Praha vítala svého nového krále.
3: Ani slovo o všech těch slavnostních řečech, stejně medových jako neupřímných.
1: Tiše, nenápadně, ale přece jenom znatelně u nás zavládla nejistota.
2: Jaká nejistota? Z čeho?
1: Z toho, že nikdo ze zdejších hodnostářů ještě nedávno všemocných si nyní nebyl jist svými perspektivami.
3: Všecka ta noblesní panská roucha skrývala úzkost před budoucností.
1: Když měl Ferdinand českou korunu pevně na své hlavě, tak dlouho v Praze nepobyl.
3: Spěchal do vedlejších zemí koruny, aby přijal jejich hold.
2: Na nic víc nebyl čas?
1: Nebyl. 400letí dlouhá habsburská éra našich dějin byla oficiálně zahájena.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Já jsem totiž Bůh i ďábel. Já jsem totiž Bůh.

noci přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinnerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den všem, kteří jste si naladili. Tandem přeje Jan Rosák. Můj dnešní host má za sebou, ale možná i před sebou, úspěšnou kariéru. Abych to vysvětlil, za sebou má vynikající kariéru vrcholového sportovce, protože žádný hokejista dosud nedal a pravděpodobně asi ani nedá nejvyšší československé nebo české soutěži a v národním týmu víc branek. Jeho jméno znamenalo pro spoluhráče a fanoušky vždycky tutovou jistotu. Mohli jste se prostě na jeho umění střelce spolehnout, ale stejně spolehlivý je i ve své dnešní profesi. Skoro 20 let po skončení aktivní kariéry. Vítám bývalého špičkového hokejistu Milana Nového. Dobrý den, Milane.
3: Děkuji, pane.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Já se, Milane, promiň, teď vrátím k době, kdy špičkový sport pro tebe byl hodně tedy vzdálenou budoucností, protože se vracím do roku 1951, kdy jsi se na Kladně narodil. Ty jsi kladenský patriot i se vším všude, i s tím, že jsi se tam opravdu narodil.
3: No, opravdu jsem se tam narodil a bydlím ve vedlejší vesnici v Kamenných Žehrovicích. Chodil jsem tam do školy, jako malý kluk jsem v letě hrál fotbal s klukama a na rybníku hokej.
2: A bylo pro tebe něco, dejme tomu nějaký sen, který třeba se sportem nemá vůbec nic společného, třeba chtěl si být, já nevím, jaderným fyzikem nebo
3: To ne. Když učitelem, jsem byl malý, tak se mi líbil ten fotbal i ten hokej.
2: Vždycky.
3: Jo, to se mi líbilo jako klukovi na rybníku, po škole jsem si šel zahrát, jo, to se mi líbilo.
2: Ono je to asi na Kladně docela takový jako logický, protože Kladno rovná se, buď to tedy Poldovka, anebo sport na špičkový úrovni. Hokej se tam hrál vždycky, ligový, fotbal s přestávkami bych řekl, ale tak pro pamětníky třeba jméno Klos, že jo, je...
3: Kadraba.
2: Chodil
3: jsem na ně se koukat taky.
2: No. Takže ty jsi chtěl si být jednou jako oni, jo?
3: No, tak jsem nevěděl, ale pak Strejda dělal s panem Průchou na Kladně, myslím v Káblovce, a ten trénoval malý kluky. Tak když viděl, že s bratrancem, s Vaškem, protože jsme bydleli spolu přes uličku, tak nás tam jako přihlásil do těch malých kluků. Jsem tam přišel, myslím, v 8 letech do Kladna.
2: A řekni mi, někdy se to stane, že člověk se vypracuje až postupem času. A byl jsi ty na začátku už ten nejšikovnější?
3: No, představ si, že byl.
2: Vážně?
3: Já tam přišel, táta dělal na šachtě, nechtěli mi dát výzbroj ani, moc peněz jsme neměli, ne. A já byl malý kluk a my jsme hráli na dvě jako na zkoušku, ne. A já hned dal góla. Tak třetí trénink už mi tu výzbroj přinesli a to mi zůstalo až teďka hned do 60.
2: Nikdy jsi se asi necpal někam do obrany, natož do branky, víš?
3: No, jak jsem dal toho góla za ty malý kluky, tak mě furt od té doby stavili do útoku. Protože střelců je opravdu málo.
2: Prosím tě, taková kariéra samozřejmě, no dneska by pravděpodobně si tě už vyhlídla nějaký špičkový tým, možná, že by tě už draftovali i do nějakého NHL, protože dneska už je to v módě možná i s, já nevím, 15-letýma klukama, ale tehdy to asi nebylo tak úplně jednoduchý dostat se do špičkového týmu, nebo jo?
3: Nebylo, bylo to daleko těžší, že jo? Třeba Kladno mělo dobrý mužstvo, co trénoval pan Prošek a hrálo se jenom na tři útoky, že jo? Hmm. A ten jako dneska je, co si myslím, zase pro lidi lepší, se víc přestupuje. Tak když já jsem začínal, tak mezi oddílama vůbec žádný přestupy, že jo, nebyly, jako že by Kladeňák šel do Plzně, do Litvínova, do Sparty, do Brna. To nebylo, že jo? Takže ten kádr byl dost uzavřený a myslím si, že právě proto, že se ani neodcházel zahraničí, tak ta liga měla velkou úroveň, že jo? Dukla Jihlava, ZKL Brno, nebo co jsem
2: měl. Rudá hvězda ještě.
3: Jo, tak to byly špičkový týmy. Hmm. My jsme se Kladno vypracovali taky, že jo, jsme udělali 5x mistra republiky, vyhráli jsme pohár mistrů, to není každý den, že jo.
2: Dneska se přestupuje dokonce i v jedné sezóně několikrát, že jo. Tehdy to skutečně jaksi nebylo možné. Ale ještě jednu věc bych možná zmínil. Když se člověk dívá na hokejisty téhleté doby, znamená, když ty si začínal, tak každému padne do oka ten rozdíl v objemu toho hokejisty. A ty si mluvil o té výstroji. To je asi taky velikánský rozdíl, jak se změnila, viď? Kvalita výstroje a objem výstroje.
3: Jistě, doba jde dopředu ve všem. Auta jsou lepší, rychlejší a výzbroj taky. Koukám na starý snímky a vidím Jirku Holečka a klobouk dolů, že jo, jaký chytal výzbroj, co tam bylo místa v té brance, že jo? Dneska přijede Eda Turek a tam není místo, že jo? Když přijde, to jak je velký, betony velký, vyrážečka velká, že jo? Tak ty střelci to mají prostě těžší, toho místa v té brance samozřejmě míň, hraje se ve většin tempu, že jo, ale skvělí hráči by se prosazovali i teďka.
2: To je pravda, že tenkrát byli ti brankáři menší i tím objemem, ale to nijak nesnižuje skvělou střeleckou potenci mého dnešního hosta, vynikajícího hokejisty, vynikajícího střelce Milana Nového.
0: Tandem glosuje.
2: Já už se samozřejmě stejně jako vy, milí posluchači, těším na to, až si s Milanem Novým popovídám o jeho špičkové kariéře, například o tom nádherném gólu při kanadských hrách v 76. Ale přece jenom, když máme příležitost něco okomentovat, oglosovat, tak Milane, já bych se tě opravdu teď rád zeptal, jak to vidíš ty jako člověk z praxe, to znamená bývalý špičkový hokejista. Čím to je, že dneska jak si nevozí naši hokejisti z mistrovství světa najednou medaile ani z olympiády? Myslíš si, že už nemáme tak dobrý hokejisty?
3: Tak myslím zase, že dneska je to těžší, že jo. My když jsme hráli, tak byly 2-3 mužstva na medaily, dneska jich je 6, že jo. NHL neposílala hráče, teďka samozřejmě na mistrovství se posílá výborný hráče, že jo? Jo. Švýcarsko, kde já jsem hrál, teďka hraje daleko lepší, se zlepšilo, že jo. Slovensko je malá země, má výborný kluky, že jo, tak dneska to mají naši kluci těžší.
2: To je sice pravda, ale není to náhodou taky trošičku tím, že mluvil jsi o tom, že NHL neposílá třeba na mistrovství světa hráče, že nám ti nejlepší kluci právě do toho NHL jaksi odcházejí příliš brzo?
3: Já myslím, že tomu pohybu hráčů, jako je NHL, Continental jako Liga, se nedá zabránit. Čemu si myslím, bychom měli víc se snažit doma, aby ty mladý kluky jsme si doma udrželi, a přál bych si, abych je prostě viděl v extralize hrát. To pomáhá, že jo, naší reprezentaci. Mít ty kluky doma, když je máte v zahraničí, každý trenér je prostě těžko sleduje, jsou to v obrovské vzdálenosti. Nevidíte do těch kluků, jak hrajou, jak jim to jde, že jo. Pak přijde mistrovství světa, je to velmi těžký. A pak si myslím taky, že se mají dobře naši kluci, velmi dobře v extralize, ale si myslím, že by prostě měli víc pracovat. Ve světě se pracuje víc, že jo? My máme šikovný kluky. Ale bez té práce to nejde, že?
2: Myslíš si, že by třeba mohlo pomoct to, o čem se teď začalo víc mluvit, projekt takové té evropské v uvozovkách NHL?
3: To je všechno složitý a hlavně, kdo to zaplatí, že?
2: No, samozřejmě. Prachy až na první místě,
3: ty vzdálenosti, že jo? Mně se líbil třeba model, já preferuju prostě ty národní ligy, ale jako byl třeba ten... jak hrála Slávia, myslím, před 2 rokama, ten jako ty evropský poháry nebo něco takového, tak to si myslím, že z mýho pohledu je dosažitelný a pro ty diváky rádi vidí, že jo, třeba z KHL tým ze Švédska, z Finska, ze Švýcarska, jo, ale že by dlouhodobě byla, že už je kontinentální liga, evropská liga, tak z té finanční stránky nevím, kde se na to seženou peníze.
2: Teď Hradec koketuje s tím docela vážně s účastí v KHL, tak uvidíme, no, jestli to někam povede.
3: Ale ten vstup nebo ten příspěvek, když to řeknu slušně, ten je velikánský. To nevím, přeju jim to, ale sehnat takový peníze, jo. A ještě druhá věc, jo. Kvalitní mužstvo, kde ty hráče seženeš jen do, aby mohli hrát proti Petrohradu, proti Omsku.
2: No, uvidíme. Uvidíme stejně jako vy, milí posluchači.
0: Tandem Jana Rosáka. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Hostem dnešního tandemu je bývalý skvělý hokejista Milan Nový. A než se dostanu k jeho současné činnosti, současné kariéře, tak bych přece jenom ještě pořád chtěl trošičku exploatovat, Milane, ten tvůj hokejový špičkový život. Kdy jsi se stal nejproduktivnějším hráčem, střelcem nejvyšší soutěže? Získal jsi s Kladnem kolik titulů?
1: Pět. Myslím pět, jeden s Jihlavou.
0: Pět.
1: Jsem byl na vojně, mám hezký vzpomínky na Duklu Jihlava.
0: Máš samozřejmě i hezký vzpomínky na národní tým. Víš, já pořád slyším ten hlas Standy Sigmunda. To ty si nemohl slyšet v originále, protože ty jsi stál přitom na ledě. Ale já jsem byl doma a slyšel jsem Standu Sigmunda, mýho nejoblíbenějšího sportovního komentátora, jak křičí Milanovi gól, gól, gól, gól. A křičela si snad pět minut. Ty si potom tu reportáž nepochybně taky poslouchal. A já se tě teď zeptám rovnou. Dal si někdy slavnější gól?
1: Gólu jsem dal dost, ale takovýhle ne, že jo, protože porazit Kanadu, že jo, světová velmoc, ještě nejlepší hráčnice NHL u nich doma, to je, já myslím, 34 let, od té doby jsme s nima nevyhráli v Kanadě, že jo, to se nepodaří každý den. Když jsme tam přijeli, tak říkají, máte hezký drezy bílý, jste od Bělehradu. Já říkám, no Jirko, teď jsme mistří světa z Katovic, ne? Ale zase Kanaděni mají srdce, to se mi líbí, ne? A pak, když jsme vyhráli 1-0, tak za to na to nezapomenu já, ne? Jdeme s Frantou Kaberlem po Montrealu, ne? Jede bílý Rolls Royce, slavný Bobby Orr stáhne okýnko a říká, chlapci, nechcete někam svést? My říkáme, ne, to je dobrý, Bobby, díky. Už věděl, kde je Československo, no jistě, to se mi líbilo.
0: A prosím tě, a do té doby dá se říct, že oni jaksi trošičku tím mistrovstvím světa pohrdali, že to nebrali na opravdu váhu?
1: A tak jsou velmoc hokejová, že jo, tak je to možná, já nevím, psychologická válka nebo něco takového, že jo. My jsme hokej uměli, měli jsme výbornou generaci nebo výborný mužstvo, že jo. Ale přece jenom, když hraješ v Montrealu a je tam 18 000 diváků a tenkrát jsme neměli Saská arénu, že jo, nebo uší kluziště, což taky není jednoduchý na to zvyknout, tak jsme rádi, že jsme si tam dobře zahráli a že jsme, že jo, i tu Kanadu slavnou dokázali porazit.
0: To byla asi velikánská sláva, jak to komentovali tam místní.
1: Ale Kanaděni jsou sportovci.
0: Jo?
1: No jo, ty říkali, že jsme předvedli výborný výkon. Vlado Zurna nám to vychytal, ne? Protože bez takového brankáře a jaký měl den, že jo, tak by ta jedna branka nestačila, no tak jsme měli radost.
0: Když se něco takového, zvlášť kolebce hokeje, povede, tak ty si dal ten slavný gol, že jo, tak myslím, že nabídky asi začaly pršet, ne? Jako z NHL, myslím.
1: No to je pravda, no tak, ale já jsem, že jsme měli nakladně dobrý mužstvo a dobrý kluky, tak jsem rád, že jsem zůstal hrát u nás ligu, že jo, do Kanady cestu, NHL jsem si zahrál za Washington Capitals, jo.
0: Ale to nebylo hned potom, to si asi trošičku se rozvažoval, nebo rozmýšlel si se, jestli půjdeš, nepůjdeš do toho, do NHL?
1: Tak jsem si chtěl zahrát NHL, protože je to skvělá liga, že jo, jo. Tak jsem rád, že jsem si ji zahrál, protože to stojí za to, že hráči tvrdě pracují, mužstva jsou velmi vyrovnaný, když pak to v tabulce nevypadá, že jo. Krásný stadiony, teď už jsou v Evropě některý taky, že ho dřív nebyli, tak klobouk dolů.
0: Ty jsi hrál kolik, jednu sezónu?
1: Já jsem hrál jednu sezónu za Washington Capitals, 2 roky v Curychu, 1 sezónu v Rakousku a pak jsem ještě 3 roky jako starý, ale dobrý hokejista pomáhal Kladnu.
0: Možná, že bys ještě mohl pomoct teď, by to potřebovalo Kladno.
1: No možná radou, ale jinak my máme, myslím si, jak se to říká, když budeme stavět na těch našich odchovancích, tak si myslím, že pro nás, že jo, bejt v extralize je dobrý, protože jsme malý město.
0: No mimochodem, s jedním kladenským patriotem, mým kamarádem, zubařem Jirkou Horkalem, který je taky hokejista, amatér, jsme tak přemýšleli a dávali dohromady tým z odchovanců Kladna, kteří ještě pořád hrají.
1: To bychom byli vejští, jak jste lidé.
0: No to si myslím, že byste byli mistři úplně s prstem v nose, jak se říká.
1: To máš pravdu. No.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Hokejisté se, stejně jako i ostatní špičkoví sportovci, velice často přátelí se špičkovými umělci, ale s tím, koho si Milan Nový, můj dnešní host tandemu, vybral jako klasika českého humoru, tak s tím se bohužel přátelit nemohl. To prostě technicky nebylo možné, protože když on umřel, tak to by bylo pár let. Prostě vybral si z Vlastu Buriana. V čem ho máš nejradši?
1: Tak krát jsem koukal, nebo koukám ještě teďka na jeho filmy, no. Protože že jo, si myslím, že byl světový komik a to je taky těžká profese, těch se taky rozdímá, těch komiků. No.
0: Tak který film nejradši?
1: Anton Špelec, Ostrostřelec.
0: Anton Špelec, to je velice dobrá volba, protože tu tady máme k dispozici. Takže díky Milanovi Novému zazní teď Vlasta Burian.
3: Lihvére, lihvére!
4: Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám. Jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
3: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo? Ty máš medaily, já ji nemám. No tak, lihvére, lihvére!
4: Ty... dekorovaný. Ligvére! Ligvére!
5: Toníku, nepij mi tu kořálku! Víš, že pak děláš psí kusy!
3: Jde na po...
5: Ale prosím tě!
3: Ne, nikdy ve společnosti. Já jenom věc... Jenom věc... Co dělám? Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně postiče, jak ty dělám s flintou věci jako donskej kozák. Prosím tě, ctěná společnosti, byl by zde zájem o jeden kvergr? Ano, prosím, taky se na mě dívej. Ale! Indy!
4: Víš? Pane, a musí jen blejtknout.
5: Ježíš, Maria.
4: Tady se bude střílet.
5: Toníčku, promoval tě, prosím mě, rozum.
4: Jaké pak rozum?
5: Co bys chtěl dělat, prosím tebe?
4: Já si vystřelím. Já si vystřelím.
5: Toníku, ne.
4: Jednu ráno.
5: Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
4: Likuére to nechce, já to chci. Já si vystřelím. Koukej, nechně.
5: Ale si jej.
4: Já si vystřelím. Já udělám kozáčka,
5: pozor.
4: Pozor, vystřelím.
5: Toníku, nesmírej.

0: ne, pánové, umyslí toho sklenáře Procházku. Toník.
1: Nepál.
0: Toník.
1: Nepál, já jeho sklenáře.
0: Myslíš?
1: Mocnáře. Ty náš pán je vůl. A je to.
0: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, když tě v obě sejdi.
1: Myslíš?
0: Běž.
1: No. Jemu se omluvit?
0: Běž.
1: No, já bych to nedělal, ale když to chceš, prosím.
0: Jdi.
1: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunovaný.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když je někdo tak skvělý špičkový sportovec, hokejista konkrétně jako Milan Nový, můj dnešní host, tak většinou jeho služeb pozdějších rádi využívají si mladší hokejisté nebo týmy, ale Milane, ty jsi se nevrhnul na ani trénování, ani na managing, ani se z tebe nestal scout, jako třeba z Jirky Hrdiny?
2: Pracuju pro naše český veterány. Teď jsme změnili název, protože už jsme měli takový skvělý utkání a pan Švarc, ten náš šéf, nechtěl, tak jsem řekl, že by bylo dobrý, tak si říkáme české legendy, protože my i vyhráváme.
1: České legendy?
2: Hokejové, ano.
1: Prosím tě, hrajete často?
2: No, měli jsme třeba slavný Washington Capitals alumni u nás, vyhráli jsme se na L s ruskýma legendama, skvělí kluci, remíza. Takže my se nestratíme.
1: Počkej to, ti kluci z NHL mají taky veteránský týmy?
2: A jeden pán mi říká, hele, alumni, to je jako nějaký hliník. A já říkám, no ale to tak nebude. A alumni znamená, že když jsi hrál NHL, tak si vlastně jako vysokoškolák, to je moc hezky.
1: Ano.
2: No a jako je Poldi Kladno starý pání, tak Washington Capitals se jmenují alumni, protože všichni hráli NHL, tak jsou jako hokejoví vysokoškoláci. A my jsme si dovolili je tady teda u nás porazit, tak nám to asi ve Washingtonu vrátí.
1: No to nepochybně, to je hezký, že se takhle navštěvujete navzájem. No ale ty kromě toho, že tedy jak si se s hokejem nechceš rozloučit, což je jenom dobře, tak děláš taky jaksi občanskou práci, občanskou činnost. Tak, čím se zabýváš?
2: Já od roku 90 zastupuji velkou americkou izraelskou továrnu a myslím tak 5 let pracuji pro firmu pana Hutiri, ten dělá v plynu a ještě spolu hrajeme hokej. Šéf je back, Ivo, a nahrává mi na góly a já dávám za firmu góly.
1: No to je hezký.
2: Krásný spojení, akorát ta Morava, kterou miluju, tak vždycky v tom sklípku mě odvezou, že nestačím, že jsem opravdu z Doxy ukladna, že tady asi sklípky nemáme.
1: Chybí ti v tomhle ohledu asi trénink. No to
2: chybí mi trénink, no ale krásně se o mě postarali, poslal mi šéf šesku demižon vypískovanou na Milánku, když ti dojde jenom na chodově obsedej, přivezeme nový, ne?
1: Prosím tě, když už to tak bereme, tak ty jsi opravdu pořád na špici nejlepších střelců. Teď jsem ztratil trošku přehled, kdo je za tebou v dohledu? Má někdo šanci z těch nových kluků, kteří pořád ještě hrajou, že by tě mohl dostihnout?
2: Ten, jak je ten pohyb velký, že odcházejí do ciziny, ty góly se dávají dneska hůř, jo. Tak to 474 gólů, co jsem měl jako v lize, jo. To když dosáhne hráč 250,
1: jak už je slavný,
2: tak si to považuje. To není tak jednoduchý, jen do ty góly dávat. Já jsem nikdy nepočítal a je pravda, že jsem hrál se skvělýma spoluhráčema, že jo. To, bez toho to prostě nejde. Sám člověk ty góly nedá.
1: Sám to neprokličkuješ od brankáře.
2: Sám zjištěm neprojede člověk. Ne. Jednou možná.
1: Mimochodem, lidi mají rádi statistiky. Máš to nějak třeba spočítaný, kolik si dal třeba víc golfákem nebo dejme tomu backendem, ne?
2: Vůbec jsem to nepočítal. To se nemá počítat. A musí mít člověk pokoru, že jo? To nejde jako, že řekne, jedu do Plzně, tam nemají dobrý brankáře. To tak nefunguje, že jo?
1: Prosím tě, a to, co velice často komentátoři hokeje skloňují ve všech možných pádech, jako třeba, že má, dejme tomu, brankář si vede statistiky o střelcích a tak. Vede to k něčemu třeba, jak si, že opravdu ty víš, jak reaguje který brankář, nebo si to věděl třeba?
2: Ne, to se rozhodnu sám, že jo, když ten
1: hráč...
2: Je to
1: intuitivní.
2: Samozřejmě, když ten hráč přijede 5 metrů před toho brankáře a já jsem měl 4 místa, že jo, ale trénoval jsem na zahradě za železnýma pukama. A máš to sebevědomí a prostě to tam švihneš ty tyči, tak to může stát, kdo chce a ten gól tam je.
1: Takhle jednoduchý to je. Vidíte to, že vám to řekne mistr, tak to platí.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Sportovec zažívá chvíle, kdy je hodně nahoře. To je tehdy, když se stane mistrem světa nebo mistrem republiky. A taky chvíle opačné, to je tehdy, když se vrací z mistrovství světa bez medaile, ačkoliv celá republika mu věřila nebo v to doufala, a nebo když třeba se svým ligovým týmem bohužel musí sestoupit. Ale pozor, krušné chvíle sportovce jsou taky třeba v přípravě. Já vím, Milane, že ty jsi si dával hodně do těla a nešetřil jsi se. Takový ty legendy o sovětských hokejistech, jak tahali za sebou na ledě pneumatiku a vím já, co ještě, tak ty jsi v podstatě dělal něco podobného na zahradě, co?
2: Když chce být člověk dobrý nebo nejlepší, tak si prostě musí přidávat, že jo? Já jsem si přidával taky. Chodil jsem běhat, že jo, měl jsem závaží na nohách v ruce, 8 kilometrů v lese jsem s tím běžel, to je dost těžký, že jo. Střílel jsem se železnýma pukama, že jo.
1: Železný puky.
2: No, tak mě napadlo, jednou mi to řekl Jarda Holík, když jsem byl v Jihlavě na vojně, že to někde četne. Tak já jsem si udělal asi 1:2, aby to nebylo zase tak moc těžký, nebo 1:2,5, že jo. No a s nima jsem ty stovky puků střílel v sobotu, v neděli, že jo. Pak vemeš ten gumovej, uděláš takhle a oni říkají, ten má zápěstí, to je ráno. No ale ono to nepřijde samo od sebe, že?
1: Prosím tě, někde jsem četl, že slavný australský tenista Rod Laver, že si trénoval zápěstí tím, že neustále v kapse mačkal tenisový míček. Hmm. Takže to zápěstí potom měl opravdu jak balón, jo. Ty jsi si takhle taky vytrénoval?
2: Mačkám furt, ne, jsme hráli nějaký velký veteránský turnaj, sedím vedle olympijského vítěze Franty Kučery v kabině a mu říká, co děláš, Franta pije kafe, já jsem si koupil teďka prodávej lepší, ty péra.
1: No.
2: A mačkal jsem, ne. On říká, proč to děláš? Já říkám, no Fandu, já si jich udělám 100 a pak přijdu a dám góla.
1: To ty pořád ještě takhle.
2: Musím, tak musím, ne, jsem starý, ty svaly odcházej, ne. Tak když ty raz za naše starý pány, hraju sice ve třetí léně, ale góly dávám pořád, řeknu Jendovi Javlovi, Jendo, prosím tě, nemám čas na trénink, dej mi tam mladý křídla, umí je tam dá, ne.
1: Kdo
2: Honza Havel, náš trenér, tak to střídám. A když hraje Jirka Šejba, ten je dobrý, ten patří k našim nejlepším hráčům, tak já mu říkám, Jirko, prosím tě, počkej na mě, až přijedu před bránu. On říká, ano, Milane, já tam přijedu, mi nahraje a dám góla. A oni říkají, ty máš štěstí, já říkám, jo, asi,
1: ne, ne,
2: asi
1: ne,
2: 50 ne. Let mám štěstí.
1: Ne, ne, štěstí, to jsou ocelový puky a péra, kterýma si posiluje zápěstí. Samozřejmě, přišla na tebe, Milane, taky někdy chvíle, o které jsem předtím mluvil, znamená, sestupoval jsi taky někdy?
2: Taky, ne, když jsem se vrátil z toho Rakouska, tak jsme hráli druhou ligu Kladno. A byli jsme mistři, že jo, a dobrý jméno, ale to se prostě stane. A bylo to velmi těžký a postoupili jsme, měli jsme radost a nebylo to jednoduchý, že, protože se chtěl na to Kladno každý vytáhnout. Nebo za národní mužstvo jsme vyhrávali, ale v Lake Placid jsme nehráli špatně, ale byla kvalifikace u něj tak, že jsme prohráli s Amerikou, všichni říkali, jak můžete prohrát se studentama, že jo. Já říkám, no ale oni vypadají dobře, pak byli olympijský vítězové. Ale třeba se Švédskem jsme sehráli z našeho pohledu dobrý zápas, měli jsme 52 střel, Pelelinberg nás vychytal, že jo. Všichni říkají, jak to, že jste byli pátý. Tak taky člověk zažívá, že jo, nahoru, dolů. To není jenom pořád vítězství.
1: No,
2: jo? Nebo jsme taky s Kladnem prohráli sérii zápasů, taky jsem nedal 14 dní branku, ne. Říkají mi, Milane, co je? Já říkám, no nejde to, ne.
1: Ty jsi na sebe ušel bič, když si prostě dával jeden za druhým, tak potom si chvilku vynechal, už bylo zlé. Co říkáš třeba tomu úžasnému comebacku Dominika Haške?
2: Tak Dominika znám, mu to přeju, protože si myslím, že tvrdě na sobě pracoval. Velmi tvrdě. Četl jsem toho pana Bruka, ne? S Dominikem jsem byl dvakrát na kafi, škoda už bejval a chytal za nás, to bychom měli golmana. Že my jsme neprohráli jako za českou reprezentaci, tak si ještě musíme počkat. Nebo říká, že by si šel zachytat, ale že zrovna podepsal smlouvu v Pardubicích, ne? Ale myslím si, Vašek Sýkora, že ho se mnou hrál, co je trénuje, takže nebej Dominika, tak by tu cestu za titulem měli daleko těžší, protože v takovémhle duelu nebo v playoffsu ten brankář 50%. Klobouk dolů před ním.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte dnes hokejový tandem, protože mým hostem je bývalý slavný hokejista Milan Nový, tak on je pořád slavný a pořád je hokejista, protože pořád dává góly, přestože už za veterány. Jakže si to říkáte?
2: Teď jsme legendy českého legendy hokeje. Českého když hokeje. Můžou být legendy amerického hokeje, kanadského, ruského, švédského, proč by nemohli být českého?
1: Ale no samozřejmě.
2: A navíc, to nemyslím špatně.
1: A navíc to zní
2: jako
1: krásně.
2: Veteráni, to se nám nezdá dobrý, ne, že? Ne, ne. To už myslíme, umřete kluci, nebo proč ještě hrajete, ne?
1: To jsou jak veteráni války,
2: a,
1: tak to ne.
2: A jsme no. Taky mistří světa, jsme. Jo. Hráli jsme velký soutěže.
1: Počkej, a dělají se v těchto veteránských soutěžích taky mistrovství světa třeba?
2: Nebo to málo, jsou, málo. To spíš se dělají takový jednorázový, jako jsme měli teďka krásný zápas, jako vzpomínka na slavného Viktora Kuskina v Karlových Varech. Hmm. Zase jsme dostali pozvání od ruských legend a to si rádi zahrajeme, když hrajeme třeba v menším tempu nebo tohle, tak ty hráči to pořád umějí, že jo?
1: No tak podívej se na takový Fetisova, ten to ještě zkusil v lize. Že?
2: Klobouk dolů, protože ruská liga, to je velký tempo, velký nasazení, klobouk dolů před Vjačeslavem v 51 tam vlest, že jo, protože kdyby on zahrál ten zápas velmi dobře, že jo, ale kdyby nezahrál, tak tam je riziko, že jo, kdyby třeba zavinil 2-3 góly, ne, tak asi by mu někdo říká, že jo.
1: Dovedeš si představit, co by, jak by ho roztrhali novináři na mraky, chudáka.
2: Klobouk dolů, protože je to těžký. Má to velký jméno, že jo, tak...
1: Teď si řekl velice důležitou větu, velké jméno, protože dneska bylo hostem tandemu veliké jméno hokeje Milan Nový, stále nejlepší střelec českého hokeje a já si myslím, že už to takhle zůstane asi navždycky. Milane, já ti moc děkuju, že jsi našel na nás čas a že jsi potěšil nejenom mě, ale i další hokejová srdce našich posluchačů. Měj se moc hezky a díky.
2: Jendo, já děkuju tobě, ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

0: Když v polovině 80. let přišel Ladislav Kubeš mladší s nápadem získat pro dechovku zpěváka Milana Černohouze, slyšel o takzvaných skalních dechovkářů názor, že to rozhodně nebude dobré, protože Milan Černohous je rozený swingař. Čas dal Ladislavu Kubešovi za pravdu. Milan Černohous natočil s Veselkou stovky snímků a rozhodně v nich jeho swingové srdce znát není. Naopak, Milan Černohous se jako bohem obdarovaný zpěvák tomuto žánru naprosto přizpůsobil a jejich společné snímky patří v oblasti dechové hudby k tomu nejlepšímu u nás. Poslechněme si tedy další. Po slavném tangu Tvůj bílý šátek od Josefa Stelipského a Jarky Motla je tu skladba s názvem Krajem Šumavy od Vlasty Dvořáka a Zdeny Dvořákové, textařky z Nezdic na Šumavě. S Milanem Černohousem zpívá Blanka Tůmová a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.
1: Pod starým hradem kamenným jsou stráně plné vřesu a štíty hor jsou protkány vůní hlubokých lesů. Když ptáčku hlas k nám nese zas, čas květů, lásky a jara, zřím, kolik

tam v kraji pod Šumavou najdeš vždy plno krás. Když jarní slunko zlívá květ, i když jej spálí mráz.

Milana Černohouze tentokrát doprovodila Vejvodova kapela. Byla to píseň od Josefa Jiskry a Svatopluka Radešínského Kapelo Hraj. Milan Černohous si v roce 1993 otevřel v Praze na Vinohradech malou vinárnu. Nazval ji Ustréců a českým televizním divákům je tento noční podnik znám ze 6 televizních silvestrovských pořadů. Milan Černohous hostům vinárny zpíval s kytarou evergreeny, trampské a semaforské písničky i české a moravské lidové písničky, často ho také na piano doprovázal. Vázel vynikající klavírista Ivo Cíl, který vystudoval konzervatoř v Plzni. U Stréců jste si mohli dát k pití jenom kvalitní víno z Moravy. Dnes už je z této populární vinárny restaurace a pivo tam mají. A my se také vydejme do jedného z půdky, je v údolí, písničku napsali Áda Doško a Milan Hajn.

Milan Černohous, rodák z Kolína, kterého jsme právě slyšeli v písničce od Jaroslava Jankovce a Jarky Motla společně s Blankou Tůmovou, vystudoval v Semilech střední elektrotechnickou školu. Mládí prožil v Liberci, kde byl u začátků dětského pěveckého sboru Severáček a pak zpíval v tanečním orchestru. Dálkově vystudoval brněnskou konzervatoř a v roce 1966 se na 18 let stal zpěvákem orchestru Gustava Brnoho.

Písniček pár je název tohoto songu od Vlasty Dvořáka a Karla Rollo. Milan Černohous je všestranný zpěvák s velmi kultivovaným přednesem a hladkým ohebným hlasem. Od roku 1987 do roku 2019 zpíval s Veselkou Ladislava Kubeše. Vdechl život stovkám nových písniček. Dnešní pořad Muziky muziky, věnovaný zpěvákovi Milanu Černohousovi, končí. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí a je vám příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Mokré, Štoutově, Kovářově nebo ve Skřipové. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: letošním roce si připomínáme 45. výročí vítězství nad hitlerovským Německem. Spolu s vojáky vítězných mocností druhé světové války se do bojů proti fašismu zapojili i Čechoslováci. K těm prvním patřili letci, kteří brzy po 15. březnu 1939, často za dramatických okolností, opouštěli své domovy a většinou přes Polsko odcházeli vstříc neznámým osudům. Jedním z nich byl inženýr Karel Drbohlav.
1: Já jsem chodil na střední školu, reálku v Turnově před 60 lety. V té době letectví, letadla, piloti, to byla pro nás ohromná romantika. A já jsem prostě tak tomu propadl, že například, když jsme se během vyučování dozvěděli, že za Turnovem na louce někde přistálo nouzově nějaké vojenské letadlo, všeho jsem nechal, bez dovolení, utekli jsme ještě s jedním spolužákem ze školy a tam jsme leželi v blízkosti letadla celý den a s ohromnou zbožností jsme toto letadlo pozorovali. Byl to starý, dneska muzeální už typ. Ovšem, musíme si uvědomit, že tenkrát to byla ohromná romantika. A pak bylo celkem logické, po maturitě, kdy jsem přišel do Prahy studovat na technice strojařinu, že jsem okamžitě pátral po nějakém aeroklubu. A zjistil jsem, že existuje aeroklub vysokoškolského sportu. Přihlásil se tam a začal hned s výcvikem plachtového létání. Ovšem, to není jako dneska. Dneska plachtové lítání s těmi moderními bezmotorové letouny, kde se málem letí kolem světa, to tenkrát neexistovalo. My jsme výcvik dělali na takzvaných kluzácích a do vzduchu jsme se dostávali pomocí dvou gumových lan. Na jejich konci byli tři žáci, natáhli tato gumová lana, zádu ocas byl přidržován a pak na pokyn instruktora pustěno a my jsme byli vyhozeni do vzduchu. A pak se klouzalo ze svahu dál. Dělali jsme to dneska, když se tam člověk přijde podívat, tamhle v údolí za hrdlořezí. Tím, že jsem byl v aerokovu vysokoškolského sportu, jsem se ale brzo dozvěděl, že existuje takzvaná akce 1000 pilotů na pomoc republice. To už to byl takový 32-33, či první polovina 30. let, kdy už bylo vidět zvýšené nebezpečí Hitlera, hitlerismu a celého nacismu. Proto Ministerstvo národní obrany zaplatilo výcvik, motorový výcvik každému mladému člověku, který se podrobil vojenským, leteckým, lékařským prohlídkám a takzvaným, jak se tenkrát říkalo, psychotechnickým prohlídkám a kdo uspěl, byl zařazen do motorového výcviku. První dva letouny, které jsme tam měli, to byla Eš-10, bývalé de facto Brandenburgy, ještě z Rakousko-Uherska, muzeální typy, které byly dány kdysi aeroklubu národní obranou. To byl dvouplošník, kde před váma cvakali ventily, malý volant, no a po každým jednou, dvou letech se zase něco spravovalo. Pak ovšem přišli nové letouny, sportovní letouny a já jsem pak dodělával výcvik na novém hornokřídlem jednoplošníku, kterému se říkalo Praga Baby.

0: Já jsem byl přesvědčen, jako celá řada letců, že bude válka. A chtěl jsem prostě pomoct proti nenávidění Němcům, když jsem je viděl, jak se to roztahuje, jak tady zatýkají. Prostě já musel pryč s tím, že jestliže se objeví možnost se dostat do nějakého letectva, že v každém případě udělám všecko, abych se do toho letectva dostal. Přešel jsem pomocí Svazu letců. To byla taková organizace podpůrna, spíš sociální, pro letce. A tento Svaz letců byl ve stálém spojení s našimi zpravodajci, kteří měli svoje lidi na různých místech hranice česko-polské, kde vyhledávali místa i lidi, občany, kteří by byli ochotní pomoct při přechodu. Hranice do Polska jsem přestoupil 31. července 1939. Asi 21. září posledním transportem jsem se dostal do Francie spolu s mnoha letci, známými vojenskými letci. Tam jsme přišli do Paříže, kde jsme byli ubytováni v takové prázdné továrně na výrobu cigaretových dutinek. A když vypukla válka v několika prakticky dnech, byli jsme pak posláni na letiště města Tour. Já, protože jsem byl inženýr, tak mě Francouzi jmenovali velitelem těch mechaniků v hodnosti kaporál šéf. Měl jsem tam řadu a řadu kamarádů mezi nimi a tam jsem se pak dozvěděl, že skupina pěti těchto pozorovatelů, důstojníků a jeden četař, aspirant Ruda Borovec z Pardubic, budou odesláni do pokračujícího základního výcviku. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem se pokoušel se dostat do této skupiny pěti, aby šel také lítat. Tak jsem prostě se sebral a běžel jsem k veliteli a prosil jsem ho snažně, aby mě přesunul z této technické skupiny do té skupiny odesílané k pokračujícímu výcviku. On mě ze začátku kategoricky odmítal. Já ho prosil, já jsem chtěl prostě létat a znova študovat a pak někde se potloukat po letišti v dílnách, to jsem prostě nemohl snést.
1: Karel Drbohlav nakonec velitele francouzského letiště přesvědčil, že nejprospěšnější bude opravdu ve vzduchu. Uspěl při zkušebním letu a tak nic nebránilo tomu, aby se stal válečným stíhačem.
0: No, po skončení stíhacího výcviku jsme čekali na přidělení bojových stíhaček francouzských a říkalo se, že máme jít na ochranu Orléánu. Ovšem mezi tím už ve Francii šlo všechno pomalu. Už prorazil Hitler přes Norsko, Dánsko, Belgii a 10. května 40 obešel Mažinotovou linii a svým známým Blitzkriegem se dostal až na Paříž. Tak my, kteří jsme byli pak v La Rochelle, jsme přelétli do města Bordeaux, letiště Marignac, odkud se pak většina z nás se dostala do Anglie lodí. No a pak jsme přišli do Anglie, kde bylo předepsáno, že musí mít, aby brali do britského letectva asi 200 hodin nalétaný. My jsme žádný doklady neměli. Prostě jsem si řekl, mám 220 hodin, byl jsem zařazen jako pilot a ty lety, které měly mý hodin, tak se dostali pak do takové přeškolovacího střediska u Oxfordu. Odtamtud jsme přišli do operační tréninkové jednotky, kde jsme po střelbě, navigací, čistě prvcích létání, který byl nutný pro operační výcvik, přešli tam aspoň na Hurricane. A odtamtud jsme byli odesíláni pak jednotlivým perutím. Mezitím přirozeně byla vytvořena ze starých zkušených našich vojenských pilotů 310. peruť a ty mladší piloti prostě byli odesíláni britskými jednotkám. I když brzo po 310. byla založena u Liverpoolu 312. stíhací peruť a pak později, asi za dva roky, 313. stíhací peruť, československá stíhací peruť, ovšem tam už byl veškerý pozemní personál anglický. Já ještě se svým kamarádem Jiřím Aňákem jsem byl odesláni do Exeteru. Podle tehdejšího názoru slavné z bitvy o Anglii, slavné perutě 601, která se nazývala County of London, londýnské hrabství. Potom jsme byli odesláni na letiště Northolt, což je letiště v předměstí, západním předměstí Londýna. Když jsme přeletěli do Northoltu, tak po krátké době byl již naplánován první útok bombardovacích letounů na okupovanou Francii. Byl to útok na přístav, tehdy přirozeně německý, Calais. Byly to sice jenom tři lehké bombardéry, jak jsme říkali, Blenheim, a 601. peruti, jak se všeobecně říkalo, se dostalo té cti, že byla prvá stíhací peruť, která se vrátila nad Evropu. V prvním letu, lépe řečeno doprovodu, byl kamarád Jiří Maňák. V druhém následujícího dne letu jsem byl už také já. Čili, i jak píše František Fajtl v jedné své knížce, byli jsme první českoslovenští piloti, kteří už začali přenášet válku proti nacistickému Německu na okupované území. Pak to byla řada a řada normálních úkolů. Prakticky to bylo na prvém místě ochrana konvojů. Dále to byly doprovody bombardérů na jejich ochranu. Dělali jsme většinou těsné doprovody. A nebo také samostatné útoky na pobřeží a známá, od zpravodajců známá místa německé obrany. Já si pamatuju na jeden takový případ, jsme čekali a přiletěli Američani, aby u nás naplnili a že s nima půjdeme, jako jejich doprovod. A z té zadní věže vyleze takový malej chlapík s svýma nohama, no, jako jockey. A říká, já nevím, ono to je těžko v češtině říct, jaký zatracení stíhači nás budou doprovázet. Já mu říkám, zatračení Češi. Kdybyste viděli tu radost, ten málem vyskočil do vzduchu. To mě nás těšilo. Tohle. No a jednou jsme doprovázeli a vraceli jsme se, už nevím, z Brestu nebo co, a vlítli mezi nás Němci. No v tu ránu my jsme byli ve formaci, každý se chtěl dostat, byli tam asi čtyři a najednou prostě se dvakrát otočíte a jste tam sám jak sirotek. Tak se vracím A nejenom vidím před sebou mašinu, byla to myslím B-25 americkou, tak stoupám k ní osamocenou, jak mu kýlová plocha s kormidlem takhle mlátí, jak byl zasažen a poškozen. Jak jsem stoupal, nejenom vidím, jak ze zhora střemhlav na něj jde německý stíhač. Německý stíhač ten to vybral, dal mu dávku a okamžitě pryč. Já ho měl všecko nad sebou. Ale stále stoupá. Ten udělal prudký okruh a udělal druhý nálet. Pak dělal třetí a to už jsem nevydržel a prostě jak jsem, tak jsem to natáhl a spustil jsem oba kanóny a 4 kulomety. Ten se otočil, ale mazal pryč. Šel jsem za ním do Francie, kde prostě, když jsme se přiblížili takové vrsty mraků, bylo to asi ve 150-200 metrů, když najednou z ničeho nic se prudce obrátil, vyvalil se mu z něho černý a bílý kouř a po zádech vletěl do těch mraků.
1: A tak mohl Karel Drbohlav připsat na konto československých stíhacích letců v Anglii další sestřelený nepřátelský letoun. Nejen v bojích s piloty německé Luftwaffe, však šlo za války o život.
0: Vzpomínám na jeden let. Není to žádný hrdinský let. Startovali jsme celá Peruť, doprovod bombardéru někde jižně Francie. Prostě přelitávali jsme. Najednou z ničeho nic. Se mi vyvalil hustý černý kouř z motoru a hned v zápětí se mi motor zastavil. V tom okamžiku jsem se dostal do takového psychického stavu, já jsem si nikdy nemyslel, že budu sestřelený. Ale měl jsem takový nepříjemný pocit, že jenom kvůli nějaký hloupý poruše motoru budu zajetí. Mám vyskočit nebo přistát, zase mám klouzat dolů a vyskočit v blízkosti země. Může mě potkat nějaký Němec, ten mě odpráskne, když najednou z ničeho nic cítím, že se dostávám do normálního nějak stavu, protože mi to začíná myslet. Okamžitě jsem zavolal na 4. kanálu pátrací a záchrannou službu. Spojení bylo nádherné, bavil jsem se s nimi úplně, jako kdyby seděli vedle mě. Opravili mě kurz a žádali, aby stále zůstával napřímo. A dodali, všecko je v pořádku, kámoši, nice cup of tea is waiting for you. Hezký šálek čaje na tebe už tady čeká. No tak jsem letěl a vletěl jsem do mraku. To bylo hrozné. Tam vznikly nějaké turbulentní proudy. No a najednou z ničeho nic mě celá mašina začala hůčet. Dívám se na rychloměr, ručička byla úplně vpravo. Když to chvilku pokračovalo, akorát jsem se snažil udržet mašinu v trošku normální poloze, když najednou vrtule, najednou sebou mrskla. Za chvilku zase a zase. A z ničeho nic se mi vrtule roztočilo. Já jsem si pohrál s plynem a já jsem viděl, že všechno je normální. A v tom momentě já už jsem vyletěl z mraku asi ve 300 metrech a vpravo jsem viděl ty bílé směněné čáry, v jejich čele mašírovaly ty 3 záchranné čluny. Zamával jsem jim nejbližší cestu pobřeží britskému a jak jsem ho přeletěl, jak jsem viděl větší zelenou louku a viděl jsem tam 2 nějaké aeroplánky, tak okamžitě jsem se opráskl a odroluju. Velitel tohoto malého letiště byl bývalý náš velitel u 601 Perutě. Tak jsem mu to říkal a dostával jsem strach, co se vlastně stalo. Nebudou si kluci myslet, že jsem prostě to zabalil bez nějakého důvodu, že jsem měl z něčeho obavy nebo co. Prostě takový tísnivý pocit jsem měl, až když ten velitel zavolal mechanika, odborníka na karburátory, ten za půl hodiny přišel a ukazoval mi karburátor a v něm prasklá membrána, která s přibývající výškou omezuje přívod paliva. Já byl šťastný, že prostě tady je jasný, že tady je závada a velmi vážná. Ovšem při dalším přemýšlení jsem si musel nadávat. Protože mělo mě napadnout a měl jsem vědět, že když se mě vyvalil náhle černý kouř, že mám přebohatou směs, že motor se musí zastavit. Těší mě, že jsem asi 3 pilotů později ještě ptal jsem, ty prosíš, co bys dělal, kdyby se ti to zastavilo v takový výšce a vyvalil se černý kouř, jo, a zastavil se ti motor. Tak tam je podívali, ty jeden jako druhý, no co bych mohl dělat? Vystoupil bych za jízdy. Celkově, když přemýšlím o tom životě v Anglii za války v britském královském letectvu, tak prakticky celý život se soustředoval na letiště. Samozřejmě byly určité předpisy, kdy se šlo na odpočinek, to bylo po těch 200 operačních hodinách, a v průběhu létání jsme měli také volné dny. Takže si pamatuju, byla jednou doba, že jsme měli 2 dny službu a 2 dny volno. To byla otázka Londýna, každý měl nějakou slečnu, tak to byla otázka biografu, tam se tančilo. To jsme šli jednou například si zatancovat do kafé do Paris. Tam byl takový nával, že prostě vráty nás nechtěl pustit, ale když jsme ukázali, že jsme Čechoslováci, tak jsme měli přednost. Jenomže tam reptali, že tam byli jiní, byli tam Kanaděni a tak, jo, tak jsme se rozhodli s Rudou Borovcem tam nejít a jdeme cestou po středem Londýna, kdy slyšíme prostě ten charakteristický hvízd odpadající bomby a strašlivou ránu. Příští den jsme se dočetli v novinách, že bomba prolétla větrací šachtou až dolů do prvního patra podzemí na parket, tam vybuchla. Zahynul celý jazz orchestr a 60 lidí na parketu. Či to štěstí, že jsme se rozhodli nejít tam, nám zachránil život.
1: Dramatických okamžiků prožil Karel Drbohlav stejně jako ostatní letci nespočet, i když teď už nad nimi jen mávne rukou. Jen s jednou věcí se stále nemůže smířit. Vedle vlastního svědomí a přesvědčení má po ruce i výstřižek z novin s článkem, který cituje velitele invazních vojsk v Evropě Dwighta Eisenhowera.
0: Za války jsem měl čest velet vojáků mnoha národů. Mezi těmito mnoha vojáky jsem též velel Československé obrněné brigádě.

zůstali na vojně, v letectvu, že budou předávat svoje zkušenosti. Ti, kteří odešli, zejména bombardovací piloti s jejich ohromnými zkušenostmi, pomohou co nejrychleji ve výstavbě československých aerolinií. Ovšem, už do roku 1948 to nevypadalo přeci jenom tak, jak jsme si představovali. A po roku 1948 prostě nesměla být vůbec žádná zmínka. Žádný generální tajemník strany, ani vojenský představitel armádní při příležitosti květnových dnů nikdy jsem neslyšel, že by aspoň ocenil těch 700, kteří padli. Pak bylo přistoupeno v 51. roce k dalším ostrým opatřením. Byli vojenští piloti vyřazeni, můžeme říci vyhození od letectva, který měli tak rádi, a to též postupně se stalo s civilními piloty. Přičemž ještě větší skupina vyšších důstojníků letectva, kteří prožili v boji proti nacismu 5 let, tak byli zavřeni bez soudu na 2 roky. Ještě závěrem bych chtěl říct, že 5 let strávených v britském královském letectvu je nejkrásnějších 5 let mého života v mém mládí.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.
3: V intimním salonku bohyně Diany v císařském paláci na Palatínu usedli na určená místa Makro, Lucius a Aviola. Čtvrté křeslo, na němž byly podušky přikryty purpurovou látkou, zůstalo prázdné. Všichni tři byli pozváni k císaři na poslední chvíli. Nikdo z nich nevěděl, proč je Cezar volá. Na stole stály mísy se zákusky, amfora s vínem a čtyři číše. Usedli a čekali mlčky. A Viola byl neklidný. Mučila ho nejistota, proč byl zavolán. Pozvání na Palatín, nešlo-li o hostinu, obvykle nevěstilo nic dobrého. Makro měl svou obvyklou masku železného vojáka, jehož nic nepřivedlo z míry. Uvnitř však klidný nebyl. Chtěl na císaři Aviolovu i Luciovu hlavu a teď tu s oběma sedí u stolu. To není dobré. Lucius byl překvapen, když spatřil Makrona. Co s ním císař zamýšlí, ví-li už, jak ho Makro s Enií podvedli. Ostatně císař jistě ví, co chce. A na Luciovi je, aby plnil jeho vůli. Dveře za Luciem se rozlétly. Lucius vyskočil a otočil se. Makro a Aviola vstali. Císař v nachové tóze se objevil. Šel pomalu, trochu plíživě nastupoval na špičky, lehce schrben, velikou hlavu vtisknutou mezi ramena. Oči mu horečně plály. Makro a Aviola tajili zděšení. Císař vypadá hůř než za své dlouhé nemoci. Co mu je? Je zase churav? Pokynul, aby usedli. Tvářil se vlídně a ptal se na zdraví hostí. Po několika frázích, které měly navodit srdečnou atmosféru, císař se rozhovořil k věci. Proč pozval drahého Aviolu? Jsou některé nejasnosti ve vztazích mezi císařem a senátem, lépe řečeno mezi určitou částí senátu, tou čilejší a pohyblivější, a ta část mu trochu působí starosti, neboť do ní dobře nevidí. Jde o loajálnost této skupiny k císaři, bez níž by se mu nedobře vládlo. Ví dobře, že před časem někteří senátoři chystali proti císařskému rodu spiknutí, v němž měl účast i Aviola. O to však dnes nejde. To je zapomenuto. Dnes ti, kteří revoltovali proti Tiberiovi, stojí novému císaři pevně po boku, například Lucius. Ale co ostatní? A Caligula vysypal jména spiklenců zběhle a přesně. Nuže? Ať Aviola mluví, ať poví pravdu bez bázně. Císař zaručuje, že nezamýšlí pronásledovat nikoho, kdo se neprovinil přímou zradou. Aviola se nadýchl, pozvedl ruce, jako by se dovolával nebes, a začal.
4: Povím čistou pravdu, můj Cezare, neboť tě miluji. O zesnulém Serviovi a Luciovi Kurionech mluvit nemusím. O sobě také ne. Moje odanost k tobě, můj nejvznešenější, je bezmezná. Můžeš mě zkoušet, sám se přesvědčíš. A ti druzí, bohové nesmrtelní, jak by v nich mohla doutnat? Jenom doutnat jiskřička nesouhlasu. Proč? Jen starý Ulpius přeskočil mu, zazdil se v paláci jako šílenec. Jím se netřeba zabývat. Nuže, Juliu Vilánovi, jehož Tiberius ožebračil, si velkomyslně všecko vrátil. jeho uvězněného bratra Marka amnestoval. Pízo, nájemce daní v Panonii a vůdce publikánů, měl svázané ruce Tiberiovým zákonem, který nařizoval umírněné vymáhání daní, cel a poplatků v provinciích. A ty si moudře ten pošetilý zákon zrušil. Loďař a velkoobchodník otroky Darkon a zejména stavitel Bibienus mají od tebe neustále veliké objednávky. Všem se daří skvěle. Proč? Nač by tedy někdo u všech bou? Naopak láska, velká láska k císaři.
3: Císař si vzpomněl, je to opravdu tak, ten břicháč nelže. Jsem v skutku jejich velká láska, řekl si ironicky, všech. Milují mne, protože mne nebo stát, což je jedno a totéž, mohou odírat. Dobrá, ale já vám vidím do hry. Já trochu odřu vás, milánkové, a ne jednorázově, jak mi radil krátkozraký Makro, nýbrž trvale, jak radí Lucius.
4: Já už mám dlouho v plánu, až se před novým rokem sejde senát, navrhnout, aby ti Cezare udělili tituly, jaké zasloužíš. Sám navrhnu titul Dominus, jeden z nejvyšších, které
5: si laskav, ale nezasloužím si. A nyní dojednejme koupě, nebo chceš-li výměnu tvého antýského letohrádku za některou mou vilu. Lucius Curio už byl kvůli tomu několikrát u tebe a jistě jsi vše promyslel. Chci ten objekt. Líbí se mi.
3: Makro vyvalil oči. Pro tohle chodil tedy Lucius do Aviolova paláce.
4: Strop v Triklíniu je tam obložen zlatými deskami. Pro lásku k tobě rád letohrádek vyměním.
3: Zmínka o zlatém stropu odvedla císařovu řeč k jeho milovanému koni Incitátovi.
5: Vyhrál a vyhraje každý závod. Je krásný. Krásný jako božstvo. Chci mu vybudovat novou stáj. Bude z delského mramoru. Ležet bude miláček můj na drahocených kobercích. Houf otroků ho bude ošetřovat. Před závodem aspoň týden bude kohorta vojáků stát kolem jeho stáje stráží, aby Incitátův klid nebyl ničím rušen. Nevím jen, jaký žlab mu mám dát udělat. Co soudíte vy?
6: Z cedrového dřeva, můj Cezare.
5: Z alabastru? Ne. Žlab bude ze zlata.
6: Skvělé. Znamenité.
4: Krásné.
5: Bude to stát asi 7. Se zlatým žlabem počítám 10 milionů, ale Incitátus si to zaslouží.
3: Makro i Lucius byli nadšeně pro. Incitátus byl opravdu skvostný kůň. Aviola si pod stolem vrážel nehty do dlaní. Bdí či sní, šílí císař. Vrazit do koňské stáje 10 milionů. Co pak se taková investice může vyplatit? Že kůň zvítězí, no dobrá, ale z toho je jenom čest a nic víc. Císař opět přeskočil jinam, jako to vždy dělával.
5: Musím řešit hlavní bod naší porady, přátelé milí. Péče o blahobyt a zábavu římského lidu pustila žilou našim pokladnám, eráriu i fisku. Je třeba velikého přílivu peněz na potřeby lidu, na hry a na stavby, které chci provést. A zkušený finančník Aviola mi jistě poradí. Dostavil jsem Augustův chrám a Pompejovo divadlo. Chci si dále postavit zde na Palatínu nový palác a spojit ho s Kapitolem, abych se krátkou cestou mohl jít poklonit Jovovi hromovládnému.
3: Všichni vykřikovali své nadšení nad císařovým úžasným nápadem.
5: Chci na rovině vatikánské zbudovat zahrady, jaké Řím dosud nemá. Postavím nový cirkus, potom nový vodovod s čirou vodou ze Sabínských hor, pak nový amfiteátr pro gladiátorské hry a řadu staveb mimo Řím.
6: Dějiny jednou řeknou, jaký císař byl Gaius Caesar.
5: Potřebuji mnoho peněz. Drahý Aviolo, je třeba nalézt cestu, jak zvýšit příjmy. Nerad bych snižoval vydání, což bývá obvyklý recept finančních mudrců.
4: Navrhoval bych znovu zavést daň ze mzdy. To znamená hezkých pár set milionů ročně.
5: Nechci se hojit na útraty drobného lidu. To není řešení. Ne, ne, příteli.
4: Nože je možno zvýšit ceny potravin na trhu neviditelnou daní.
5: Ne. Tvé návrhy by postihly malé lidi. Milují mne. Nemohu je takto zaskočit.
4: Pak nezbude, než zvýšit výnosy z provincie.
5: Nelze. Moji pokladníci jednali s guvernéry, pro konzuly i s nájemci daní a byli ujištěni, že z provincií už nyní teče krev. Nelze. Nelze.
4: Pak už zbývá poslední. To, co znamená náhlý, dlouhodobý, trvalý příjem, příjem rozvětvený, obohacující úžasně celou říši.
5: Co to je?
4: Získat novou, bohatou provincii. Zástupy otroků, celé lodi obilí, plodin, dobyčat, kůží, kožešin, železa, rud, bohatství, které založilo moc a slávu Říma.
3: Veliká myšlenka. Před Kaligulou se otevřelo něco velkolepého, o čem sníval už jako princ. Zvětšit Augustovu a Tiberiovu říši. Dobít nová území oplývající bohatstvím. Snili i tři ostatní. Makro a Lucius se již viděli vrchními veliteli armád. I oni měli před očima záplavu nejvyšších poct, jakých může Říman dosáhnout. A Viola viděl své mohutné truhlice přetékající drahocenným kovem, viděl, jak se zlatá záplava roztéká po jeho paláci až do zahrad, všude, všude zlato. Nadto Kaligula v čele legií opustí Řím na celé měsíce, třeba i navždy. A římští magnáti budou mít volné ruce. Císař promluvil opatrně.
5: Tvůj návrh, drahý Aviolo.
6: Výborný plán. Že můj Gáje?
3: Císař zatěl zuby. Můj Gáje. Jaká drzost. No, my řídíme si své účty za tvé plány hned.
5: Tvůj návrh, drahý Aviolo, je velkorysý. V takové situaci je ovšem nutno mít absolutně oddané lidi. Na všech významných místech absolutně oddané lidi. Dlouho už mi dělá starost Egypt. Jeho guvernér Avilius Flaccus si nezískal mou důvěru.
6: Vladař Egypta. Jaká čest a moc. Ale Flaccus si ji neváží.
5: Mám jistá podezření. No, odvolal jsem Flacca a guvernérem Egypta jmenuji svého nejvěrnějšího, tebe, drahý Nevie.
3: Makro byl jako po úderu blesku. Odstaven, sesazen, vyhozen. Hle, Kaligulova vděčnost, že mu pomohl na trůn. Měl vyschlý krk, nemohl polknout, nemohl promluvit. A Viola byl ve střehu. Něco podivného je ve vzduchu. Teď opatrně a čekat. Lucius zrudl závistí. Guvernér Egypta. Nejmocnější člověk po císaři. Ale to byl první náraz. Hned ho napadlo. Vyhrál jsem nad Makrónem.
5: Máš svrchovaný čas, Nevie, připravit se k odjezdu, než se uzavře moře plavbě. Pozítří vstoupíš v Ostej na loď, která je připravena s tebou vyplout.
3: Makronovi se vrátila krev do obličeje. Viděl nyní situaci jinak. Zbaví se rázem Kaligulových rozmarů. Stane se neomezeným vladařem nejbohatší provincie, obilnice Říma. Zachceli se mu, může Řím vyhladovět. Bude mít velkou armádu. Může začas diktovat i císaři. Vstal, začal děkovat.
5: Myslel jsem na to, že potřebuješ ženu. S Eni jste si dobře rozuměli. Kvůli tobě se s ní rozvádím. Tímto listem, abys nejel sám. I Valérii vezmi sebou. V Římě by jí teď nic netěšilo.
3: Caligula vyprovodil Macrona laskavě ke dveřím. Lucius zašeptal Aviolovi.
6: Bylo by od tebe moudré, kdybys císaři věnoval 10 milionů na incitátovu stáj.
3: Caligula se vrátil. Měl na tváři podivný, záhadný úsměv, spíš šklep než úsměv.
5: Usedněte, můj drazí.
3: Usedli. V čele stolu vladař římského národa, po pravici, jako kdo si v kuloárech senátu vtipně šeptl, jeho hlásná trouba Lucius Curio, po levici novopečený finanční poradce Aviola. Ano, poradce, víc než ministr, chytrák, který zůstane v pozadí, ale který mocí zlata bude postrkovat oběma.
5: Úkoly, které před nás sklade veliká doba a naše drahá, milovaná vlast, napadená barbary na Dunaji i Rýně a životní zájmy římského lidu nás nutí, abychom nesnášeli déle provokace nepřátel na hranicích říše.
6: Je třeba sílu naší říše uplatňovat nejen uvnitř státu, ale nést slávu našich orlů přes hranice impéria.
5: Neboť moc impéria roste s jeho rozsahem a my, vedeni prozřetelností bohů, musíme rozšířit prostor, v němž naše národy žijí.
3: A Violovi zacukalo kolem úst. Nač teď fráze? Jsme tu přece mezi sebou, víme, oč nám jde a co chceme. To, co chtěli, viselo ve vzduchu. Bylo to slovo těžké, těžké pro jazyk, těžké v důsledcích. Nikdo je nechtěl vyslovit první. A Viola je převaloval v mysli už několik let, dusil se jim. A konečně je vyřkl.
4: Válka. Ano, válka je nezbytná.
5: Porušit Augustův a Tiberiův mír? Jaká odpovědnost, moji milí.
6: Ale zvětšit moc Říma.
4: A tvoji slávu, Cezare, v dějinách světa navěky budeš slaven.
5: Podvoluji se nátlaku. Uznávám důvody. Nelze jinak. Belóno vznešená. Přijmi naši oběť a dej našim zbraním vítězství.
6: Naše vojsko je skvělé. A postavíš-li mu v čelo...
5: Curiona?
6: Sebe, můj drahý Gáje. Miláčka všech vojáků. Svět bude omráčen divy statečnosti.
5: No, uvidíme. A co výzbroj armády?
3: Lucius viděl nabádavý pohled Aviolův. Rozuměl mu. Magister societatis všech zbrojařů chce taky své. Má na to právo. Byl přibrán do hry, kterou sám přinesl a prosadil. Zaprodali jsme se jeden druhému. Na život a na smrt. Není úniku.
6: Výzbroj některých legií a právě těch na Rýně a Dunaji je zastaralá. Nedostačuje už dnes. Jde asi o 4 legie, to jest na 30 000 mužů.
5: Dokdy by mohli zbrojařské dílny a Violo dodat pro ně novou, dokonalou výzbroj?
4: Zanedlouho, můj nejvznešenější. 3-4 měsíce.
5: Dobře. Zima s barbarským sněhem, mlhami a mrazy není pro mé lidi výhodná. Jaro je lepší. A co se starou výzbrojí?
6: Staré zbraně prodáme spřáteleným národům. Arménům, Partům, Iberům. A dobře prodáme, neboť jim se budou zdát skvělé.
5: Do začátku vedení války bude třeba mnoho peněz, milý Aviolo.
4: Já i moji přátelé, magistři Monopolu, jsme ti k službám, můj Cezare.
5: Díky. A nyní vám chci ještě oznámit, že Macronovu funkci rozdělím. Velitelstvím pretoriánu a své osobní stráže pověřím Cassia Chereu, starého, mně oddaného poctivce. Druhou část jeho funkce převezmeš ty, Lucie. To znamená, že budeš po mně vrchním velitelem všech římských legií a mým zástupcem.
6: Drahý Cezar.
5: Neděkuj, vím, co dělám. Ty a Violo, na důkaz mého přátelství, zasedneš v císařské radě a budeš všude provázen 12 liktory.
3: A Viola se klanil a přehnaně děkoval. Nabídl císaři jako malou pozornost 10 milionů sesterciů na postavení a zařízení stáje pro drahého incitáta. Císař dárek přijal a oba vlídně propustil. Třetí den po schůzce mocných Makro stál na zádi paluby válečné trirémy plující do Egypta. Za ním bledá Énie a Valérie se zrudlými víčky. Díval se na nízké pobřeží a přes ostý k Římu. Vesla švihala do vln, Neptunova socha na břehu se zmenšovala, pobřeží se splošťovalo a splývalo s mořem v dlouhý, tenký pás. Mramorové sloupy ostýského chrámu Apolónova čněli k nebi. Tam vzadu byl Řím. Makro zamával rukou a zasmál se.
7: Ať ses mě chtěl zbavit, ať si mě chtěl povýšit nebo ponížit, to je jedno, můj Kaligulo. Sem už na mě nemůžeš.
3: Jeho hlas zněl silácky, bujaře. Rozmáhl se paží, chtěje mluvit dál a obrátil se k oběma ženám. Ruka ustrnula v pohybu, vytřeštil oči. Za ním stála kruhem četa císařovi germánské gardy s nahými meči v rukou. Jejich velitel Titus předstoupil a podal Makronovi svitek. List pro tebe od císaře. Makro rozvinul dopis a četl. Císař ho vyzýval, aby v tu chvíli, kdy dopis dostane, ukončil svůj život. Makro stál se sevřenýma rukama. List padl na palubu. Énie ho zvedla a obě ženy přelétly očima císařův rozkaz. Énie propukla v pláč, padla na kolena před velitelem. Makro pokročil k veliteli. To nebyl už ten velký Makro. Byl nahrben, hlava pochýlena dopředu, ruce skleslé.
7: Ušetři mě, Tite. Ničím jsem se proti Gájovi Cezarovi neprovinil. Přísahám.
3: Valérie hleděla na otce zamračeně, zlostně.
8: Nepros.
3: Énie zoufale objala velitelova kolena a prosila o slitování.
7: Udělám tě legátem v Egyptě, Tite. Vojáci mě mají rádi a já vojáky, však to víš. Tvoje lidi odměním zlatem.
8: Nepros!
3: Velitel stál jako kamenný. Mlčel. Makro se vzpřímil, usmál se na Valérii, zvedl Énii a políbil ji. Énie ho svírala v náručí. Z krásných úst zalitých slzami se chrlil proud hněvu na proradného císaře. Makro se vyprostil z ženiny náruče a byla to jen chvilka. Vytrhl z opasku dýku a vrazil si ji do srdce. S probodnutým srdcem stál ještě vteřinu. Dvě. Tři. Pak padl. Jeho pád byl těžký. Jako když padá odťatý strom. Énie rozšířenýma očima sledovala ten pád. Obrátila klečíc to těžké tělo vší silou na bok. Nepodívala se mrtvému do obličeje, vytáhla krvavou dýku z rány a než ji kdo mohl zabránit, vbodla si ji do hrudi, klesajíc na mužovu mrtvolu. Trojveslice hnána 80 vesly plula k jihu, ke Kapri, k Sicílii, stále majíc pobřeží na dohled. Valérie sněla z krku dlouhý hedvábný šál a přikryla Énii. Velitel přehodil plachtu přes mrtvolu Makrónovu a s kapitánem chystal pohřeb do mořských vln. Valérie osaměla na zádi s mrtvými. Dýka vytažená z Éniiných prsou ležela u jejich nohou. Lákala ji, sváděla, vyzývala. Valérie seděla bez hnutí jako sfinga. Vítr ji fičel do obličeje a rozevlál měděné vlasy. Slunce po nich přebíhalo zlatými blesky. Navenek ledová, pevná, chvěla se žalem a záští.
9: Ne, Caligula, nýbrž Lucius je otcův vrah. Lucius je vinen vším.
3: Zavilá sveřepá touha pomstit

Na římském nebi vzešla nová hvězda první velikosti. Aviola. Zaplála nečekaně, zářila jasně, o to oslnivěji, oč za Augusta a Tiberia bylo její světlo matnější. Za sebou táhla celou plejádu hvězd, sice menší velikosti, ale stejně zlatě se lesknoucích. Byla to regenerace. Bylo to přímo vzkříšení letu za zlatem, kterému starý císař dlouhá léta podvazoval křídla, který tlačil k zemi svými zákony. Už nebylo třeba stálého maskování, nebylo třeba, aby se senátorští průmyslníci, lichváři a bankéři museli skrývat za jmény svých propuštěnců nebo zpřízněných ekvitů. Okamžikem, kdy si císař posadil po bok Aviolu jako svého finančního rádce, jako by vytáhl stavidla z hráze, za níž se dlouho městnali a zadržovali proudy zlata. Naráz se vyřítili a jako potopa zaplavili Řím, Itálii, říši. Monopolisté, ať ekvité či senátoři, soustředili ve svých rukou všecku výrobu, nákup i prodej. Vyloučili bezohledně své malé příživníčky z konkurence. Spurně zašlápli vzdorovité a rychle našli mezi sebou svornost a jednotu, aby ovládli trhy a diktovali ceny. Aviola, magister societatis zbrojařských podniků, stal se modlou a miláčkem všech, kdo nesli na svém štítě heslo zisk, radost. Pro jejich radost a zisk kvetla, zrála, pracovala celá římská říše se všemi provinciemi a skládala se na krásu mramorového Říma se zlatými střechami, na jeho termy, cirky, amfiteátry, zahrady s fontánami a sochami, na luxusní život patricijských rodin, na nekonečné hostiny a pitky. Řím kvetl

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seul. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám?

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ani jsme se nenadáli a zčista jasna jsme se ocitli skoro na úplném konci letošních prázdnin. Nejspíš jednou z nejvýznamnějších věcí, které tohle období poněkud zpříjemňují, je, že přesně jak před chvílí zpíval Michal Tučný, vzduch zatím jenom nesměle, ale stále intenzivněji prořívá vánek s vůní burčáku. A my se v dnešní dvoreně vypravíme na letošní Portu, do Ústí nad Labem.

0: Radek Stanka, Robert Mouta.
1: Slavná Dylanova, hej pane Stamburino, tak jak ji na hlavní scénu letošní Ústecké porty přinesla domácí parta Riding Hoppers, kterou tvoří výhradně skuteční pamětníci časů před těmi 49 lety, kdy porta poprvé roztáhla svá křídla. Tady jsou Riding Hoppers ještě jednou s neméně slavnou lidovkou o Johnu Henrym.

A to jsme byli společně s originální a bezpečně nejsilnější sestavou Rangers na prvním ročníku Porty. Docela jistě stojí za povšimnutí, že zámořská lidovka Darling Corey s textem Tondy Hajka Dálka volá se nejspíš nikdy neobjevila na jejich deskách ve studiové úpravě. V každém případě vítězná sestava prvního ročníku Porty. K letošním aspirantům na získání stejné trofeje patřil létající koberec. Osmičlenná sestava nadšenců, kteří se dali dohromady před 4 lety v městečku Milanovek, které je dnes vlastně předměstím Varšavy.

Osmičlenný létající koberec zpívajícího kytaristy Jaroslava Tomaševského se vzpomínkou na poetické polské městečko Rozpucie, která by se měla objevit na právě připravovaném druhém albu téhle party, která si z letošní porty odnesla bronzovou trofej v soutěži o přízeň diváků a přidala stejný kov v soutěži hlavní. Právě tam skončil s těsným náskokem jako druhý brněnský Louka Band. Tady je se svým srdcem plným díků.

0: Каждый.
1: Majitelé loňské interpretační porty z Řevnic, Louka Band v sestavě Bohuslav Šíp, Helena Kuglerová alias Helen Rockhouse, Lubor Šimek a Antonín Hlávka a Srdce plné díků s letošní stříbrnou Ústeckou portou. A je před námi vítěz letošní hlavní soutěže Trio Pes.

Můj chlapec s květinou. Písnička, která se nejspíš nejvíc zasloužila o to, že nejcennější trofej letošní Porty v Ústí nad Labem získala skupina Trio, Petr jako P, Elizabet jako E a Slavomír jako S, tedy Trio P-E-S. Ovšem, ani to není úplná pravda. Nedávno k téhle bezvadné trojce přibyl klarinetista Karel

Musel si to být ty, It Had to Be You, swingová klasika z roku 1924, tak jak ji o 17 let později přivedla na gramofonové desky vítězka soutěže Krásy v Clevelandu z roku 1937, tehdy 20-letá solistka orchestru slavného pianisty Earl Hinese Madeline Greenová společně s vokální partou Tree Varieties.

Blázni umírají na dvakrát. Písnička slavné folkové sestavy Viktorin Markitán, která kdysi dávno stála u kolébky možná ještě slavnější moravské party AG Fleck. Skupiny pevně propojené stejným hudebním myšlením a dokonalými vokály s dominující Blankou Táborskou, kterou příští čtvrtek čekají nové narozeniny. A tehdy jí bylo 27. A když už jsem u kalendáře, nesmím zapomenout, že posledního srpna by oslavil rovnou 90. textař Vratislav Blažek. Thank you.

Vaše Kneckář takřka na samotném začátku své úžasné a doufám ještě pořádně dlouhé pěvecké dráhy. Nevšední vyznání, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, mu v roce 1965 napsal tehdy 40-letý Vratislav Blažek, vynikající scénarista Starců na chmelu nebo Světáků, kterého v roce 1968 vyhnali ruské tanky do Německa.

Michal Tučný s dokonale nesplnitelným přáním Sunday z hodin závaží. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenů a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině. Můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky co jsem našel třeba na internetu. Nicméně ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlubte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: To jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak.
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě čistě vaše věc a já chci být diskrétní. Ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje. I když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, ty mě nechutná. Mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No a já si dám ale takhle jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam mě moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá. Ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4-8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to. No a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak a udržet si to. Udělat salát, chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takový ten, jak se trhá jenom... Aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody a aby to nebylo suchý moc. Ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rybijovou do sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mařku, protože mi to dala vědět, tak ona říkala, musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky.
1: Naslyšenou. 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty... A vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeji, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát a říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. Ano. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc, k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochválte se. Nikdo to za vás lépe neudělá, než vy sami. Opravdu pochválte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste
1: tak,
0: tím prošel?
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku. Já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu.
1: Ano,
0: a co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát,
1: krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá, než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc,
1: Luboši. A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám víc, nebo to je jedno, ale není.
0: No, nemusíte říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte.
1: No, já jsem byla teďka v lázních Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonín, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ten ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa, 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinový. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ti pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty se dávali ty medaile a výhodno pracovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. Uh-huh. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku, a je to kilometr, my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící tam prošli třeba

0: Tak to je úctyhodné.
1: Tak ta byla nejstarší.
0: Ale po téhle souhrnné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem to měla, ale tak nějak to tak, to, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si to tak nějak potom udržovala, nebo udržuji tu váhu.
0: No vlastně, podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
1: No,
0: to znamená pohyb,
1: ano,
0: aby se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak v tom to pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda a je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, no, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: tam začala jste hezky
1: teda
0: letní prázdniny. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle 2 hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kg. A to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku. Že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo? Tak.
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculata, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako lenošná, že jste až do 55.
1: Jako že jsem neměla nadváhu.
0: Nadváhu. Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako závažně, ale zjistím mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem si tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama. Všechno. A cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím si předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří. A zase ujdu kousek a zase se mě strkne. Takže bolesti mám, takže to žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu. No.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální konfekční nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
0: Takže tady by se,
1: já už to... Před rokem a půl... No, jsem byla, jako chodím každé 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo? Oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to teďka frčí všude. Ozempic.
0: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice k čemu to je, ale...
1: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
0: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajdhamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním Vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tím svým, s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
1: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulín, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
0: Takže je to
1: ona
0: genetické,
1: má,
0: se ptám.
1: Ona má 40 kilo, 48 kilo měla. Mm-hmm. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a chtěla, která je, nedoporučovali jí ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky Bohunicích neurologie.
0: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
1: No, ale, no a tak, má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má dvě děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě, říkají velmi, kvůli mi nechceme, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
0: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
1: Jo.
0: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, by to bylo hodně specifické.
1: Ohledně toho Ozempiku. No a tak,
0: to bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
1: Takže já jsem to musela vynechat, tam mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pít. Víte co?
0: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kilogramů a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný mřížko. Ale nejsem úplně proti. Ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo. Už jsem s ním byl dvakrát před bytečkem. A párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal. Ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat. Protože určitě nebudu běhat ani plavání mocné. Takže asi to švihadlo a jsem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit. Budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zachraňovat svět.
1: Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mně osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Zdravím všechny posluchače. No, já jsem mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocí.
1: Vylečilo vás to, jo?
2: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici a nebo musíme mít méně než 80 kg.
1: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
2: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo, takže je to dobrý.
1: No to je sice ale dieta je hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
2: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
1: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím, ale moc dobře.
2: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jak jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
1: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku.
2: Pardon, já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit. Třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
1: Souvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
2: Haló?
1: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
2: Já už žádný doktorom nepůjdu.
1: Nepůjdete?
2: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postaral.
1: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud máte tenhle problém.
2: Tak jo.
1: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
2: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
1: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
2: No,
1: děkuji.
2: Tak jo.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji všem.
1: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku. Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Vidím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit čatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte? Manžel
1: byl ze Slovenska, tam jsme měli chalupu. Ubyteště jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle vás návod, jak se udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no, nějaká sousedka vám s tím hofne.
1: Ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará, jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: No, žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně
0: a
1: hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuji, mějte se hezky. To já díky vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června. Svátek mají Ladislavové a Ladislavy. A já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Otvírám další hodinu Noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mi to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha. Abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba ledna, února loňského roku, tak kilo, kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučujou, aby nenastal ten jeho efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovaly vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těchhle těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem, no a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic. A sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak jsem byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si prý připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120. to víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že jo, v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. A když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec půsy na trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No, ona je důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takové to nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. Mm-hmm. To se mě stalo jednou do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou, a je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumina takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla a udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky, a ona zase dojde tady k tomu umývadlu. Tak zase jsem došla, teď zpátky, a nacvičila mě, a pak spěchala na vlak, tak jela domů, a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přešla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem, a myslím si, jak ten pán přede mnou říkal, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverzum. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozcvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom je paní doktorka, když jsem přišla potom s dcerou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, až vysoký věk to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten vozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si děcka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by, a i v té stravě teda. Já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, to takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je samý vrch, samý kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsme bydeli jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní pořád Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma, to nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěstě, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěstně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeji všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z postelí snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydlí kousek od Labe, takže jako klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajt-Hamlová, jo? To nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte. Jo? A takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, lesníma po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no, ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzení.

0: zlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běla ze schodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou šachla, bylo to hned.
1: No, a to je...
0: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo, už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší, než vlez do dveří, a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
1: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Lomítko Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no, důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou, a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
0: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
1: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
0: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach. A já, teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou, vnučka s dětma, a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
1: Moc vám držím pěsti, paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra, občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
0: Já jenom vodu a já toho sladkého moc nesním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
1: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuju a přeju vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
0: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
1: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude stichá, tedy chytrý člověk bude stichá a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám, radši tlustá než blba.
0: Mě říkávali kdysi dávno a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
1: Ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teď bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda, hodně mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs. A do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená. Jo, A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou. Ne plný talíře, víte? Stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. Mhm. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v těch uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři rýžu.
0: No a no, Rudo, ale vlastně řeknu vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo do hru. Havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kilo za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Yeah. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako, jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavil udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste Břídílovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam si na šachtě kradli buď impregnovaný prašci tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zase hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuju, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude ji moderovat Honza Macoun a jím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí, vítáme vás, děkujeme, že jste si vyšetřili čas na naší hodinku vzpomínání. Žaninka Papoušek, Rošťando, doufám, že dneska se předvedeš v lepším světle než v uplynulých 2 hodinách.

Ona teď tam zase děbe v mističce. Co pak to máš v tom zobáčku? Hašlerku, tu má ráda. My jsme taky tak rádi cucávali hašlerky a to byly vůbec dobroty, když si vzpomenu na takový lívance. Lívance. Těsto maminka rozlejvala na plátech kamen. Nebo když měla takový ten lívanečník, kde přímo byly takový ty dolíčky. Mašlovačkou se potom potřeli máslem a posypali s kořicovým cukrem. To bylo něco, panečku. A nebo škvarkový placky. Její, to byly dobroty za našeho dětství.

A když maminka vyprávěla, jak sloužila u továrníka Oty v Rakovníku, tak fanoušek Otů taky už je po smrti. Říká maminka, toho je škoda, to byl tak hodnej člověk. On byl v Kanadě, jak měl restituovat Rakonu. No, člověk se v tom nevyzná, jak to vlastně bylo, ale maminka z toho byla smutná. Říkala, že kdyby se ta fabrika dostala do ruky fanouška, takže by to bylo spravedlivý. Protože fanoušek měl rád právě ty lívance od maminky pečený. Objednával si je, když maminka vedla domácnost u pana továrníka Oty a říkal, Mářo, ne, aby z té holce vykala. Totiž ta mladší sestra fanouška, když byla v takovém tom věku, kdy zřejmě ta puberta jí, no, tak ona za mnou přišla, říkala maminka, a chtěla, abych jí říkala slečno vy. A fanoušek říkal, že se nestydíš, já tě vytáhám za uši a řeknu to na tebe, jak mamince, tak tatínkovi. Mařenka tě bude říkat normálně jménem. Tak fanoušek Otu držel se mnou, říkala maminka. Já jsem mu za to dělala ty lívance. To byli hodný lidi, ty Otovic. Takovou vzpomínku má maminka. No a ty zkušenosti, které získávala v té měšťanské rodině u Otů, jak se tam mluvilo, tak stišeně, zřetelně, pomalu, nezvýšeným hlasem, kultivovaná rodina měšťanská to byla. Tak mě maminka taky se tak snažila vychovávat. No jo, jenomže já jsem přicházel do styku s klukama a ty mě kazili. A sousedí mě taky kazili, velký lidi, protože já jsem byl pro každou rošťárnu a všecko to, co mě navedli, tak jsem

Život je jeden z nejtěžších, jak říkávala babička. Jo, kdybych s těma zkušenostma, co mám dnes, ten život mohla žít znova. To by bylo, říkala.

Já si myslím, že bychom, když jsme si posledně vyprávili o stařenkách u nás ve vesnici, že bychom si mohli dnes povědět o stařenkách, se kterými jsem se setkal, když jsem začal v roce 1951 studovat malířství v Praze. To bylo 6 let po válce. Celý věk se nám to tenkrát zdál bejt, že uplynul celý věk. 6 let, pouhých 6 let, a přesto celý věk. A bylo 3 roky po únoru. Po zlomu, který rozdělil občany této země na pracující, na budovatele nových zítřků a na lid dělnického poctivého původu a na lid původu buržoazního, na lid nehodnej, na lokaje imperialismu a na vyznavače amerického způsobu života. Demokracie byla zašlapána tenkrát do bláta a i když jsme pořád slyšeli, že do půl roku to určitě praskne, tak nikdo netušil, že na návrat demokracie si budeme muset počkat víc než 40 let.

A najednou tady Praha. To bylo domů. To bylo křižovatek, to bylo ulic, to bylo spěchajících lidí. To bylo elektrik. Rok 51. A přitom 8 let předtím, když jsem poprvé byl v Praze s tatínkem, který se nechal dát vyšetřit v nemocnici na Karlově náměstí, to jsou zvláštní počty. To mohlo být v roce 42. Ve válce, když jsem byl poprvé v Praze. A viděl jsem, jak jede elektrika, jak má vepředu světlo, kulatý, který připomínalo umyvadlo, obrácený dnem dopředu. Tak jsem si doma začal hrát na elektriku, na tramvaj, že jsem si dal na hruď umyvadlo a to jsem přidržoval levou rukou a do pravý ruky jsem si vzal malý zvoneček a zvonil jsem a takhle jsem jezdil, jakoby doma v Pavlíkově po naší místnosti.

to taky bylo nedávno. Rok 51. A hra na tramvaj 9 let předtím. A my, když jsme chodili s klukama po Praze, tak jsme nápisy četli. Na dveřích, domů. To byly kolikrát věci, které jsme vůbec nerozuměli. A ta okna, za kterými žili lidi, kolik osudů se odehrávalo za každým tím oknem. A ty cedulky na těch dveřích, třeba Šárka Šípková, profesorka konzervatoře, vyučuje hře na klavír. Byla cedulka na jedněch dveřích. Otto Mayer, solista orchestru Národního divadla v Praze. Bořivoj Tuček, stavitelský mistr. Václav Blažej, námořní kapitán, to se mně tak líbilo. To všecko jsem čet kolem nuselského internátu, když jsem přišel do starých nuslí. Nebo Mudr David Ornstein, nemocí kožní a pohlavní. A hned jsem měl po náladě, když jsem si představil tyhle ty trápení, které ty lidi s těma nemocema měli. A hned vzpomínka na Šárku Šípkovou, která vyučuje hře na klavír, mě zvedla náladu. Nebo inženýr Karel Šilhan, pilot aviatik, taky bylo u nuselský radnice na jedněch dveří. No a tam byla módistka Klobouky Oulíková. Křestní jméno jsem zapomněl, to vy nám určitě napíšete. Alois Šebek, legionář, se tam taky jmenoval jeden pán. Josefa Šafářová, porodní asistentka. Štěpán Slíva, poradce ve věcech obchodních. Jan Větrovec, diplomovaný a promovaný meteorolog. A Jiří Václav Laštovka, výroba proutěného zboží. To musel být svět tenkrát. Ty cedulky potom mizely. Dokonce domovní důvěrníci jim je nařizovali, aby je sundavali.

A my jsme s naší partou, s Honzou Matějákem a Rudou Daňkem, už jsme měli dost toho internátního života. Nejdřív jsme bydleli v internátu u sovětské školy v Nuslích a potom jsme bydleli dokonce v internátu v Dejvicích z ulice Studentská. Tam já jsem uváděl do zoufalého stavu vychovatelky, který měli takový jemný ouška. A já jsem nahoře, když jsem hrál v kapelách, tak jsem cvičil na bubny. A dělalo to takovej randál, že ty chudinky paní vychovatelky si stěžovali, že tam někdo mlátí do bubínku, jako kdyby nacvičoval čínskou hudbu. To si vzpomínám. Tak jsem toho musel nechat. A vůbec ty internáty takovým tím internátním řádem a tím neúprosným režimem, že se muselo už v 10 hodin být v posteli a ráno se v 6 hodin stávalo a snídaně. To nám bránilo v tom našem rozletu. Takže, aby jsme mohli se vydat na cestu životem bez toho poutání internátních předpisů, abychom se vydali na cestu životem nespoutaní internátními předpisy, abychom ten náš mladý uzlíček křehkej, ten život plný tužeb a přání a snů mohli pořádně rozvinout, abychom se mohli rozletět, žít a snít a hltat život v takový tý dosud nepokořený podobě, jako mládí bejvá. Protože mládí, který jsme žili my, tenkrát bylo rozněcovaný četbou klasiků Baudelaire, Apollinéra, Verlaina, Rimbauda, Jesenina, Lautréamonta, Nezvalova báseň Edison. A pak přišel Josef K. z procesu France Kafky. Ta postava nás tak zneklidňovala, dokonce bych řekl, že i neurotizovala, bičovala fantazii. Taková zvláštní, nepopsatelná, těkající, elektrizující fantazie nás přiváděla do takových tísnivých existenciálních úzkostných vizí, které tenkrát tak souzněly s dobou, kterou jsme žili.

Svět 50. let, oblohu, křižovali tryskáči, který psali bílý čáry. Svobodná Evropa byla rušená. Hlas Ameriky ne, ale ten se chytal špatně. My jsme z Hlasu Ameriky každý večer poslouchali jazz. No, každý večer, jenom když jsme byli doma o prázdninách, protože v Praze jsme přístup k rádiu neměli.

Když jsme nazbírali odvahu a ve třech s Rudlou Daňkem a Honzou Matějákem jsme šli hledat pod nájem někam, tak jsme skončili na Žižkově v té zvláštní kopcovité čtvrti, které vévodí ponurá taková socha, silueta, černá silueta Žižky na koni, a hospoda byla na každém rohu a hospoda s rozeřvaným zpěvem a ty lidi, kteří pili pivo, tak ječeli. A to se všecko mísilo dohromady s heligónkama. A to, když jsme šli těma ulicema, tak jsme se najednou ocitli jakoby v takovým rozeřvaným, roztrhaným závoji jedné melodie, která se linula z jedněch povotevřených dveří hospody. A když jsme popošli kousek, tak jsme narazili u druhého rohu na další melodii a ta další melodie si podala ruce s tou melodií předchozí. A tak se ty dvě melodie promísily. Na chvíli, než jsme se k té druhé hospodě přiblížili natolik, aby ta její melodie znějící z té hospody převládla. To zvláštní třeštění nám zaplavilo úplně ten náš mozek, který byl tak přecitlivělej. A lidi se po ulicích Žižkova toulali v té blažené opilosti a často nesli ještě si domů večbánu pivo, aby se doma mohli doopít.

a babičky nosily v rukách těžký síťovky, aby snad bylo vidět, co která babička si nakoupila. Jak měli radost, když sehnali sardinky, pár rohlíků, těžkej bochník chleba. Nebo když vystáli frontu a někde se dostalo kakao. To byl poklad. No a jednoho dne jsme s Honzou a Rudou museli takovou žižkovskou s uřvanou putikou, takovou řvoucí jeskyní, kde se vzduch dal krájet, ale vůně piva, buřtů, utopenců, který tam byli na nerezovém pultu, a olomouckých tvarůžků, olomoucký tvarůžky byly pod poklopem s takovou skleněnou koulí, za kterou se ten poklop zdvihal. A my jsme tou špeluňkou prošli a v prvním patře nás přivítali dveře s nápisem Klára Cibulková, vdova po C.K. oficiálovi. My už jsme se předtím rozpočítali, kdo bude mluvit. Kdo bude tý paní, až zazvoníme na dveře, že bude mluvit Honza Matěják z Jablonce, Rudla Daněk z Budějc a já od Rakovníka. Tři zjevy jsme byli, protože já měl vlasy třípatrovej účes, takovej vlna vedle vlny. Rudla Daněk to samý, jenomže byl blond, na něj holky tak letěly. A Jeník Matěják z Jablonce, ten měl vlásky zčesaný hezky na pěšinku, hladký. Ale my s Rudou jsme byli kudrnatý. Honza, ten vypadal jako takovej syn bankovního úředníka.

my jsme tam stáli před těma dveřma, před tou vizitkou tý paní Cibulkový, vdovy po oficiálovi. Tam byl takový točící zvoneček na vrtulku. To se točilo takovou placičkou a vevnitř byl ten zvoneček z vnitřní strany dveří a nad tím byla špehýrka. Tak jsme zazvonili a viděli jsme, že za chvilku se ta špehýrka odklopila a tam jsme viděli oko. A dveře se pootevřely, na řetízku byly. Viděli jsme čtvrt tváře, čtvrt malé postavy, čtvrt šedivých vlasů, účesu, taky byly zčesaný vzadu do drdolku, čtvrt pletený šály, štrikovaný bílý, kterou měla paní Cibulková přes ramena. Jenomže ona nám nerozuměla, když tam z té hospody dolejhal ten řev. A potom přeci jenom porozuměla tomu, jaký Honzík říkal, že jdeme na ten inzerát, že přijme studenty na byt. Tak řekla, pojďte dál. Dveře mírně přivřela, aby mohla povolit ten řetízek, kterým ty dveře byly takový pojištěný, aby se nedali rozrazit. To tenkrát, ještě dneska to je vidět. Ten Vorrichtung.

pojďte dál, mládencí. My jsme byli potápky, měli jsme maďarky, boty, nejlepší, co jsme si mohli na sebe vzít. Roury, kalhoty, 8 až 11 cm vysoký záložky, takový saka do flašky, košile, americký límečky, na to jsme si tenkrát, tak jako to jsme byli úplně, to nám maminky museli šít, takový rozevřený límečky, do široka, aby vynik trojuhelníkový americký úzel kravaty. Jak to bylo zakázaný, tak my jsme potom tím víc šíleli. Americký způsob života se pranýřoval, ale my jsme museli mít americký límečky. Americký úzle na kravatách, ty byly do takového. To se vázalo, že to hodilo, ten úzel, čistý trojuhelník, široký. Pepita saka, ty ofiny, patrový, to byly účesy vysoký. A už jsme v předsínce a už si povídáme a už nás pohltila taková nasládlá vůně naftalínu v domácnosti paní oficiálový.

Mládenci hledají bydlení. Podívej se, Žofinko, na ty mládence. A odkud pak, že jste? A tak jsme každý řekli, odkud jsme. A Kanárek, Žofinka, Žaninko, Žofinka, Kanárek, jako ty jsi Žaninka, víš, tak tam to byla Žofinka, to poslouchal a cvrlikal tak hezky, že kdyby se slyšela, tak to by si se měla co učit. Od Kanárka paní Cibulkový, víš? Tak jo, ale to každýho bude stát 100 korun měsíčně, mládencí, ale budete to mít i ze snídaní. Byť je to hezký, má hezký výhled. Pojďte se podívat, jak budete vidět z vašeho pokoje. No a my jsme úplně byli takový z toho, nechtěli jsme paní oficiálový kazit radost, když jsme se koukali na tu smutnou Žižkovskou ulici, kde byly takový ubohý malý lipky na kraji chodníků. Prý byly vysazený před válkou už, ale nějak se jim tam nedařilo. Ta ulice byla překopaná a lidi na chodníku, který chodili s těma těžkýma taškama, museli často ty překopaný kanály, takový rýhy, překrytý prknama, tak museli se tak opatrně pohybovat po těch prknech nad těma výkopama, ve kterých byly vidět všelijaký roury, trubky, dráty. Tenkrát byla Praha překopaná, ona je i teď.

Tak pojďte, mládenci, kafíčko vám udělám nebo čaj, co pak chcete. Jak voda se vařila na malých kamnech, tak nám ukazovala fotografie takový fešák. Byl můj manžel a tam byla paní Klára Cibulková s takovým slunečníkem. Třásně jí trošku zakrývali tvář a pan oficiál se tak na svět smál. To bylo těsně po první světové válce. Podívejte se na ty krásné boty a na ty přídečky, říkala paní oficiálová. Když jsme šli tady po Žižkově, jak se za náma lidi koukali, kde ty časy jsou. My jsme říkali, my taky máme přídečky. My jsme si je koupili, zrovna nedávno v Kotcích je prodávali. Tam se dají koupit věci, paní Cibulková. Teďko jsme se zarazili, že jsme jí říkali paní Cibulková a neřekli jsme jí paní oficiálová. Paní domácí to neměla vůbec ráda, když se jí říkalo paní domácí.

Na takovým veškostnu měla tolik fotografií. Každá měla jiný rámeček, z překlišky vyřezaný, ornamenty tam byly. To dřív měli lidi tolik času, že si mohli hrát lupenkovou pilkou vyřezávat z překlišky rámečky. A byli tam její vnuci, buď jako oblečený jako kašpárci nebo jako harlekíni. Dcera tam byla, syn tam byl. Syn, ale je v Kanadě. Ten utek přes kopečky a už se tam uchytil a dělá v nějaký nemocnici, protože syna jsme nechali vyštudovat na doktora, říkala paní oficiálová.

Mezi těmi fotografiemi tak vznešeně zarámovanými do těch bohatě řezaných, ornamentálně vyřezávaných, to byly rámečky jako krajky z té tenoučký překlišky. Jako pěst na oko byl v takovým větším rámu nějaký diplom s odznakem dvouletky a s nápisem dvouletka dva stupně k blahobytu 1947 bylo na spodním stupni a na horním stupni bylo 1947.

Ale to už všecko odnes čas. Tak kdy přijdete, hoši? Kdy si přinesete kufry? Můžete hned zítra. Tak jo, paní Cibulková. Tak zítra touhle dobou přijdeme. Tak jsme zase prošli, rozloučili jsme se, prošli jsme tím řvoucím lokálem, kde zase někdo vozem bouchem tlouka zpíval další odrhovačku, až pomalu ten hřev žižkovských hospod utich a vystřídal ho cinkot tramvají na hlavní tepně Žižkova v ulici Husitská. A my jsme jeli si do Davidského internátu pro svoje kufry, pro svý psí dečky, pro svý dvoje maďarky, boty, nějaký tenisky, tepláky, pár košil, triček, aby jsme začali bydlet u paní oficiálové na Žižkově.

Takže podnájem u paní Kláry Cibulkové, vdovy po oficiálovi, byl naším třetím domovem v Praze, první internát v Muslích, druhý internát v Dejvicích a potom ten byt nad hospodou, ve kterým královala Klára Cibulková, která určitě na tom světě je paní Klára Cibulková jen jednou, baculatá, usměvavá a nikdy víc v té podobě, v tom jediném provedení, nikde na světě tato stejná bytost není a nebude. Nenajde se bílej štrikovaný šál přes ramena, sametový šaty. Si brávala na slavnostní večery, když si vykládala karty. A když jí padly karty hezký, tak nás zavolala, aby se nám pochlubila. A vždycky mě vykládací karty děsily, protože tam byly karty, které ve mně probouzely tísnivý pocity. Například v posteli ležící nemocnej člověk, ať muž či žena, a bylo tam napsáno nemoc. Nebo požár, nebo zloděj, nebo neštěstí, nebo vrah. A to nemluvím o smrti. Kostlivec s kosou. Ale taky paní Cibulkový padaly karty veselí, jako radost. Nebo milenka, nebo milenec. Žárlivost byla karta vošklivá. Faleš byla taky vošklivá karta. Smutek, to si vzpomínám, že na kartě smutek seděl klaun na kufru, měl červený nos, červenou bambuli na nose a byl nalíčený a ten buřinku měl na hlavě a držel v ruce flašku rumu a pil. A měsíc vycházel na obloze. Všecko to bylo takový ponurý.

Ale karta s obrázkem Věrnost byla hezká. Tam dědeček s babičkou leží v posteli a hladí pejska Jezevčíka. Jako hladívala svýho kocoura Matyáše paní Cibulková, když v jednom do dubu vyřezávaných pseudorenesančních křesel si sedávala k oknu, to křeslo bylo tmavě modře potažený sametem vošoupaným, a koukala se na dění na ulici. Na dění před jejím domem, a vždycky říkala, ten vožrala si nedá pokoj, když viděla, jak z hospody vychází hromotluk a zastaví se u jedněch prosklených dveří, který dřív byly určitě nějaký krám, a veme za oko rolety, která tam byla až nahoře schovaná, zarolovaná, a takovým hrknutím tu roletu stáhnul. Ta roleta s břinknutím padla na zem a na té roletě bylo jasně čitelné písmeno V, bílým vápnem napsané písmeno V jako Viktoria, jako vítězství.

na to písmenové plivnul a tu roletu zase zastrčil zatáh nahoru, aby nebylo vidět, a paní Cibulková se smála. Protože takhle vždycky ten opilec znectil ten nacistický symbol vítězství, který tam ještě jako památka na válku zbyl na té roletě. A skoro nad každým okýnkem větším do sklepa byla bílá šipka. To jsme tenkrát ještě vydávali. To byly ty šipky, které ukazovaly, kde jsou kryty, kde lidi se mohli při náletu nebo měli se při každém náletu schovat. To ještě tenkrát bylo vidět po Praze. Žando, neles mi tady po té kleci, slyšíš? Poslouchej, co vyprávím. Nebo hezky zaspívej. Popice, ona někdy to popadne a začne jančit.

My jsme spali s Honzou Matějákem v manželských postelích. Ruda spal na otomaně, taky potaženým tmavomodrým plyšem, a nad náma visely vůbec v celý naší tý ložnici, tam bylo v obrazů. To byla kapitola sama pro sebe. Tam byla celá galerie českých dějin. Ta naše ložnice byla osvětlovaná takovým vyšívaným lustrem, ze kterého visely střapečky. Všude byl cejtit nasládle naftalín. A z toho, z těch plyšových potahů, toho otomanu, toho kanapé, i těch židlí, které byly kolem stolu, pořád jako kdyby se tak jemně prášilo. A my jsme si pootevírali okno a tím pootevřeným oknem k nám vítr přinášel takovou zvláštní směs vůní a vůní, ale i pachů. Byl to možná zvířený prach, prosycený čpícíma hospodama. A tu a tam se ozval ještě dětský pláč nebo zaklení nějakýho opilce. A v tom lustru byla slaboučká žárovka, protože paní oficiálová Cibulková měla nejsilnější žárovky 20. Šetřilo se tenkrát.

Takže když jsme zalehli do postele, tak nám stačilo jenom se pozorně koukat. Protože na zdech viselo 16 obrazů z dějin národa českého. Byly v leštěných dubových rámech, po stranách byly vkládaný mosazný lišty a uprostředka dole bylo vždycky okýnko, kde byl text. Dlouhej text popisu té historické události. To bylo dějů, to bylo krojů, to bylo vojáků v brněních, praporců, štítů, korouhví, kopí, patetických, tragických i vznešených gest, vzpínajících se koní, padlejch krvácejících koní, mečů, přilbic, Jan Hus, Jan Žižka, král Jiřík z Poděbrad, praotec Čech, přichází nahoru Říp, v pozadí modrá obloha s bílejma mrakama, starý Slovan pokorně líbá rodnou zemi českou, no rodnou, tenkrát to ještě nebyla jeho rodná země, a praotec Čech s napřaženýma rukama směrem k nádherným horám, táhnoucích se do nekonečna, zřejmě pronáší ta pamětná slova.

Bitva na Bílý hoře, která trvala jen 2 hodiny, jak jsme se mohli dočíst z toho textu. A žoldnéři, sloužící za peníze tomu, kdo dal víc, nějaká vlajka tam vlála s bílým lvem v červeném středním znaku a někdo má nějaký fáč přes čelo a šavle tasený a spoustu mrtvejch a někdo se řítí s bodákama a vráží jim je do těl. Dívčí válka taky, na tu jsme se koukali tak rádi. Krásná Vlasta na Bělouši s velkým kopím. Ty obrazy všechny hrály takovýma jemnýma harmoniema pastelových barev. Ale nejradši jsem měl příjezd TGM do Prahy 21. prosince 1918 pod sochou svatýho Václava jede velikánský automobil s trikolorou přes chladič, žlutý veliký světla vepředu, v jence visí pod motorem a tam je znak českýho lva a tam jdou legionáři, jak francouzský, tak italský, tak ruský a hodně lidí v krojích a všude samý vlajky a postava Tomáše Garrigua Masaryka. V levý ruce má klobouk a mává. Potom tam byl obraz svatého Václava. Na bílém koni vévody české země, obraz vévody české země. Svatý Václave, oroduj za nás. Pak tam byly 2 lyrické obrazy, kde o takový dřevěný zábradlí se opírá chlapeček, no. Hoch, zralý hoch v kroji. Modrou jupku, bílou košili, červený límečky a baví se s dívkou, která drží v ruce hrábě a ta dívka je oblečená do takového čistého bílého. Ta sukně jak zářila na tom obraze a v žitě vysokým kvetou vlčí máky. A ty hrábě krásný a džbán tam je na tom obraze na fialovém šátku a zase dole v tom dubovém rámečku je okýnko, ve kterém bylo napsáno toto. Tvé oko krásné jezero, jež v šeru tam se houpá. V něm nočních světel milá zář s modrým se nebem koupá. Hálek. A rovněž dojemná scéna byla taková dívka kroji, kouká se z okýnka, ve kterým kvetou pelargonie honzíky, na židli má pletený košíček plný nějakých stočených klubíček z vlny, protože asi něco plete a tak zasněně se kouká ven. Jo, tam je vlaštovička v tom okně. A ona si s tou vlaštovkou povídá. Srdce se srdci zpovídá, myšlenky v dálku táhnou a ústa touhou žíznivá po políbení práhnou. Taky Vítězslav Hálek. Tak my jsme byli obklopeni takovýmto uměním v bytě paní oficiálové Cibulkové na Žižkově. To bylo co?

A zůstali jsme trčet na Žižkově. Žižkovu a Libni raději se vyhni. To byl taky jeden z těch obrazů Žižka před Prahou.

Jo, já tady pamatuju ještě, když tu chodili flašinetáři, říkala tou naší ulicí. I moje děti kolem toho flašinetáře tam tancovali, jak on hrál. A když tady chodili ty podobní obchodníci s krosnama a nabízeli žiletky, nejídlo, co tam bylo, všelijaký gumičky na zavařování, na gumový prsty, když se někdo pořezal, náplasti, krémy na boty, voňavky taky tam měli. To u nás taky bylo v Pavlíkově, říkám. Potom všecko bylo jinak. Zvlášť, když ten můj kluk utek do Kanady, tak ani moje dcera nemohla doštudovat. Já jsem musela jít po tom 48. do těch uhelných skladů a víte, že se mě lidi smáli. To už není ono, milost paní, že jo? Vysmívali se mi. Buržoázní, no měla jsem buržoázní původ, když jsem byla žena úředníka, i když dávno už mě umřel. No a tenkrát ten boj tý dělnický třídy, 70 tisíc úředníků nechali jít přece do výroby. Takže já jsem byla ráda za to místo v těch uhelných skladech, když jsem tam mohla dělat účetní. Dokonce, když jsem poprvé přišla do uhelných skladů v Klobouku, víte, že se mě vysmáli a přišel za mnou vedoucí a říkal, soudružko Cibulková, to už nikdy neudělej. Choď v šátku do práce jako v ostatní soudružky. Takže podívejte se, já tady všechny ty kloboučky mám a byly to pěkný klobouky. Některý i od Oulíkový znuslí. A víte, že i v těch uhelných skladech jsou zaměstnaný takový, který umí francouzsky, anglicky i německy. Ale bojí se, aby se to neprozradilo na ně. Zase by se ukázalo, že jsou buržoazního původu. Jo, tenkrát byly štvanice na lidi běžný. Když se nějakýmu bafuňářovi zalíbil byt, tak zosnoval štvanici na takového nevinného člověka. Udělal mu třeba domovní prohlídku, něco mu tam našli a bafuňář se nastěhoval do jeho bytu. Ty krámy už se taky neotevřou. Co tady bývalo na Žižkově krámu? To byly firmy, taková firma Paukrt, to lahůdkářství. Nehera taky zmizel. Baťa, to už dávno není, teďko je to Tep. Chemodroga, Pramen,

Ta paní Cibulková byla těma kartama posedlá, jako kdyby v těch kartách měla takovou záruku, že ten osud se snad obrátí k lepšímu, ten její. Ale ona si nikdy nestěžovala, protože vždycky to brala jako úděl, že nikdo svýmu osudu neuteče a čím těžší kříž, tím k Bohu blíž. A byla šťastná, že na ten krásný svět, který si nenechala zvošklivit ani tím zlomem v tom 48. roce, že na ten krásný svět se může koukat. I když on vůbec tak zdaleka krásný nebyl, ale ona si ho přikrášlovala. A vždycky jsem šťastná, že jsem přivedla na svět ty dva páry očí těch mých dvou dětí, který tu krásu toho světa můžou vnímat taky. On by byl ten svět ještě hezčí, kdyby nebyli ty zlí lidi, ale i ty zlí lidi patří k životu. Viď, Matyáši, ten má taky tak hezký oči, ten kocour, podívejte se.

vyšlapaný koberec a okno. A před oknem proutěná taková polička. Na té poličce byly kytky. U poličky stála malá kropicí konev. Po ty kytky tak pečovala, na ty kytky mluvila, protože když prej se na kytky mluví, tak kytky líp rostou a kvetou. Ale často jen tak seděla u toho v okna a ty světlonce, modrošedý oči byly takový zaslzený a Bůh ví, co jí šlo hlavou, jsme si my tří, který jsme ještě neměli vůbec ani tušení, jak složitý bude život, co asi jí tou myslí táhlo v těch chvilkách toho mlčení.

Často jsme ji taky kreslili, paní Cibulkovou. Ty její oči byly zvlášť krásné, jako oči starých žen bývají,

jestli pak ještě toho mýho kluka uvidím. Dcera za mnou chodí často. Ta se s tím taky smířila, že nemohla doštudovat a říká, maminko, dyť nám nic nechybí. Dala si nám dobrou výchovu. Na to jsem dbala, říkala paní Cibulková. Vychovat. Co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim?

Jo, Žižkov už není to, co to bylo. To byla romantika, říkávala paní Cibulková, u který jsme bydleli. Jo, to byla romantika, to se lidi dřív pyšnili tím, že postavili a měli 3, 4 nebo 5 domů. No a dnes jim ty domy ukradli a ještě jim nadávají. Do šmelinářů, do buržoustů, i na ty veselý kumpány, který chodí z té hospody v náladě, musí dohlížet domovní důvěrníci a důvěrnice. Jestli pak by se jí vůbec ta dnešní tvář Žižkova líbila, to si můžeme jen domýšlet. Ať se vám něco hezkýho zdá, ať vás nic zlýho nepotká a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Víš, Janinko, ty jsi taky dokážeš být hodnej ptáček, no to teda koukám. Takže dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré dopoledne. Zdravím vás všechny, kteří jste dorazili sem do Pražského divadla u hasičů, a takhle potleskem zdraví hasiči vás všechny, kteří jste si naladili dvojku Českého rozhlasu. V přímém přenosu začíná Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne. Vy víte, že v té letošní 26. toboganové sezóně, pozdrav pánbu, tady paní Příkla, dejš to, budete zdravá. V té letošní toboganové sezóně my zatím vlastně neděláme nic jiného, než slavíme sedmdesátiny. Já už jsem získal pocit, že letos je každému slušnému člověku 70 a budeme v tom pokračovat. A já mám velkou radost, že dnes tady u nás v toboganu oslaví své 70. narozeniny. Ve středu se mu to stalo. Ale vypadá výborně, Ondřej Suchý. Ondřej Suchý, ale já jsem si říkal, bylo by dobré nějak se na něj připravit. Přeci jenom je to zkušená osobnost, zkušený moderátor, spisovatel, aby to antré bylo, jo, aby si ho zasloužil nějak, nic mě nenapadlo. A proto jsem udělal takovou jako šalamounskou věc, já jsem si pozval jeho bratra, aby mi poradil, jako co na něj přichystat. Mě teď ale vypadlo, jak se ten bratr jmenuje křestním jménem. Já jsem si to sem někam, beru papír do ruky. Bratr, jo, mám to. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý. Krásné dobré dopoledne. Svým krásným, typickým příchodem, Jiří. Já jsem vás. Dobré dopoledne, vítejte v toboganu.
1: Dobré dopoledne, prosím.
0: Dopoledne, ne, já jsem chtěl říct, že jsem vás odhalil, vy vždycky, když přicházíte na scénu, jdete takovým typickým obloučkem, že si to projdete. Já jsem odhalil, proč to je, protože jdete díl a lidi díl tleskají. Já jdu vždycky úplně rovnou a tleskají mi třeba jenom 5 vteřin, teď jsem viděl, jak přichází profík.
1: Tak už se to profláklo, no tak... Se nedá nic dělat. Myslíte, že si můžu sednout?
0: No ježiš, samozřejmě, posaďte se, kde se... Tady bude
1: i lehnout bych si možná
0: mohl. Vy si můžete i lehnout, je pravda, že některé starší herečky i lehávají tady.
1: Takže?
0: Posaďte se u nás. Pane Suchý, já jsem vás dneska pozval jako prvního, já se potřebuji poradit.
1: Ano.
0: Váš mladší bratr měl sedmdesátiny, jak ho přivítat? Jo, vůbec, mám to nějak připomínat tu sedmdesátku? Nezhroutil se z toho v týdnu? Jak to bere? Přeci jenom už je to pán v letech.
1: No, on se nehroutí obvykle, takže ne. Věřím, že se nezhroutil ani v tomto případě.
0: Jo?
1: No.
0: No a jak bych ho měl jako uvíct? Co má nejradši? No, tak... Spisovatele, publicistu, moderátora, textaře. Jo, aby tak, jako přišel tak. A hned měl radost, vy jste profík, tak, aha, tak znáte spočkejte. Ho dobře.
1: Tak jako, jakou profesi, jo?
0: Profesi a vůbec jako ten úvod jako, pro něj. Koho jinýho se mám zeptat než vás?
1: No jo.
0: Vy už jste toho taky pravýho. Pár napsal, zkušenosti máte?
1: No to jste se zeptal toho pravýho. Já ho oslovuju, já mu říkám brácho, takže...
0: To je praktická rada pro mě, to vám děkuju, ale...